kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: tanci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

i lívo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Carlos se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucií Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens,

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou. Nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How to Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas z Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem kradování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mně líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humor.

0: myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě odjakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
1: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Ivana značila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
0: Kdo ano, ti, ano, měla
1: kdo,
0: jsem tam.
1: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
0: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
1: No ale právě ta Ivana chce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
0: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
1: Ale každý je má na vernisáži.
0: Aha, to je pravda. To
1: všechny
0: je pravda.
1: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
0: Je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude, tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
1: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila, v tom pokoji bydleli ve 3. patře a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřila. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo

0: i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gimpl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala, a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě. V prvním souboji bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Y-ky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel Zbojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste se neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló.
6: Dobrý den. Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, je odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek Příhody s Y-ky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, kde jsem ještě byl s Y-kou v Liberce, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní, a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchová nastávající žena byla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslávské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do ty drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. Říká, on ta hotelka, prosím, čo rána, pěkná, čo rána. Říká, za mnou pane vedouce, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu, značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tady sloutaj to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce, no to bylo tak, já se tak stydil lidský.
10: Moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byli ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak, a to ale už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho. Já vím, že můj syn
1: se to naruší.
11: Stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Itnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano, ano,
1: co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Nejdou. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: určitě
2: potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsme vysílání.
1: Jste tu ano. S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomím, proč jsme v 98. vyhráli Nagano, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme. Za váš hlas, Jirko. Mějte se. Naslyšenou. Tak další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme. Naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží, ano. Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme omladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a
2: vím,
8: kde bydlí. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se.
1: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Tak, přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně, byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. Zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás tedy zastupovala. Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba, když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
9: to vy jste radši byla doma?
10: Já jsem radši doma. Co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, budu na mě křičet nějaké reži, taky jsou takový třeba, někteří křičeli a co já se budu takový, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla produkci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Krombholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy už za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Krombholcová, nezlobte se na mě, ale to přece byly všechno její role, její helec.
10: Ne, to právě se pletete, to byly moje role. To
9: já chápu, jistě jako má někdo svého manažera.
10: Že? Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu.
10: Svou Jiřinu
9: Bohdalovou. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích. V kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboldcové, tak bych poprosila paní Kromboldcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no? Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, to...
5: Já tady chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
5: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč jako...
5: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: A, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den, tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožního.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
6: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini afamáty, kručuluji jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
5: Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, já nejsem rychlomalíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá. Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
7: Ano.
1: To by bylo něco.
7: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Samospráva Zlatých hor plánuje opravu mostů poškozených povodněmi. Divadlo Šumperk uzavře sezónu 2 premiérami. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Švédsko. Dnes bude polojasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Investici do oprav 3 mostů zasažených předloňskými povodněmi plánuje samospráva Zlatých hor na Jesenicku. Opravy chystá na příští rok, uvedl to nezávislý starosta Milan Rác.
2: Jeden je ve Zlatých horách, jeho místní části Horní údolí, další most je na ulici Nerudově ve Zlatých horách a třetí je na místní komunikaci u Selského rybníka. A my jsme nyní ve stádiu projektové dokumentace a nyní vyřizujeme stavební povolení, takže předpokládáme, že budeme přes zimu soutěžit a k realizaci by mohlo dojít v roce 2027.
0: Olomouci začaly opravy Stupkovy ulice. Rekonstrukce se týká například tamní silnice a chodníků. Hotovo by dělníci měli mít 24. srpna.
3: Dělníci podle informací na webu města zrekonstruují vozovky, chodníky, autobusové zastávky, kontejnerová stání, včetně nových parkovacích míst a odstraní nelegální stání. Ty zatím městská policie tolerovala, nesplňovala ale parametry řádného parkování. Většinu oprav olomoucký magistrát naplánoval na letní prázdniny, aby co nejméně narušil provoz během školního roku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Divadlo Šumperk uzavře letošní divadelní sezónu inscenacemi Děti z Bulerbinu a Kočka v Oregánu. Divadelního zpracování Dětí z Bulerbinu od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové se ujal režisér Martin Tichý, který se k tvorbě pro dětské publikum vrací opakovaně. Černou britskou komedii připravil Pavel Gejguš, řekl dramaturg divadla Michal Sodomka.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa na Švédském 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0. Pak se nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové vstřelili v delší přesilovce 2 góly. Všechny branky dal soupeř národního týmu v početní výhodě. Těžké to měl gólman Josef Kořenář.
4: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo. A to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem. A já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kosti, že mi to vlastně očesalo trošku o finu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
0: Příštím soupeřem českého týmu v základní skupině ve Friburgu budou zítra odpoledne Italové.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekejte polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami. Během dne přechodně oblačnosti přibyde a hlavně na horách se objeví lokální přehaňky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S komplikacemi počítejte ode dneška v Havlíčkově ulici v centru Prostějova. Dělníci tam budou odstraňovat pařezy pokácení stromů a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
3: Ukrývá se pod růží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Parťan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale, proniká.
5: Dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou 2 českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.
7: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 6:15, je 19. května a svátek má dnes Ivo.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na mokrý květen přichází suchý červen. No dnes bude převážně slunečno, během dne ale místy přehánky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, v Mohelnici máme dnes po ránu 5 stupňů polojasno a zatím klidno, zdraví Naďa, která umí pést výbornou bábovku, jak se mohl zjistit na sobotním dni otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Štíty, slabá oblačnost, mlha, teplota od 4 do 7 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu a poměrně chladno. To už píše Břeťa a zdravím Jirku z Olomouce, jeho pejska, ulice Stupkova, 7 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Studenti olomoucké medicíny si můžou nově půjčovat v knihovně Lékařské fakulty anatomické modely lidských orgánů, třeba srdce, oka nebo ucha. Pomoct by jim měli mimo jiné při přípravě na zkoušku z anatomie. O nové pomůcky je podle zástupců univerzity zájem.
1: Vedoucí knihovny Lékařské fakulty Veronikou Dosedělovou jsme si došli do knihovny, kde před sebou máme modely, je to tady i popsáno. Tady vidím, že je jeden zájemce, tak bych možná nechala Filipa, ať si řekne, co bych chtěl zapůjčit.
2: Středoušní dutinu, model ucha.
1: A protože jako v každé správné knihovně musí být dokonalý klid, tak půjdeme pryč, aby tady studenti se mohli dál vzdělávat. Čeká vás zkouška, jak vám pomůže ten model.
2: Tak určitě si myslím, že anatomie není jenom o tom se ty pojmy naučit, ale určitě to uchopit i prakticky, aby jsme to potom v následných letech mohli použít do té klinické praxe. Hlavně mě to baví to vidět tak, jak to je v realitě, což jako ten model je sice zkreslený někdy trošičku, ale určitě na to prvotní pochopení je to úžasné.
1: Není to ale model v té reálné velikosti, je samozřejmě zvětšený, takže se vám to bude i lépe možná učit.
2: Lépe studovat, ano, určitě, ty středoušní kůstky a všechno na tom se bude lépe učit.
1: Tak hlavně, ať vám zkouška dobře dopadne, já se zeptám vyučující paní doktorky Kateřiny Kikalové. Budou teďka už studenti s takovýmito modely dost stávat sama Ačka na zkouškách?
3: No, to asi ne, to záleží na tom, jak tomu přistoupí.
1: Knihovna zahájila půjčování tady těchto modelů, je to z vašeho pohledu dobrá věc?
3: Tak určitě v rámci tady studovny je to výborné, protože oni mají studovnu přístupnou 24 hodin denně. K té látce, kterou probírají, tak si můžou vzít ten model.
1: Může si ho odnést třeba na pokoj nebo domů, anebo musí zůstat tady? Na to už se ptám vedoucí knihovny Veroniky Dosedělové.
4: Půjčujeme anatomické modely pouze ke studiu v knihovně.
1: Mají k tomu nějakou aplikaci?
4: Ano, tam je zdarma potom možnost stažení aplikace ke každému tomu modelu. Mají to tam popsané v latině i v angličtině, v češtině.
1: Uvažujete o tom, že byste rozšířili tu sbírku?
4: Určitě o tom uvažujeme. Plánujeme i takovou menší anketu třeba mezi studenty. Moje představa je taková, že bychom třeba pořídili něco i pro zubaře nebo nějaké další orgány, jednotlivé kosti.
1: Podle Veroniky Dosedělové anatomické modely ocení nejen studenti prvních ročníků, ale i ti, kteří si znalosti potřebují zopakovat před zkouškami. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hygienici z Olomouckého kraje zahájili kontroly kvality vody v regionu. V obou sledovaných koupacích místech, v nádrži Plumlov na Prostějovsku a jezerech Poděbrady na Olomoucku, je podle nich voda bez závad, řekla to mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná. Vedení Písečné na Jesenicku chystá rekonstrukci a modernizaci tamního zdravotního střediska. Budovu poškodili předloňské záplavy. Obec se pokusí na investici získat dotace, řekl to nezávislý starosta Jan Konečný. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Ve funkci by měl Hlaváč od léta nahradit Karla Řehku, kterému dělá prvního zástupce. Sport. Rodák z Prostějova tenista Jakub Menčík zahájil na antukovém turnaji v Hamburku vítězně generálku na Roland Garros. Domácího Stroufa porazil 7-6 a 6-2. Počasí. A dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až skoro jasno, ráno ještě výjimečně s mlhami. Během dne přechodně oblačnosti přibyde a hlavně na horách se objeví lokální přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte při průjezdu Mohelnicí na silnicích 35 a 44. Cestáři tam provádí údržbu vodorovného dopravního značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl šesté.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno. Z piva na čepu je kafe na mlýnku. Kavárenský boom přináší nové chutě, nové výrazy i nové významy slov v každodenní češtině. Více nám řekne náš bohemista Ondřej Bláha v dalším díle Okolo češtiny. Začíná v 9.45 dopoledne. Kdybyste pořád o 9:45 nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do úterního 19. května vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 6:15. No a dnes 19. května má svátek Ivo. Přejeme vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká deštivý květen, žíznivý říjen. No dnes bude převážně slunečno, během dne ale místy přehánky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Loštice 6 stupňů a vypadá to, že bude svítit sluníčko, píše Irena. Litovel 7 stupňů, hlásí Marie, ta snídá nakládaný sýr, dobrou chuť a Bystrovany 6,5 stupně Celsia. Tolik má na teploměru Bohuslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, co jsou 6:45. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšvihaře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Dělníci dokončují opravu povodní poničeného skanzenu ve Zlatých horách. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Uchazeči můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dělníci dokončují opravu skanzenu ve Zlatých horách. Hokejová reprezentace zvítězila na mistrovství světa na Švédy. Dnes bude polojasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Ode dneška do pondělí můžou uchazeči o studium na střední škole podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Seznam škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Na rekonstrukci cesty ve Zlatokopotském skanzenu na Jesenicku pracují v těchto dnech dělníci. Jedná se o poslední neopravenou část areálu, který zasáhli předloni na podzim povodně, říká nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác.
3: V tom Zlatokopotském skanzenu vlastně nám se nám v rekordní době podařilo obnovit skanzen a toto je vlastně poslední akce. Tak my máme takový cíl, aby byla hotová do té naší místní soutěže vyřizování zlata, to znamená do 3. týdne měsíce srpna. Tohoto roku. Ta oprava vyjde něco přes 500 000 korun.
2: V olomouckém Rozáriu bude první víkend v červnu k vidění tradiční expozice Vyznání růžím. Letošní ročník má podtitul Sběratelé růží. Zahradníci výstaviště Flora už akci připravují.
4: Rozárium v roce 2025 získalo cenu Award of Garden Excellence od Světové federace růžařských společností. Letošní ročník Vyznání růžím připomene mimo jiné i Marii Henrietu Chodkovou, zvanou Hraběnka růží. Od jejíhož úmrtí letos uplyne 80 let. Mimo jiné založila známé rozárium v Dolné Krupe na Slovensku. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
5: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili. Dali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
2: Zítra budou hrát Češi s Itálií a poprvé na turnaji v odpoledním čase.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami. Během dne přechodně oblačnosti přibyde a hlavně na horách se objeví lokální přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řidiči v těchto dnech neprojedou Stupkovou ulicí v Olomouci. Dělníci tam opravují cestu i chodníky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Doufám, že máte klidné ráno a nic vás nevytočilo, i když jsou slova, která člověka umí vytočit. Například takové týbrďo nebo písnou, nebo v současnosti populární random. Jaké slovíčko vás dokáže vytočit? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Také za chvíli otevřeme

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Výbor dám pro uspořádání na dílky chudým dětem se sešel v Olomouci v květnu 1926, aby podal zprávu o své činnosti a aby upozornil na to, že i v těžké společenské a hospodářské situaci Československa se musí myslet na potřebné. Pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Schůzka se konala v Olomouckém lidovém domě a mimo jiné se v ní hodnotila úspěšnost velké vánoční sbírky, která měla ohlas i za stísněných hospodářských poměrů. Nejpotřebnějších se hlásilo každý rok více a opatřovat tak potřebný obnos nebylo nikterak jednoduché. Jak se psalo v novinách. Ochotné a obětavé dámy naše dovedly však i v roce 1925 za pomoci široké veřejnosti opatřiti obnos, aby se dostalo nejpotřebnějším chudým dětem na zimu oděvu. Dle pokladní zprávy podané a pečlivě vedené disponentem Přívarou činil náklad na vánoční nadílku 17 305 korun. Poděleno bylo celkem 454 dítek. A čtenáři se dále dozvěděli, že dostávali především pláště, celé šatky, boty, zimníky a jiné části oděvu a že dárky se rozdávaly pouze dobré a trvalé jakosti. Vedle díků všem ochotným spolupracovníkům se zároveň žádala veřejnost, aby ani dále na potřebné nezapomínala.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 19. května, svátek má Ivo a je minuta po 7:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká májová voda vypije víno. No dnes bude převážně slunečno, během dne místy přehánky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 9 stupňů Celsia, vysvětlo sluníčko, píše Martina. Jeseník 4 stupně, chystám se k doktorovi, napsala Eva. Přeji dobře. Dobré pořízení a Lukáš hlásí z Dubu 7 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Jsou slovíčka, která umí člověka vytočit. Jaké je to vaše? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na první vzkazy. Když je dcera řekla, ty vado, hned se mi vysvětlil, že tohle slovo říkat nebude, píše Honza z Přerova. Mě vytáčí, když někdo řekne, neřeš to. To si posteskla Pavlína z Hluboček. Kolegyně ráda říká, už se nám to sobotí. To mě takhle hlavně v úterý vytáčí. Karolína z Olomouce. Slovo, které mě dokáže naštvat, je výbordelně. Vzkaz od Marie z Loučné nad Desnou. No, jsou slova, která vám možná vadí, možná vás i rovnou vytočí. Těším se na vaše další vzkazy. Uslyšíte je v příští hodině a nezapomeňte, že dopoledne o 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny. A v něm probereme nové výrazy.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Více než 60 přístřešků u autobusových zastávek v Prostějově dostane nový nátěr. Současnou zelenou barvu nahradí antracitová. Rozhodlo o tom vedení města. Důvodem je mimo jiné snaha o jednotný vizuální styl, řekla mluvčí radnice Jana Gáborová. Litr benzínu se dnes může prodávat maximálně za 44 korun a 43 haléřů a zdraží o 13 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš zhruba 42 korun za litr, o 3 haléře víc než včera. Maximální ceny paliv každý den určuje stát. Vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. V závěru června přivítá první návštěvníky nové oblastní informační centrum v Lipové Lázních na Jesenicku. Nabídne informace o atraktivních místech Jeseníků. Turisté obdrží tištěné materiály a připraveno bude i audiovizuální představení. Sport. Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami, poté co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a jeho realizační tým. Prostějov o změně trenéra informoval na Instagramu. Kolo před koncem je 14., tedy na první nesestupové pozici. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až skoro jasno, ráno výjimečně s mlhami. Během dne přechodně oblačnosti přibyde a hlavně na horách se objeví lokální přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D1 od Říkovic až k Ivanovicím na Hané. Místy se tvoří mlhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: V Grigově vzniká nové komunitní centrum, podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já, jo, jako já.

překládal, ublíží, když na mě očinu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: kde chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, ne jako já. Kde má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou dát. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Komunitní centrum, ale taky zázemí pro lékaře a zubaře nebo novou prodejnu vybudují dělníci v Grigově na Olomoucku. Nové centrum bude fungovat v dosud schátralém komplexu budov bývalé mateřské školy u obecního úřadu. Investice za 37 milionů korun už začala přípravnými pracemi.
1: Tady otvírám takové plechové dveře, vypadá to trošku jako v nějakém románu Žila Verna, co tady konkrétně bylo.
2: Kotelna, uvidíte ještě zbytky po plynových kotlech, tady s těmi velkými budíky.
1: Popisuje mi stavby vedoucí Martin Brabenec. V této části areálu bývalé školky vznikne nový konferenční sál pro zhruba 50 osob. Ukazuje mi nezávislý starosta Grigova Tomáš Kubáček.
3: Tady, kde vidíte ty dvoje vrata, kde byl vjezd do těch garáží a kotelny, tak tady na té stěně už ta vrata nebudou, ale bude tady právě ta krásná bílá stěna, na kterou bude moci třeba nějaký cestovatel nebo někdo promítat svoje zážitky.
1: V sousední dvoupatrové budově bude prostor pro ordinace.
3: V přízemí budou dvě ordinace lékařů, to znamená ordinace praktického lékaře a ordinace zubní. Nahoře, to znamená ve druhém nadzemním podlaží, budou klubovny pro místní spolky. Budou tam zhruba 3 klubovny.
1: Dodává starosta. Dělníci už mají venku stavební buňky. Stěny určené k demolici jsou čerstvě označené nasprejovaným písmenem X. A to i tady v budově bývalé kuchyně. Nově tu bude obchod. Popisuje mi stavby vedoucí Martin Brabenec.
2: Bude se dělat kompletně nová dispozice místnosti, budou se dělat nové podlahy, bude se dělat kompletně nová střecha. Prakticky zůstane jenom ta nosná konstrukce toho skeletu zachována.
1: Investice do komplexu 3 budov podle starosty Grigova Tomáše Kubáčka vyjde na zhruba 37 milionů korun.
3: Zažádali jsme o dotaci a také jsme ji úspěšně získali ze Státního fondu životního prostředí v programu energetických úspor obecních budov. Ta dotace bude ve výši zhruba 9 milionů korun.
1: Přestavba bývalé školky na nové komunitní centrum by měla být hotová do konce ledna 2028. Z Grigova Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Co nejlepší ráno přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Bude poměrně slunečno a čekáme také oteplení. Ráno očekáváme skoro jasnou, polojasnou oblohu, jen výjimečně se ještě mohou udržovat mlhy, ale ty se budou během dopoledne rozpouštět. Během dne přechodně přibude kupovitá oblačnost a hlavně v jeseníkách je větší šance na přeháňku, jinde je potom šance na přeháňky výrazně nižší. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14, vítr povane pouze slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
0: A co přinese noc a zítřejší den?
2: Bude to velice podobné a stále očekáváme tu tendenci k oteplování. V noci bude oblačnosti většinou opět ubývat a převáží skoro jasno, polojasno. Jen ojedinělé se stále ještě může vyskytovat přeháňka. K ránu se opět výjimečně budou tvořit mlhy. Teploty v noci klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude úplně klidno. Během zítřejšího dne zpočátku opět slunečno, v průběhu dne bude přibývat kupovité oblačnosti a opět se přidají lokální přeháňky. Zítra už nelze vyloučit ani bouřku. Teploty budou mezi 19 až 23 stupni Celsia a na horách mezi 13 až 17 stupni. Vítr bude stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, pouze v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Zetmi a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
4: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, pojďme si zacvičit, ať doma nebo v práci. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Opřeme se o dlaně a pokrčená kolena. Celé tělo je ve vzporu na dlaních a kolenou. S nádechem jde pravá paže a levá noha do protažení. Vrátíme zpět a opět s nádechem vystřídáme na druhou stranu. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Senioři se dnes můžou v Přerově zúčastnit sportovních her. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Voda v Plumlovské nádrži a jezerech Poděbrady je vhodná ke koupání. V Králíkách zahájili provoz nové sportovní haly. Senioři se dnes můžou v Přerově zúčastnit sportovních her. Bude polojasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hygienici z Olomouckého kraje zahájili kontroly kvality vody v regionu. V obou sledovaných koupacích místech, v nádrži Plumlov na Prostějovsku a jezerech Poděbrady na Olomoucku, je podle nich voda bez závad, říká mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.
4: Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, která zároveň vyhovuje i z hlediska smyslově postižitelných vlastností, jako jsou například barva, průhlednost nebo zápach. Další odběr na Plumlově proběhne v pondělí 25. května a na Poděbradech pak v pondělí 8. června.
3: Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Týkalo by se to dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou schválila vláda. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď míří do sněmovny. V Králíkách zahájila provoz nová multifunkční sportovní hala. Vznikla na místě bývalé sokolovny, kterou město nechalo zbourat. Stavba vyšla přibližně na 87 milionů korun. Nová budova bude sloužit školám, sportovním oddílům i veřejnosti. Radnice ale nutně nepočítá s tím, že by byl provoz výdělečný, říká starosta Václav Kubín ze sdružení Sportovci.
5: To je vždycky u sportovních zařízení velký otazník, jestli se uživí sama o sobě, protože to je zase samozřejmě o cenách. Za plné ceny se samozřejmě může pronajímat, ale když chceme podporovat třeba i ten sport mládeže, tak určitě tuto činnost nějakým způsobem budeme i do budoucna dál dotovat, abychom ten mládežnický sport podpořili.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Příštím soupeřem Čechů bude zítra Itálie. A hřiště základní školy za Mlýnem v Přerově dnes hostí sportovní hry pro seniory. Zájemci se můžou registrovat od 9 hodin. Samotné soutěže začnou o půl hodiny později. Více mluvčí radnice Lenka Chalupová.
6: Soutěžit se bude například ve střelbě na branku, běhu s míčkem na tenisové raketě, hodu na kol, bude tam také jako hod s šipkami do terče, kroužku na kužel i pytlíkem na cíl. Sportovní aktivity jsou určeny seniorům od 60 let. Soutěží pětičlenné týmy, přihlásit se může také jednotlivé, kterého organizátoři do týmu doplní.
2: Počasí.
3: Dnes na střední Moravě čekejte polojasno až skoro jasno, ráno ještě výjimečně s mlhami. Během dne přechodně oblačnosti přibyde a hlavně na horách se objeví lokální přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na 300. kilometru za Lipníkem nad Bečvou u Podhoří ve směru na Ostravu. Kvůli pracím údržby je tam uzavřený pravý pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Po Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Zjistil jsem, že nic mi neosvěží paměť víc než návrat z obchodu. V tu chvíli přesně vím, co jsem zapomněl. No asi to také znáte. Chystáte-li se na nákup, raději vše napsat na papírek nebo do chytrého telefonu. A třeba v budoucnu na nákup místo nás pošleme robota. Takzvaného humanoidního robota si mohli v uplynulých dnech prohlédnout žáci základní školy v Zábřehu. Jaké to bylo, uslyšíte do čtvrt hodiny. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Hana Zagorová a Karel Wagner. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno, za 4 minuty bude 7:45. Jsou slovíčka, která umí člověka vytočit. Jaké je to vaše? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Naši puberťáci říkají, jako reálně se to stalo místo opravdu. To mě tak moc vytáčí a random už u nás také Vítku letí. Random jsem vybrala boty, jídlo, píše Lída ze Zábřehu. Matko, je to easy, říká můj syn, už se snaží to neříkat, píše Petra z Mohelnice. Když řekne kolega, já jsem myslel, to jsem už dopředu vytočený, Aleš z Jeseníku. Vytáčí mě kolega slovy, je to jenom v hlavě, bych mu hned po té hlavě jednu lepla. To už si posteskla Zdena z Rýmařová. Dej to na mražák místo do mrazáku. To mě spolehlivě vytočí, Bětka z Rýmařova. Tak jsou slova, která vám možná vadí, možná vás i rovnou vytočí, těší se na další vzkazy. Uslyšíte je ke konci hodiny a nezapomeňte, že dopoledne o 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny a probereme nové výrazy.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 19. května, úterý, 7:45 a svátek má Ivo.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na mokrý květen přichází suchý červen. No, dnes bude převážně slunečno, během dne ale místy přehánky a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavice vrátil ze zdravotní procházky, je mlhavo, ale už se o slovo začíná hlásit sluníčko, teplota 7 stupňů. Doloplazy u Nezamyslic zatažená obloha 7,2 stupně Celsia, bezvětří, vlhkost 78%, píše Miroslav. Olomouc slunečno a 7,5 stupně, tolik naměřila Bára.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Takzvaného humanoidního robota si mohli v uplynulých dnech prohlédnout žáci základní školy v Zábřehu na Šumpersku. Bezmála metr vysoký stroj, který zvládne chodit jako člověk a taky hrát fotbal, dětem představil zástupce firmy Svět vzdělání. Školáci ze třídy zaměřené na logiku, matematiku, angličtinu a robotiku se budou v budoucnu učit robota naprogramovat.
1: Teď na začátek děláme takovou jako krátkou ukázku toho, co zvládne.
2: Třídou na základní škole Boženy Němcové v Zábřehu dupe humanoidní robot Booster. Dokáže chodit jako člověk, udržet rovnováhu i hrát fotbal. Na ukázku ho sem přivezl Tomáš Blumenstein, ředitel prostějovské společnosti Svět vzdělání.
3: Mezi těmi humanoidními roboty tady ten Booster patří k těm menším. Má 95 cm, hmotnost má 19,5 kg, má baterii, která vydrží 80 minut provozu, má výpočetní výkon 40 TOPS. Což je jako extrémně hodně. No, to je jako opravdu velmi, velmi výkonný počítač.
2: Robot má v těle 22 motorů a kloubů. Tomáš Blumenstein tak o něm mluví jako o kombinaci precizní strojařiny a obrovského výpočetního výkonu.
3: Jsme na veletrhu v Londýně vybírali humanoidního robota vzdělávacího, protože tam byla řada firm, které nabízejí a vyrábí dneska humanoidní roboty. Snažili jsme se vybrat toho nejlepšího s cílem přiblížit tu humanoidní robotiku dětem v základních školách.
2: Na zábřežské základní škole funguje ve spolupráci s Blumensteinovým týmem třída zaměřená na angličtinu, logiku, matematiku a programování. Posléze se ve výuce objeví i robot Booster, jak popisuje ředitel školy Pavel Nimrichter.
4: Určitě budou mít možnost s tímto robotem pracovat, nejprve se s ním samozřejmě seznámit, ale potom třeba i nějaké jednoduché programky a prostě věci, což mě přijde strašně lákavý a věřím tomu, že se to tam bude líbit, jak jsme viděli už i dneska při té ukázce.
2: Ta je vůbec první příležitostí, kdy mohli žáci robota v hodnotě zhruba 300 tisíc korun vidět.
4: Já ho vidím poprvé takhle naživo, viděl jsem samozřejmě nějaká videa, ale takhle naživo jsem ho viděl poprvé. Zmínil se mi pan Blumenstein, šéf Světa vzdělání, že vlastně je to unikát v České republice, takže jsou různé typy, ale tento zrovna jako je možná jeden z mála, nebo nejlidý jediný v republice, což je úžasný. Jo.
2: Jedním z žáků, kteří se s robotem seznámili, je i Tomáš Hampl.
5: Přemýšlel jsem, že zkusím přemluvit učitele našeho informatiky, aby koupil nám Boostera. Ale to asi nepůjde.
2: Celkem v celé České republice funguje na školách pod hlavičkou Světa vzdělání 25 tříd se zaměřením na logiku, matematiku, angličtinu a robotiku. Ze Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerovský magistrát čeká od čtvrtka velké stěhování. Přes 100 úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu na náměstí TGM ve zrekonstruované budově EMOS. Stěhování agent potrvá do začátku prázdnin. Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf podle policie scháněl v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor během jednoho zápasu nadával rozhodčím. Investigativní tým Českého rozhlasu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněný z podplácení. V Rapotíně na Šumpersku otevřou první víkend v červnu Klamárium. To propojí turistické informační centrum s interaktivní expozicí optických klamů inspirovanou jeseníky. O zábavu návštěvníků se postarají zrcadlové efekty, vizuální triky i tématické fotopointy. Sport. Rodák z Prostějova tenista Jakub Menčík zahájil na antukovém turnaji v Hamburku vítězně generálku na Roland Garros. Domácího Strufa porazil 7-6, 6-2. 20-letý český reprezentant zvládl první vzájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři za hodinu a půl. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až skoro jasno, během dne s přechodným přibýváním oblačnosti a hlavně na horách s lokálními přehaňkami. Teploty 17 až 21, v jeseníkách kolem 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomouci počítejte až do čtvrtka s uzavírkou Hamerské ulice kvůli stavebním pracím. Objížďka vede Polipenské, Rolsberské a Přerovské ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Studenti olomoucké medicíny si můžou nově půjčovat v knihovně Lékařské fakulty anatomické modely lidských orgánů. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Studenti olomoucké medicíny si můžou nově půjčovat v knihovně Lékařské fakulty anatomické modely lidských orgánů, třeba srdce, oka nebo ucha. Pomoct by jim měli mimo jiné při přípravě na zkoušku z anatomie. O nové pomůcky je podle zástupců univerzity zájem.
1: Vedoucí knihovny Lékařské fakulty Veronikou Dosedělovou jsme si došli do knihovny, kde před sebou máme modely, je to tady i popsáno. Tady vidím, že je jeden zájemce, tak bych možná nechala Filipa, ať si řekne, co bych chtěl zapůjčit.
2: Středoušní dutinu, model ucha.
1: A protože jako v každé správné knihovně musí být dokonalý klid, tak půjdeme pryč, aby tady studenti se mohli dál vzdělávat. Čeká vás zkouška, jak vám pomůže ten model.
2: Tak určitě si myslím, že anatomie není jenom o tom se ty pojmy naučit, ale určitě to uchopit i prakticky, aby jsme to potom v následných letech mohli použít do té klinické praxe. Hlavně mě to baví to vidět, tak jak to je v realitě, což jako ten model je sice zkreslený někdy trošičku, ale určitě na to prvotní pochopení je to úžasné.
1: Není to ale model v té reálné velikosti, je samozřejmě zvětšený, takže se vám to bude i lépe možná učit.
2: Lépe studovat, ano, určitě, ty středoušní kůstky a všechno na tom se bude lépe učit.
1: Tak hlavně, ať vám zkouška dobře dopadne, já se zeptám vyučující paní doktorky Kateřiny Kikalové. Budou teďka už studenti s takovýmito modely dost stávat sama Ačka na zkouškách?
3: No, to asi ne, to záleží na tom, jak tomu přistoupí.
1: Knihovna zahájila půjčování tady těchto modelů, je to z vašeho pohledu dobrá věc?
3: Tak určitě v rámci tady studovny je to výborné, protože oni mají studovnu přístupnou 24 hodin denně. K té látce, kterou probírají, tak si můžou vzít ten model.
1: Může si ho odnést třeba na pokoj nebo domů, anebo musí zůstat tady? Na to už se ptám vedoucí knihovny Veroniky Dosedělové.
4: Půjčujeme anatomické modely pouze ke studiu v knihovně.
1: Mají k tomu nějakou aplikaci?
4: Ano, tam je zdarma potom možnost stažení aplikace ke každému tomu modelu. Mají to tam popsané v latině i v angličtině. V češtině.
1: Uvažujete o tom, že byste rozšířili tu sbírku?
4: Určitě o tom uvažujeme. Plánujeme i takovou menší anketu třeba mezi studenty. Moje představa je taková, že bychom třeba pořídili něco i pro zubaře nebo nějaké další orgány, jednotlivé kosti.
1: Podle Veroniky Dosedělové anatomické modely ocení nejen studenti prvních ročníků, ale i ti, kteří si znalosti potřebují zopakovat před zkouškami. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního 19. květnového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 7:45 a svátek má dnes Ivo vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká deštivý květen, žíznivý říjen, no dnes bude převážně slunečno, během dne ale místy přeháňky, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, u nás je 7 stupňů, svítí sluníčko, chystám se do obchodu, potom budu vařit koprovou omáčku s bramborem a masem, odpoledne budu dávat dříví do sklepa. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. Zábřeh 7 stupňů, vzkaz od Petry, zdraví z práce, Hanušovice 6 stupňů, tolik naměřila Jirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Naděždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin, dobré ráno. Jsou slovíčka, která umí člověka vytočit, jaké je to vaše, o tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Roberta z Olomouce píše, když mě bolí zub a druhý řekne, to nic není, tak brečím, nebo je to malá hrůza. Jak Robert přiznává, ze zubaře má strach. No tak to máme společné a to mám zubařku kamarádku. Mě vytáčí, když se někoho zeptám, co dělá nebo co se děje, odpověď je nic, píše Marek z Brodku u Přerova. Uklidni se, no po těchto slovech se ještě nikdo nikdy neuklidnil. Helena Stovačová, Jirka z Prostějova napsal, co mě vytáčí a rozpálí dobyjela, je zneužívání slova demokracie, její podstatou je přece minimum zákonů, ale jejich striktní dodržování, ale u nás je to naopak, mnoho zbytečných a neprůhledných zákonných slepenců. No a dnes jsem toto slovo slyšel už dvakrát a pak má mít člověk dobrou náladu, píše Jirka z Prostějova. No jsou slova, která vám možná vadí, možná vás i rovnou vytočí, těším se na vaše další vzkazy, uslyšíte je v příští hodině a nezapomeňte, že dopoledne o 9:45 nás čeká pořad okolo češtiny a probereme nové výrazy.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Samospráva Zlatých hor plánuje opravu mostů poškozených povodněmi. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Samospráva Zlatých hor na Jesenicku plánuje opravu mostů poškozených povodněmi. Olomoucká zoo zrekonstruovala terária. Čeští hokejisté na mistrovství světa porazili Švédsko. Dnes bude polojasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 21 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Investici do oprav tří mostů zasažených předloňskými povodněmi plánuje samospráva Zlatých hor na Jesenicku. Opravy chystá na příští rok, uvedl to nezávislý starosta Milan Rác.
5: Jeden je ve Zlatých horách, je u místní části Horní údolí, další most je na ulici Nerudově ve Zlatých horách a třetí je na místní komunikaci u Selského rybníka. A my jsme nyní ve stádiu projektové dokumentace a nyní vyřizujeme stavební povolení, takže předpokládáme, že budeme přes zimu soutěžit a k realizaci by mohlo dojít v roce 2027.
4: Zoologická zahrada na Svatém Kopečku zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari. Umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně gekona písečného a dvou druhů kolibříků, které chová jen několik zoo v Evropě. Sdělila to mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská. Součástí rekonstrukce bylo zvětšení objemu terárií, nové osvětlení a další úpravy připomínající přirozené prostředí zvířat. Základní škola Kostelní v centru Moravské Třebové bude mít další budovu. V těchto dnech začaly stavební práce na přístavbě dvoupodlažního objektu. Dělníci teď připravují povrch pro jeho výstavbu, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
6: Minulý týden proběhlo výškové a polopisné zaměření stavby a teď už budou probíhat pouze zemní práce. Důležité je výškově upravit povrch tak, aby se na ně dala udělat základová deska. Jakmile bude základová deska hotová, tak začne samotná stavba objektu na této desce.
3: Sport.
4: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
7: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně tady bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
4: Další zápas čeká české hokejisty zítra proti Itálii.
3: Počasí.
4: Dnes bude na střední Moravě polojasno až skoro jasno, během dne má přechodně přibývat oblačnosti a hlavně na horách se objeví lokální přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na některých silnicích teď pozor na mlhy, ty se místy objevují je na dálnici D1 od Hulína až k Vyškovu a opatrně i v ulici Generála Svobody v centru Šumperka osobní auto se tam střetlo s cyklistou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera jsem si doma měřil tlak a zjistil jsem, že ho mám nízký. Když jsem to komentoval, tak se z kuchyně ozvalo, jestli chci uvařit kafe anebo naštvat. Ano, i tohle tlak zvýší, ale opatrně s dávkováním. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď má Martin Písařík. A za chvíli ji uslyšíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Marie Rotrová. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo?

0: zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 19. května, svátek má Ivo a je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká májová voda vypije víno. No dnes bude převážně slunečno, během dne ojedinělé přehánky. Teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 10,5 stupně Celsia, sluníčko se usmívá, píše Martina. Lukáš hlásí v Dubu 8,5 stupně, dnes očeká práce na zahrádce. Rapotín 7,5 stupně, to je vzkaz od Zuzany. Děkuji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

0: Šumperská skupina opět a Radeček společně s Moravskou filharmonií. Právě teď zněla písnička Praha na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8:30, dobré ráno. Komunitní centrum, ale taky zázemí pro lékaře a zubaře nebo novou prodejnu vybudují dělníci v Grigově na Olomoucku. Nové centrum bude fungovat v dosud schátralém komplexu budov bývalé mateřské školy u obecního úřadu. Investice za 37 milionů korun už začala přípravnými pracemi.
1: Tady otvírám takové plechové dveře, vypadá to trošku jako v nějakém románu Žila Verna, co tady konkrétně bylo.
2: Kotelna, uvidíte ještě zbytky po plynových kotlech, tady s těmi velkými budíky.
1: Popisuje mi stavby vedoucí Martin Brabenec. V této části areálu bývalé školky vznikne nový konferenční sál pro zhruba 50 osob. Ukazuje mi nezávislý starosta Grigova Tomáš Kubáček.
3: Tady, kde vidíte ty dvoje vrata, kde byl vjezd do těch garáží a kotelny, tak tady na té stěně už ta vrata nebudou, ale bude tady právě ta krásná bílá stěna, na kterou bude moci třeba nějaký cestovatel nebo někdo promítat svoje zážitky.
1: V sousední dvoupatrové budově bude prostor pro ordinace.
3: V přízemí budou dvě ordinace lékařů, to znamená ordinace praktického lékaře a ordinace zubní. Nahoře, to znamená ve druhém nadzemním podlaží, budou klubovny pro místní spolky. Budou tam zhruba 3 klubovny.
1: Dodává starosta. Dělníci už mají venku stavební buňky. Stěny určené k demolici jsou čerstvě označené nasprejovaným písmenem X, a to i tady v budově bývalé kuchyně. Nově tu bude obchod. Popisuje mi stavby vedoucí Martin Brabenec.
2: Bude se dělat kompletně nová dispozice místnosti, budou se dělat nové podlahy, bude se dělat kompletně nová střecha. Prakticky zůstane jenom ta nosná konstrukce toho skeletu zachována.
1: Investice do komplexu 3 budov podle starosty Grigova Tomáše Kubáčka vyjde na zhruba 37 milionů korun.
3: Zažádali jsme o dotaci a také jsme ji úspěšně získali ze Státního fondu životního prostředí v programu energetických úspor obecních budov. Ta dotace bude ve výši zhruba 9 milionů korun.
1: Přestavba bývalé školky na nové komunitní centrum by měla být hotová do konce ledna 2028. Z Grigova Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: V Olomouci začaly opravy Stupkovy ulice. Podle informací na webu města dělníci zrekonstruují vozovky, chodníky, autobusové zastávky, kontejnerová stání, včetně nových parkovacích míst a odstraní nelegální stání. Hotovo by měli mít 24. srpna. V závěru června přivítá první návštěvníky nové oblastní informační centrum v Lipové Lázních. Nabídne informace o atraktivních místech jeseníků. Turisté obdrží tištěné materiály a připraveno bude i audiovizuální představení. Divadlo Šumperk uzavře letošní sezónu inscenacemi Děti z Bulerbinu a Kočka v Oregánu. Divadelního zpracování Dětí z Bulerbinu od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové se ujal režisér Martin Tichý. Černou britskou komedii připravil Pavel Gejguš, řekl dramaturg divadla Michal Sodomka. Sport. Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami, poté co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka. Prostějov o změně trenéra informoval na Instagramu. Kolo před koncem je 14., tedy na první nesestupové pozici. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až skoro jasno, během dne s přechodným přibýváním oblačnosti a hlavně na horách s přehánkami. Teploty 17 až 21 stupňů, v jeseníkách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: S komplikacemi počítejte ode dneška v Havlíčkově ulici v centru Prostějova. Dělníci tam odstraňují pařezy, pokácení stromů a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny, více o ní za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté, dobré ráno. Kde jinde než na jevišti stráví Iva Janžurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje v několika rolích, nejen na naší první scéně. V jejímž angažmá je od roku 1987.
1: Nejdřív dohodnout koalici.
2: Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
1: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
1: Tucet špinavců.
2: Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů, no. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Janžurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernardové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinnie ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
1: Začni svůj den.
4: Janžurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči v rouku.
7: Ale, pro ty.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Já chodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Janžurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
6: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
6: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
6: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Janžurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, večerní rosy v máji hodně se nadají. Dnes bude převážně slunečno, během dne místy přehánky. Teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? To jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji moc za všechny zprávy. Šumperk 10 stupňů a ukazuje se sluníčko, napsala Iva. Samotížky 11 stupňů Celsia, slunečno, dnes budu set okurky, napsal Milan. Prostějov 12 stupňů Celsia, musím posekat trávu, hlásí Ota. Tak ať se daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Zetmi a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Nadeždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne. Dne.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin, snídáte-li, přeji dobrou chuť, jste-li na cestách, dobře dojeďte a dobré ráno. Po prohře se Slovinskem je tu pro českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa vítězství nad silným Švédskem. Národní tým porazil Severany s půlkou týmu z NHL 4-3.
1: Extrémně těžký, mají jeden z nejlepších týmů, co se týče nějaký kvality, nějakých zkušeností tady na turnaji.
2: Říká střelec nakonec rozdílové branky Jiří Černoch.
1: Samozřejmě víte, proti čemu jdete. Jsem rád, že jsme nebyli nějak, nevím, jak to říct slušně, že jsme se jich nebáli a nehráli jsme s přílišným respektem. Samozřejmě nějaký respekt zdravý tam byl k tomu soupeři, to musí být vždycky, ale jsme prostě natáhli monterky a fárali.
3: Myslím si, že pro nás jsou obrovsky důležitý body po tom menším zaváhání s těma Slovincema.
2: Pokračuje golman Josef Kořenář. Všechny branky dostal v oslabení. To nejdelší hráli Češi, když se při vedení 3-0 nechal vyloučit obránce Šťotka na 5 minut a do konce utkání a Švédové snížili z 0-3 na 2-3. Mluvil o tom i trenér Radim Rulík.
4: Asi v emocích neudržel se, myslel to dobře, ale nevyšlo to, přehnal to.
5: V kabině padly slova, že bylo důležité, aby jsme urvali tu výhru pro něj, protože samozřejmě ho to mrzí a nechtěl takhle ten tým oslabit, a tak já mám jen radost, že se nám to povedlo a vrátili jsme mu to takhle.
2: Navazuje na trenéra Rulíka obránce Tomáš Cibulka. Český tým ubránil vedení 4-3 a brání měl ho dohromady na hokej dlouhých 34 minut.
6: My jsme hlavně nechtěli v té třetí jenom někam zalíst a jenom bránit, takže jsme se snažili, když jsme mohli forčekovat, ale toho puku jsme tolik už neměli ve třetí třetině, ale podle mě jsme dobře bránili, neměli žádný vyložený šance, si myslím, takže dobře odehraná tak nějak takticky ta poslední třetina.
2: Říká útočník Lukáš Sedlák. Příštím soupeřem národního týmu bude na mistrovství světa ve středu Itálie. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
7: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Strážníci budou v Šumperku častěji kontrolovat rizikové lokality. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Čoukal se těší naslyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji prosluněné a příjemné úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Strážníci budou v Šumperku častěji kontrolovat rizikové lokality. Na festivalu Dvořákova Olomouce dnes vystoupí světový pianista Ivo Kahánek. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko. Dnes bude polojasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Šumperští strážníci mění systém hlídek. Nově se zaměří na častější kontroly problémových míst místo plošného dohledu na celé město. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Jedná se například o parky, sídliště, okolí škol nebo místa se zvýšeným výskytem narušování veřejného pořádku. Výběr konkrétních lokalit se liší podle denní doby i podle dnů v týdnu. Jiná místa jsou sledována ve dne, jiná v noci nebo o víkendech.
1: Za bezdomovci a sociálně slabými lidmi vyrážejí pravidelně do ulic Olomouce medici ze studentského spolku Medici na ulici. Vybavení zdravotnickým materiálem ošetřují přímo v terénu chronické rány nebo kožní infekce. Lidem v nouzi zároveň poskytují psychickou podporu a základní zdravotní poradenství. Projekt propojuje studium medicíny s praxí a vychází z konceptu tzv. Street medicine. Informoval o tom mluvčí Olomoucké univerzity Palackého Egon Havrland. Jeden z nejuznávanějších českých pianistů Ivo Kahánek dnes zahraje na koncertě festivalu Dvořákova Olomouc. Začíná v 19 hodin v Arcibiskupském paláci. S klavíristou vystoupí i jeho studentka a olomoucká rodačka Eliška Tkadlčíková. Doplňuje mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
3: Program večera nabídne pestrou paletu české klavírní tvorby. Diváci se mohou těšit na virtuózní soulové skladby, ale také na strhující provedení legendární Smetanovy Vltavy či Dvořákových slovanských tanců, a to ve čtyřročním provedení. Vstupenky, kompletní program a další informace naleznete na webu dvořakovaolomouc.cz.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání mistrovství světa Švédsko 4-3. Už po 13 minutách vedl národní tým 3-0. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je po historické porážce se Slovinskem výhra nad obhájci bronzu důležitá.
4: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovencem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
1: Zítra odpoledne budou hrát Češi s Itálií. Na šampionátu zůstávají 100% domácí Švýcaři, Kanada i Finsko. To vyhrálo nad Spojenými státy 6-2. Kanada porazila Dánsko 5-1 a Švýcarsko zvítězilo nad Německem 6-1.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až skoro jasno. Během dne má přechodně přibývat oblačnosti a hlavně na horách se objeví lokální přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 44 u Sudkova na Šumpersku. Na vozovce je rozsypaný štěrk a na D1 nám hlásíte mlhy. Místy se objevují od Křenovic na Přerovsku až k Hulínu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Více než 20 let působí v Uničově spolek Gaudolino. Jaké jsou jeho kořeny, jak se mu daří, jaké mají plány a co vlastně spolek Gaudolino dělá? O tom se za chvilku dozvíte. Navštívíme dinosauří muzeum, které najdeme v našem kraji v Čertorích, to je část obce Charváty a to je nedaleko Olomouce. A úterní rubrika Okolo češtiny vás pozve na kávu na mlýnku s bohemistou Ondřejem Bláhou a třeba taky na pivo na čepu. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji třeba i dobrou chuť a dobré dopoledne.

Belfastu pojďme do Uničova. Místní spolek s názvem Gaudolino je obyvatelům města dobře znám. Kromě pořádání táborů a akcí pro děti, jejich rodiče se podílí třeba na společenských a kulturních akcích v Uničově a pořádá taky výšlapy do okolní krajiny. Jaké jsou tradice spolku, jak vznikl a jak vidí svou budoucnost? O tom si v dopoledne

0: dní Českého rozhlasu Olomouc budeme povídat s předsedou spolku Gaudolino Jiřím Urbáškem.
1: Má to společného s Jihočeským gymnáziem ta historie, že jako je opravdu musíme jít trochu dál do historie Gaudolino jako takové. Formálně vzniklo v roce 2004 jako občanské sdružení, dneska tedy právně spolek, ale byli jsme vlastně ještě před tím rokem 2024 jsme byli parta lidí, která dělala dětské tábory a byla taková aktivní a téměř všichni jsme vlastně prošli Jihočeským gymnáziem tady místním, takže spojil nás tam jeden pedagog a od té doby prostě jsme začali dělat tábory a různé akce a potom jsme to teda dali formálně kupy a vzniklo to občanské sdružení v roce 2004.
2: Člověk něco dělá v mladické nerozvážnosti je běžné. To, že mu to zůstává do věku, řekněme středního, to už zas tak úplně běžné není. A vy píšete na svých stránkách, že nejenom, že tedy přetrváváte vy zakladající členové, ale že se přidávají noví a noví, platí to?
1: Tak platí to, ale jsou to spíš jednotky, teda aby jsme byli spravedliví, nejsou to desítky samozřejmě, protože těch koníčků a kroužků samozřejmě je i v tom našem městě celá řada, takže jako máme nové členy, omlazujeme samozřejmě, protože ano, my zakládající členové už jdeme do toho pozdějšího středního věku, takže je potřeba, aby to převzali ti mladší, ale na tábory máme pořád vedoucích dost a zaplať pámu máme i děti, které s námi jezdí, rádi se vracejí, takže to je fajn. Ty tábory jsou vlastně taková nejdůležitější naše akce celoroční, na tu samozřejmě soustředujeme nejvíc energie, ale během roku právě v Uničově a nejenom v Uničově děláme i další víkendové pobyty pro rodiče, školy v přírodě organizujeme, pokud si nás kdyby někdo najme, ale děláme řadu právě těch jednodenních akcí, ať jsou ty deskové hry nebo nějaké výtvarné dílny tematicky zaměřené vánoční, velikonoční nebo valentýnská teďka v poslední době. No a mezi tím děláme samozřejmě i tady s městem Uničovem nějaké projekty, jako jsou historické jarmarky a podobně.
2: Viděl jsem, že spolupracujete s městem poměrně hodně. Akce jsou zaměřené hlavně na děti, na rodiny s dětmi a tak dál. Je právě tam třeba i snaha hledat ty nové pokračovatele, protože byla by škoda, kdyby to jednou skončilo, protože myslím si, že právě když to takhle vzniká ze spodu, takže jste schopni daleko pružně reagovat na to, o co je zájem, co by ty lidé chtěli, co by potřebovali.
1: No to je samozřejmě nejoptimálnější cesta. Je to úplně, my se o to snažíme, ale jako je to těžké, samozřejmě to vám potvrdí asi všichni z neziskového sektoru, že zapojit mladé lidi je někdy jako náročné, ale jsou, pořád jsou samozřejmě a my se o to snažíme, konec konců oni nám dospívají, ty naše nejstarší děti, takže ti už se plně zapojí do činnosti našeho spolku nebo do těch spolkových aktivit, takže jsem mírně optimistický.
2: Platí to, co říkají sportovní oddíly, že děti se rádi zapojují tak do toho období pubertálního a pak je to špatný. A kdo to překoná, ten už většinou vydrží.
1: Tak já bych řekl, že to platí úplně stejně i v kultuře nebo tady v tom volnočasovém prostoru, stejně jako ve sportu. No, je to přesně tak samozřejmě. No.
2: Uničov je město, které má tradici, kultury a tak dál. Rostou třeba z těch vašich aktivit i třeba nové individuality, protože toto je věc, která se dělá většinou společně, ale velmi často v tom kvasí takové ty osobnosti, tak už vám někdo takový vyrostl pod rukami.
1: Tak není to asi přímo jako ze členů, ale samozřejmě myslím, že bychom takové individuality v tom širším regionu nebo v tom našem tady mikroregionu Uničovsko, my jsme asi našli lidé, kteří chodili třeba od malička na naše akce nebo chodili tam jako pravidelně návštěvníci a teď se věnují prostě ať kultuře nebo profesionálním sportům, takže takhle jo, ale přímo jako od nás ze členů, to bychom tam asi nikoho nenašli. Teda.
2: Gaudolino je spolek mimo jiné také, který fakt jako třeba poznává krajinu, viděl jsem, že jezdíte velmi často na výlety a viděl jsem teda, podle fotek se mi zdá, že zájem je pořád velký, tak občas třeba kluby českých turistů říkají, no oni už s náma nikdo nechce chodit, tak proč s váma chodí?
1: Tak to je spíš dotaz asi na ty návštěvníky, ale tak obecně my se samozřejmě snažíme dělat ty programy atraktivní, přizpůsobujeme těm konkrétním prostě věkovým jako kategoriím, aby samozřejmě to ty děti nebo naopak ty rodiny s dětmi bavilo. Samozřejmě důležitou roli tam potom hrají ty reference, ty lidé si mezi sebou řeknou, že ta akce byla fajn, nebo hele, byli jsme na perfektním výletě, bylo to fajn. Ale jinak je to prostě takové asi možná trošku know-how, no, tak nevím, jestli můžu posluchačům prozrazovat všechno.
2: Z Uničova Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
1: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dan Ďurica v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Repliky dinosaurích koster v životní velikosti, původní fosílie jejich zubů, drápů a čelistí. Tohle všechno mají v dinosaurím muzeu v Čertolích, části obce Charváty. Loni to muzeum po 4 letech příprav otevřel Lukáš Vymětal. Za chvilku si s ním budeme povídat.

0: víte o tom, že v Olomouckém kraji máme dinosauří muzeum? Loni na podzim ho v rodinném domě v Čertorijích části obce Charváty otevřel Lukáš Vymětal. Ve vodí mu jediná kopie původní kostry tyrannosaura v České republice, prohlédnout si ale můžeme i kosti, zuby a drápy mnoha dalších pravěkých tvorů.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení, a tak jsem si pořídil 3D tiskánu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici tyrannosaura a triceratopse, a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
2: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
1: To jsou původní fosílie, reální skamenělý kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura, nebo zub z Megalodona a část límce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebro ze Spinosaura, jeho zub, tráp, z Carchodontosaura a tak dál.
2: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
1: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, a je tady aspoň zmenšený.
2: Má tady přední nohy.
1: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
2: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
1: Ano, Stegosaurus.
2: To je takový ten, jak má bodliny na ocase. A je tam ten boj.
1: Tahle fosílie je národní fosílie Coloreda, nebo ten základ pro tuto fosílii, z které je vytisknut tady tento Stegosaurus, no, nebo ta kopie.
2: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
1: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastní 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
2: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
1: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
2: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
1: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek, jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
2: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda druhu Tyrannosaurus rex, vystaveného od roku 1915 v trvalé expozici Amerického přírodovědného muzea v New Yorku.
1: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
2: Dinosauří muzeum v Čertorijích můžete navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, který se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to tolik důležité a jak velmi se změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc se zeptáme Nadeždy Škrabalové a Dagmar Kozákové. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za chviličku rubrika Okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Dáme si pivo a dokonce prý i kafe, tak se těšíme.
2: Každý kluk

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc, rubrika Bohemisty Ondřeje Bláhy. Dáme si spoustu dobrot. Kavárny dneska jsou skoro na každém rohu a s nimi i nová slovní spojení a výrazy. Co přesně znamená kafe na mlýnku, jak souvisí s tradičním pivem na čepu a proč někdy vídeňská káva vlastně vůbec není z Vídně?
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Když se člověk prochází ulicemi jednoho města několik let nebo dokonce desetiletí, tak si samozřejmě všímá toho, jak se objevují a mizí různé obchody, restaurace a jiné provozovny všeho možného. A myslím, že pro všechna města tady v Česku a asi i jinde v Evropě platí, že jestli nějakých provozoven vyloženě přibývá, tak to jsou kavárny. Obliba kávy roste a jistě přibývá i lidí, kteří by se nespokojili jen tak s nějakou kávou z benzínky. I když, podotýkám, jsou i u nás benzínové pumpy, kde se prodává opravdu skvělá káva. Celý ten kávový boom má samozřejmě i svoje jazykové souvislosti a důsledky. V první řadě jsou to samozřejmě ty pomalu obecně známé italské termíny jako espresso, café latte, cappuccino nebo ristretto, které v češtině žijí trošku svým způsobem a všelijak se svébytně aktualizují. Podobně, jako se aktualizují a všelijak přizpůsobují zdejšímu vkusu a potřebám také různé druhy pici, kterou pečou Češi pro Čechy. V druhé řadě je pak zajímavé, že se objevují i různá aktualizovaná slovní spojení. Víckrát jsem v poslední době viděl třeba slovní spojení kafe na mlýnku. Bylo to na tabuli před kavárnou a samozřejmě následovala informace o tom, jakou konkrétní kávu dneska na tom mlýnku mají. V tomto případě to byla káva původem z Guatemaly a její chuť měla tóny jablka, mléčné čokolády a karamelu. Slovní spojení kafe na mlýnku je vlastně aktualizací jiného, mnohem staršího slovního spojení, a sice pivo na čepu. To je pivo, které se zrovna čepuje, takže třeba světlý, spodně kvašený 11-stupňový ležák plzeňského typu, jak čtu na ceduli u jiného spůdky. Ale zpátky ke kávě. Byla tu řeč o přizpůsobování toho, co k nám přichází ze zahraničí na domácí podmínky. Týká se to i takzvané vídeňské kávy, kterou nedávno tady v Olomouci okusil jeden kolega z Vídeňské univerzity. Podle jeho soudu to byla dobrá káva, ale on sám by jí prý raději říkal olomoucká káva než vídeňská. Nebyla to totiž žádná vídeňská melange, ani žádný Einspänner nebo Franciskáner. Byl to čistý Olmützer, originální a místní. A to je vlastně taky dobrý příklad na to, co umí jazyk. Určitý přívlastek, jako například to, že něco je vídeňské, představuje už sám o sobě přidanou hodnotu, protože evokuje určitou atmosféru a jistě také naznačuje kvalitu. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

No Name v dopolední Českého rozhlasu Olomouc a Dobrá rada, to je pořad, který vysíláme každé úterý po 10. hodině, dnes se Zorou Ješkovou a se spolkem, který se jmenuje Zetmi a spolkem Most k péči. Co dělají a jak pomáhají, to se dozvíme za chvíli.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerovské úředníky čeká stěhování. Žáci už podávají přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. V Rapotíně můžete navštívit netradiční informační centrum. Dnes bude polojasno s přibýváním oblačnosti a teploty do 21 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Přerovský magistrát čeká od čtvrtka velké stěhování. Přes 100 úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu na náměstí TGM. Stěhování agent je naplánováno do začátku prázdnin. Do opravené budovy EMOSu se přemístí i odbor ekonomiky, včetně agent místních poplatků a vedení radnice. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška do pondělí hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
3: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
1: Návštěvníci Rapotína na Šumperskou budou moct od prvního víkendu v červnu využívat takzvané klamárium. To propojí turistické informační centrum s interaktivní expozicí optických klamů inspirovanou Jeseníky. Na turisty budou čekat například zrcadlové efekty, vizuální triky nebo tématické fotopointy. Více ředitel centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.
4: To informační centrum, jak už ten název napovídá, bude obohaceno tím, že návštěvníci tam zažijí optické klamy, vizuální efekty. Bude to opravdu úplně něco nového. Já sám jsem zvědav, organizátoři trošičku tají, co tam bude. Takže v magické datum 6.6.2026 v Rapotíně slavnostní otevření klamária.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa na Švédském 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak se nechal vyloučit obránce Jan Ščotka do konce zápasu a Švédové vstřelili v delší přesilovce 2 góly. Všechny branky dal soupeř národního týmu v početní výhodě. Těžké to měl golman Josef Kořenář.
5: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo. A to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kostce, že mi to vlastně očesalo trošku vo finu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
1: Příštím soupeřem českého týmu v základní skupině ve Friburgu budou zítra odpoledne Italové.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte v Olomouckém kraji polojasno až skoro jasno. Během dne má přechodně přibývat oblačnosti a hlavně na horách se objeví lokální přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 35 u exitu 235 Mohelnice Jih. Stojí tam ve směru na Hradec Králové porouchané auto a porouchané vozidlo vás může zdržet také na D46 na 17. kilometru u Vranovic ve směru na Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pomáháme lidem s postižením žít naplno a vytváříme propečující prostor k odpočinku. Tak takové krédo naplňuje spolek Ze tmy a spolek Most k péči, kteří se snaží k dostupnější péči v Olomouckém kraji stavět mosty. Proč je to vlastně tolik důležité? A jak velmi změní život rodiny s dítětem s kombinovaným postižením či autismem? Je to opravdu velmi, velmi náročné a my si právě o tom dnes budeme povídat v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Jak se rodinám změní život, když do rodiny přijde dítě s těžkým mentálním handicapem? O tom budeme mluvit s Nadeždou Škrabalovou právě ze spolku Ze tmy a Dagmar Kozákovou ze spolku Most k péči. Tak poslouchejte, pokud i vy byste měli nějaké dotazy do dnešní Dobré rady. Budeme tady pro vás na našich telefonech, SMS-kovém i přímo do studia. Povíme si čísla za chvíli. Dobrý poslech a klidný den přeje od mikrofonu Zora Ješkova.

0: Rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě jednou vítejte při poslechu v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes představíme dva spolky, které pomáhají lidem, dětem s postižením žít naplno a vytvářejí pro pečující prostor k odpočinku. Jedním spolkem je ZMI, za nějž jsem k nám do Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc přišla paní Nadežda Škrabalová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: A tím druhým spolkem je spolek Most k péči a my tady dnes máme ve studiu paní Dagmar Kozákovou. Dobrý den i vám, vítejte.
2: Dobrý den, děkujem za pozvání.
1: Pojďme si nejprve představit vlastně oba dva spolky. Nejprve poprosím paní Škrabalovou ZMI. Co to vlastně je ZMI? A proč ZMI? Nebo ZMI?
3: Ano, ten název vznikl tak, že jsme přemýšleli, jak nejlépe vyjádřit to, že chceme pomáhat pečujícím, aby vyšli právě z té tmy, aby měli čas i na jiné věci, i na sebe, na další děti a podobně. A my společně, protože jsme do toho šli s takovou jakoby nadějí, že budeme ty věci a ty sociální služby dělat trošičku jinak, tak jako jsme chtěli. A jinak určitě je to o tom, abychom ty klienty dostávali do společnosti, aby se účastnili toho běžného života. Mm-hmm. Zastupujeme vlastně ty pečující a zastupujeme tak, aby oni měli čas na odpočinek. Mm-hmm.
1: My si vaše služby, které společnost nebo spolek ZMI nabízí, probereme samozřejmě podrobně, ale můžeme teď udělat jenom takový souhrn, vyjmenovat, o čem všem budeme mluvit.
3: Mm-hmm. My poskytujeme vlastně službu odlehčovací v různých formách, terénní, pobytovou i ambulantní, pak máme službu denní stacionář, ta je nová vlastně od letošního roku a úplně první, s čím jsme začali, sice není sociální služba, ale je to home sharing, což je taková forma dobrovolnictví.

0: jednoduše řečeno.
1: Budeme o tom podrobně mluvit. Paní Dagmar Kozáková je ze spolku Most k péči. A vy jste vlastně právě ti pečující, čili rodiče, kteří mají doma postižené dítě. Je to tak? Je to dobře chápáno?
2: Ano, je to tak. Jsme spolek neformálně pečujících rodičů a jak vypovídá ten název toho spolku, snažíme se o to nějakým způsobem komunikovat potřeby naše a potřeby našich dětí k tomu, aby ta péče a ten náš život byl kvalitnější a o něco lehčí.
1: A já myslím, že bychom asi teď měli vlastně posluchačům přiblížit, v čem je tak náročný život rodiny, rodičů, kteří mají doma vlastně dítě postižené, tak jak hovoříte, a o jaká postižení se jedná. Vy máte doma 12-letou Julinku.
2: Ano, ano. Tak v našem spolku jsou rodiče, kteří pečují převážně o děti s kombinovaným postižením, o děti, které mají poruchu autistického spektra, mentální postižení a další. Je to pestré, ale to, co nás spojuje hlavně je, že ty děti mají takzvané chování náročné na péči, což vyžaduje opravdu individuální a nepřetržitou péči 24/7.
1: To znamená, že jeden z rodičů musí zůstat doma, anebo jsou organizace, které vám s tím jsou schopny pomoci, aby...
2: Záleží vlastně, v které věkové etapě se nacházíme, ale každé dítě v České republice má povinnou školní docházku, takže ty děti jsou po nějakou dobu vlastně pokryty tím školním systémem. Nicméně po ukončení té školní docházky nastává velký problém a problém je samozřejmě samotná ta náročnost, takže ta rodina potřebuje ve většině případů pomoct už i v průběhu té školní docházky a odpočinout si.
1: Máte vůbec nějaký volný čas pro sebe a vlastně ještě pro své druhé dítě, když říkáte, že péče o Julinku je to 24/7 opravdu a ta škola to je jenom část?
2: Mám volný čas pro sebe a to díky tomu, že využíváme právě služeb spolku Zetmi a další sociální služby. Jsme zapojeni i v homesharingu, takže...
1: Takže ano. Takhle to jde. V čem je to chování, možná ještě přibližme si těch dětí, tak strašně moc náročné, že kolikrát to třeba ani jeden člověk není schopen zvládnout tu péči o takové dítě. Co všechno, nebo s čím vším se můžeme u toho dítěte setkat, když ho třeba potkáme ve veřejné dopravě, v nějakém kulturním zařízení prostě venku a nevíme o tom, že to je dítě s postižením. Co se děje?
2: Mohl by ten jedinec působit jako nevychovaný jedinec, nicméně jsou tam poruchy chování, poruchy pozornosti, ty jedinci jsou ve většině případů neverbální nebo mají nějakým způsobem omezenou komunikaci, z čehož vede to, že nejsou schopni nějakým způsobem ventilovat svoje potřeby a naplňovat je a to vede k nějaké frustraci až třeba možná agresi, buď sebepoškozování nebo agresi, kterou můžou projevovat navenek. Ty děti mají často poruchu ADHD, jsou hyperaktivní, jsou jakoby hodně aktivní, řekněme, nemusí to být jedinec, nemusíme si představit jedince vyloženě na invalidním vozíčku, a který je někde upoutaný.
1: Takže vlastně je to dítě, které nám může připadat nevychované, ale přitom vlastně nejsme zasvěceni do problému a může to být dítě právě s kombinovanými vadami. My si o tom všem dnes budeme povídat i o tom, proč vlastně, jak to vlastně je s organizacemi, které mohou rodičům a rodinám s péčí o takové děti pomoci a proč jich je málo. Tak o tom všem dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. S Nadeždou Škrabou ze spolku Zetmi a Dagmar Kozákovou ze spolku Most k péči, které se ale vzájemně doplňují. A pokud vy byste měli nějakým způsobem třeba i zájem se zapojit do debaty a měli dotazy, tak můžete využít náš telefon. Jednak SMS-kový 723 70 33 51 anebo tady je číslo přímo k nám do studia.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: Tak nám dospívala Věra Špinerová. My si povídáme dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s Naděždou Škrabalovou ze spolku Zetmy a Dagmar Kozákovou ze spolku Most k péči. A povídáme si o tom, jaký život vlastně mají rodiny a co jim může pomoci, které mají v péči handicapované dítě. Dítě s těžkými kombinovanými postiženími. Na telefonu ale máme také prvního posluchače. Je to pan Robert. Dobrý den, vítejte, ptejte se, povídejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tak. Já mám syna, Marka, je autista.
0: Ano.
1: Složitý je to v tím, že jsem ovdověl, takže se o něho s mamkou staráme dva. No a dává, a co je dobrý, že je možnost ho dát do klíče, takže on přes týden je tam a o víkendu je doma.
0: Mm-hmm.
1: Jinak on je v pohodě, není problémové, akorát všechno je dokapané od lepidla. No a spíš takový jako, co je běh na dlouhou trať, co mu musím jako vysvětlovat, to znamená třeba vysvětlit to několikrát, protože prostě má to s tím chápáním jinak, že třeba když on se slíkne, tak prostě kam to položit, to položí, jo.
0: Mm-hmm.
1: A potom já dostanu na zelený, že on udělal někde nepořádek, jo. Takže to je taková příjemná věc, ale...
0: Mm.
1: Ne, nemůžu. Ale je i příjemná věc, že jsme našli jako co nás spojuje, co nás stmeluje.
0: A
1: my spolu
0: je?
1: Skládáme pusle a nás to strašně baví, jo. Takže já třeba doporučuju puclo, jako jo.
0: Mm-hmm.
1: Každé má samozřejmě něco jiného, no. A to je tak všecko, jako no. Tak
0: dobře, spíš, takže to je vaše zkušenost.
1: Měl otázka, jak to udělat s tím, abych kluka vedl k tomu, že když prostě slikne, tak věci mají svoje místo, jo. Protože já kvůli toho potom dostanu vynadaný a z jakýho důvodu.
0: Rozumíme, dobře.
1: A není to nic příjemného, tak to jsem tak chtěl.
0: Děkujeme, nashledanou pane Roberte, hezký den. Tak tady máme muže, který se sám se svojí maminkou stará o chlapce s autismem postiženého. Našli nějaké společné téma, které je baví. Co byste na to řekli?
2: Já bych si dovolila reagovat, že... Je fajn, že to mají společný zájem, to je určitě důležité, ale taky bych chtěla říct, že ne všechny děti jsou mentálně schopny všech takovýchhle třeba úkonů náročných, jako je pucle. Právě třeba rodiče z našeho spolku, opravdu ty děti jsou na úrovni od 8 měsíců třeba do maximálně 3 let věku. Takže hledají se obtížněji tyhle ty aktivity, ale samozřejmě nemožné to není.
0: Jaké aktivity vlastně takové děti mohou vykonávat? Co se s nimi dá dělat? Tady.
3: Nejčastěji
0: Škrabalová.
3: Myslím, že ty děti i dospívající baví hodně pobyt venku. Jo, takže nějaké procházky, ale zase je tam potřeba zajistit bezpečí. Často se třeba vezmou do auta a jede se s nimi na nějaké bezpečnější místo, než je provoz v Olomouci, protože opravdu takové dítě vám vyběhne a neví, že auto je nebezpečné, že by ho mohlo srazit a je ta podpora toho asistenta tam velmi důležitá, aby se něco nestalo. Takže určitě projížďky venku, bazén je baví, hodně voda spojuje hodně děti s poruchou autického spektra, ale zase je tam potřeba velmi silný dohled, co se týká jako aspoň dvou asistentů třeba, protože nikdy nevíte, jak to dítě zareaguje, jo, může se mu něco nelíbit v té vodě a nebo nechce vylézt z vody, tak je to takové náročnější potom.
0: Mm-hmm. Pojďme si teď povědět o jednotlivých službách spolku Zetmy. Vy jste říkala odlehčovací služba Zetmy. Tak o co se vlastně tady jedná a kdo ji může využít?
3: Odlehčovací službu máme již pro děti od 4 let. A využít ji vlastně může rodič, který pečuje o dítě s mentálním postižením, s kombinovaným, s poruchou autického spektra. A my vlastně zastoupíme tu pečující osobu. Takže po nějakou dobu se o to dítě staráme, nebo i dospělého, zastupujeme ho v té péči. Takže se snažíme s ním dělat ty věci, co by dělal rodič. Pokud je to u nich doma, pokud je to u nás v ambulanci, tak kdy ambulance to jsou takové herničky, které máme, tak tam vymýšlí třeba asistenti i nějaký program, anebo jsou to právě různé procházky nebo návštěvy nějakých akcí. A pak máme ještě pobytovou formu služby, to máme tedy jenom od pátku do neděle a tam vlastně to jsou takové první nácviky přespání těch dětí bez rodičů.
0: Aha.
3: No, takže to je odlehčení. Proto je to odlehčovací služba, že umožňujeme rodičům po nějakou dobu odpočinek. Můžou to být 3 hodiny za týden, ale může to být třeba celá sobota nebo dopoledne, odpoledne. Je to různé, jak je potřeba.
0: Kolik vás je a kolik dětí vlastně jste schopni takto zabezpečit?
3: Ona ta kapacita služby jsou jenom 4 klienti, jakoby v jeden okamžik. Ale je to o tom, že u nás ty děti se hodně střídají, že někdo fakt chodí jednou za týden, někdo jednou měsíčně, někdo přijde 3x za týden, někdo po škole. Je to fakt různé a těch smluv s těmi klienty, kteří k nám nějak pravidelně dochází, je přes 40, s tím, že pracovníků teď máme kolem 30, ale my nemáme celé úvazky, máme to i různě nakombinované, protože největší poptávka je o víkendech po téhle službě nebo odpoledne, takže abychom vlastně i ty pracovníky mohli nějakým způsobem využít tady v ty doby, tak máme i ty úvazky různě kombinované.
0: A rodiče si hradí přímo tuhle službu sami, nebo jsou tam nějaké dotace třeba i z kraje a podobně?
3: Naše služba je placená, takže rodiče si ji hradí, ale není to, tou úhradou nepokryjí se veškeré náklady, takže dostáváme klasicky dotace ze státu nebo z kraje, z města, a tím jako vlastně zajišťujeme to financování. Ale služba je opravdu placená a ten rodič na to teda musí mít příjem. Často ale rodiče využívají i různé nadace, které jim pomáhají vlastně s tím tu úhradu zaplatit.
0: Tak to jsme měli odlehčovací službu Z. My si budeme povídat také o denním stacionáři, který je vlastně takovou novinkou, a také ještě o home sharingu. A to až za chvíli po písničce. My si dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc povídáme se zástupkyněmi spolku Zetmi a spolku Most k péči, Naděždou Škrabalovou a Dagmar Kozákovou.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si dnes s paní Nadeždou Škrabalovou ze spolku Zetmy a Dagmar Kozákovou ze spolku Most k péči. My si teď budeme povídat o denním stacionáři, který nově vznikl právě ve spolku Zetmy, ale začneme trošičku ze široka s paní Kozákovou. Vy jste reagovala vlastně na posluchače, na pana Roberta, a říkala jste, že on má svým způsobem vlastně štěstí, že jeho syn, autista, může pobývat v týdenním stacionáři, tedy v klíči. Co to teda vlastně znamená ten týdenní stacionář a proč štěstí? Jako to je něco výjimečného, že to dítě může být vlastně takto zajištěno?
1: Určitě jakoby potřeby každé té rodiny jsou jiné. Ne každá rodina by preferovala třeba týdenní stacionář, ale týdenní stacionář znamená, že vlastně to dítě tam je, když si představíme, jakoby na internátu. Prostě v pondělí ráno tam nastoupí, nebo v neděli večer, a v pátek si ho rodina vyzvedne a víkend stráví doma s rodinou. Ale týdenní stacionář máme v celém Olomouckém kraji pouze jeden a jeho kapacity nejsou nafukovací samozřejmě, takže...
0: Kolik je tam kapacita?
1: Je tam kapacita 6 klientů.
0: 6 klientů jenom.
1: Která se dokonce snížila. Od roku 2015 došlo ke snížení té kapacity na právě těch 6 klientů. Je to možná i tím, že ty rodiny teď preferují spíše ty služby takové, aby to jejich dítě mohlo být doma co nejdelší dobu a případně využívali třeba ty odlehčovací služby nebo denní stacionář. Což znamená, že ráno toho tam dovedou, odpoledne ho zase vyzvednou a po zbytek dne je s nima doma.
0: Já si říkám, a proč tedy? Takhle, kapacita toho stacionáře 6 klientů. Přijde mi to strašně málo, ale máte představu, bylo nějak zjišťováno, kolik rodin by vlastně přivítalo takovou péči takového stacionáře? Tak ať už týdenního nebo denního?
1: Tak náš spolek se teď momentálně snaží o takový výzkum mezi pečujícími, jaké jsou jejich potřeby, protože my máme pocit, že kraj nedostatečně vyhodnocuje ty potřeby neefektivně přímo od těch pečujících. To je něco, o co my se teď snažíme, a výsledky už se nám rysují a budeme určitě interpretovat, ale naše zkušenosti jsou takové, že opravdu ty kapacity jsou nedostatečné. Ten kraj se snaží, i město se snaží o rozvoj všech těch služeb, ale... máme pocit, že s dostatečnou rychlostí.
0: A vy jste se jako spolek Most k péči zasloužili o vznik toho denního stacionáře ve spolku Zetmy. Jak?
1: Náš spolek vlastně dělá takzvané advokační aktivity. To znamená, že se snažíme připomínkovat strategické dokumenty, sociální plány města, kraje, chodíme na zastupitelstvo, máme pravidelné schůzky na sociálních odborech kraje, města, komunikujeme s vedoucími sociálních odborů jednotlivých ORP Olomouckého kraje. Prostě se snažíme o to, aby to téma bylo slyšet a ty naše potřeby, aby byly vyjadřovány, a stejně tak se snažíme o osvětu směrem k těm pečujícím, aby oni věděli, že by měli tvořit tu aktivní poptávku na tom kraji, nespokojit se s tím, že si řeknou, máme tady stacionář, kde je 6 míst, tak mám smůlu, je plno, budu muset se starat sám. Je potřeba tu poptávku vlastně k tomu kraji tvořit aktivně.
0: Takže jste vytvořili poptávku po stacionáři, který vznikl ve spolku Zetmy.
1: Přesně tak.
0: Mně to připadá, když vás poslouchám vlastně, když se představím tu skupinu těch lidí neformálně pečujících, nejsou oni, nebo teď už možná díky vám ne, ale nebyli oni tak trochu jakoby neviditelní v té společnosti, protože přece jenom řekne, jo, tak ústavní péče, máme tady nějaké ty nové zámky a teď vlastně, že jo, se převádí ta péče do těch takzvaných, do těch menších skupin, do těch domečků, ale vlastně o neformálně pečujících se mluví strašně málo.
1: Je to tak.
0: Kteří to mají, tak říkajíc, doma za dveřmi. Tak je to schováno.
1: Jak říkáte, je potřeba o tom více mluvit, protože opravdu v případě té 24-hodinové péče je to velice náročné psychicky, fyzicky, a náš sociální systém vlastně spoléhá na ty pečující, spoléhá na ně opravdu, protože jsou pokryty, ta péče je pokryta převážně v té domácí péči. Což ten stát vlastně nestojí zase tolik, jako kdyby se měl postarat sám v té ústavní péči. Na druhou stranu ta podpora těch pečujících není adekvátní. Pečující nemá nárok na odměnu, pečující nemá dovolenou, pečující nemá nemocenskou.
0: I když musí zůstat doma třeba s tím dítětem?
1: Je to tak. Vlastně to dítě dostává příspěvek na péči v nějakém stupni. Máme různé stupně toho příspěvku na péči, které slouží k tomu, aby ta péče byla zajištěna. Potom je tedy na té rodině, jestli tu péči vlastně poptá u nějaké služby a uhradí, anebo je sám doma a vlastně ten příspěvek používá jako kompenzaci nebo prostě finance pro svoje jakoby žití. Na druhou stranu vlastně přijde ale teda o svůj příjem zaměstnání a potom nastává problém v momentu, kdy to dítě musí předat. Protože nejsme nesmrtelní a jak jsem říkala, díky té náročnosti té péče jsou ty rodiče, mají opravdu mnohdy zdravotní problémy a nejsou schopni té péče. V ten moment dítě musí někam předat, ale tím pádem přichází i o tenhle příspěvek, který vlastně dostane potom ta služba, která se tu péči poskytuje. A ten pečující je v okamžiku takovém, že má za sebou 20-30 let péče, ztratí kvalifikaci, horko těžko bude hledat práci se svým zdravotním stavem. Je to jako náročné. Bylo by fajn, kdyby ten pečující o tu práci nepřišel, využil opravdu ten příspěvek na ty služby, ale museli by ty služby být dostupné.
0: Ano.
1: Ve správné kvalitě vlastně ano. Ve správných kapacitách.
0: Myslíte, že je šance, aby se tohle povedlo?
1: Tak já věřím, že se to zlepšuje. Je ta situace určitě jako lepší. Na druhou stranu ne pořád taková, aby se to dalo zvládnout bez nějaké újmy.
0: Říká Dagmar Kozáková a také Nagyžda Škrabalová ze spolku Most péči a Zetmi, se kterými si dnes povídáme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. My už jsme tady nahodili to téma nového stacionáře v Zetmi. Povídat si o něm budeme za chvíli.
2: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Dagmar Kozáková ze spolku Most k péči jsou dnes hosty v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si o pečujících rodinách, o rodinách, které pečují o děti třeba s kombinovanými vadami, o tom, že je to péče opravdu 24 hodin 7 dní v týdnu, a povídáme si také o tom, jakým způsobem vlastně se jim dá pomoci, jakou pomoc potřebují. A takovou pomocí teď může být také nově otevřený denní stacionář ve spolku Ze tmy. A já vás, paní Škrabalová, teď poprosím, představte nám ho.
1: Tak denní stacionář vznikl vlastně od letošního roku. Poskytujeme tam sociální službu, jsou tam dva klienti, a to málo, to vám hned vysvětlím. Ty kapacity my bychom určitě rádi navýšili, ale když jsme začínali vlastně hledat prostory pro denní stacionář, tak se nám nedařilo v Olomouci sehnat dostatečně velké prostory, abychom tu kapacitu mohli mít třeba hned 4-6 klientů. A setkáváme se bohužel s tím, že ty prostory městské, krajské nejsou. Když jdeme do soukromé sféry, tak jednak jsou vysoké nájmy, ale taky se setkáváme s nelíbostí okolí, takže už jsme řešili i nějaké petice proti našim klientům, že jsou hluční a podobně. Takže teď jsme rádi, že zase máme někde prostory, kde můžeme snad do budoucna tu kapacitu zvyšovat. Ale jsou to takové provozní záležitosti, se kterými se setkáváme.
0: Co vlastně, jak reagujete, co říct lidem, kteří skutečně třeba sestavují právě ty petice a obávají se vlastně toho kontaktu a blízkosti, a nejsou to ojedinělé případy. Blízkost lidí, dětí, dospívajících s mentálním handicapem.
1: Já myslím, že je to strach z něčeho neznámého, hlavně od nich. Já myslím, že ty služby se teď hodně otvírají, že když mají zájem, můžou přijít na nějaké akce, poznat ty děti lépe, poznat tu oblast těch pečujících, jak to mají těžké. A my jsme otevření vždycky vysvětlovat ty věci, jak s těmi lidmi komunikovat, že nejsou nebezpeční, že projevují tím svým chováním něco, nějakou komunikaci směrem k něčemu, chtějí něco vysvětlit, ale neumí to běžným způsobem. Takže určitě bych se nebála toho, že když je někde nějaký hluk, že to znamená nějaké nebezpečí pro to okolí, to rozhodně ne. Prostě tak jako jsou běžné děti, jsou křičí nebo můžou dupat, hrají si hlasitě, tak i naši klienti mají prostě období nebo chvilky během dne, kdy můžou být hlučnější, když se jim něco nelíbí nebo jsou unavení, mají moc podnětů. A pak
0: a prostě to k tomu patří, nikdo nevíme, co se nám může v životě přihodit. Jakým způsobem vlastně se lze přihlásit, nebo jak využívat vlastně váš denní stacionář?
1: Tak my běžně jako sociální služba máme žádosti, takže nás mohou rodiče oslovit a mohou podat žádost, pak jedeme samozřejmě do té rodiny zjistit, jaký má dítě potřeby, jaký má potřeby ta pečující rodina. Denní stacionář je o tom, že my ho máme tedy po ukončení školní docházky, a to právě z toho důvodu, aby na tu školní docházku u těch dětí, které mají chování náročné na péči, navazovala nějaká sociální služba. A ta sociální služba jakoby navazuje tedy na tu školu, takže od rána do nějakých odpoledních časů, co si domluví rodiče. A zase v té službě děláme různé aktivity, snažíme se tam i udržet vlastně ty nabité dovednosti, schopnosti těch dětí, znalosti. Snažíme se, aby se tam cítili dobře a chtěli tam být, protože když tam s námi nebudou, tak si rodiče neodpočinou, nebudou moc chodit do práce, a je to takový kolotoč.
0: Předpokládáte, že se podaří počet těch míst v tom stacionáři ještě navýšit, nebo chtěli byste?
1: Určitě bychom chtěli, máme i takový jakoby příslib z kraje, že máme, můžeme žádat o navýšení kapacity, budeme to zkoušet, samozřejmě jde o finance, jestli na to bude stát mít prostředky, jde o ty kapacity, jak moc budeme v těch prostorách, co jsme moci zůstat déle. A je to tak jedno s druhým. No. Jako zájemci jsou, my máme i pořádník zájemců do odlehčovací služby, ale všechno je to tak takové, více faktorů se tam potkává. Prostě.
0: My si budeme povídat ještě také o home sharingu a Pošleme si takové vzkazy na závěr. Za chvíli v té poslední části dnešního povídání v Dobré radě s Nadeždou Škrabalovou ze Zetmy a Dagmar Kozákovou z Mostu k péči.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: vzpomenu.
1: O tom, proč je tolik důležité vytvářet prostor pro pomoc neformálně pečujícím rodinám, které pečují o děti s těžkými vadami, s kombinovaným postižením. O tom si dnes povídáme tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc a jsme ve finále toho dnešního povídání, i když témat by bylo ještě mnoho a mnoho a určitě se k ním vrátíme. Ale my jsme ještě nezmínili home sharing, to je vlastně další takový směr, další služba, ke které ZEDMI tento spolek vybízí. Nadežda Škrabalová, o co jde home sharing?
2: Tak home sharing je v překladu sdílená péče, ale pozor, neplesti to žádným sdílením domácností. Je to vlastně sdílená péče o lidi s mentálním postižením z poruchy autistického spektra, kde my hledáme, jednou už řečeno, takové dobrovolníky, kteří by svůj čas věnovali dítěti s postižením. My je na to připravíme, my je tím provedeme, budou mít našeho pracovníka, který s nimi bude do té rodiny docházet, budou se učit, jak se o to dítě postarat, co ho baví a podobně, proškolíme ho a on vlastně potom té rodině pomáhá v té domácnosti tím, že si, nebo té domácnosti toho dítě to pomáhá tím, že si to dítě vezme k sobě domů, tráví s ním nějaký čas. Mm-hmm. Můžou to být fakt 3 hodiny za 14 dnů, ale může to být celý víkend. Vždycky je důležité, jaký ty kapacity ten hostitel má, jaký potřeby má ta rodina. Je to takové doplnění sociálních služeb, není to sociální služba, ale je to velice přátelské, ty rodiny se často potom jakoby skamarádí, mají spolu hezký vztah, dítě vlastně odchází k těm hostitelům, což jsou ti dobrovolníci, jakoby k nějakým kamarádům, k tetě, ke strýci a je to něco navíc. Je to nad rámec sociálních služeb, je to taková nezištná pomoc těch, co mají vlastně trochu času.
1: Jakým způsobem je možné, aby se na spolek ZEDMI lidé kontaktovali?
2: My máme webové stránky www.zed-my, máme taky Facebook, Instagram, takže určitě nás můžete najít na webových stránkách. Máme tam i pro zájemce o hostitelství vlastně dotazníky, takže
1: A ještě teď úplně poprosím na závěr paní Dagmar Kozákovou ze spolku Most k péči. Vy zastupujete právě ty rodiny, které jsou pečující a vlastně často jsou to i maminky, které zůstaly s tím dítětem sami. Co vy byste tak nějak vzkázala, co vidíte jako velkou, důležitou a potřebnou věc teď do vlastně té další doby, do další i vaší práce?
3: Tak já bych určitě vzkázala těm rodinám, aby tvořili tu aktivní poptávku po těch službách, které potřebují, aby se nespokojili s tím, co vlastně ten současný systém poskytuje. Můžou se obrátit na náš spolek, můžou se k nám připojit. Určitě sdílené problémy jsou menší problémy a my, když se mezi sebou bavíme, tak i to sdílení opravdu pomáhá, protože jste mezi lidma, kteří řeší stejné problémy, stejné situace, mají pro vás to porozumění daleko větší. Takže ať se nebojí určitě svoje potřeby komunikovat směrem k sociálním odborům svých měst, svých obcí.
1: Jakým způsobem je možno se kontaktovat na vás, na Most k péči?
3: My také máme webové stránky Most k péči, máme sociální sítě, Facebook, Instagram, takže klidně se můžou tam dobrat kontaktům na nás.
1: Říká také Dagmar Kozáková ze spolku Most k péči. A já vám, dámy oběma, moc a moc děkuji za vaši práci, za vaši odvahu a sílu a za to, že jste si vytvořili v tom nabitém prostoru, náročném čase, prostor také pro Český rozhlas Olomouce, naše vysílání. Ať se vám moc daří a děkuji. Naschledanou.
3: Děkujeme.
2: Také děkujeme.
1: Zora Jižková pro vás dobrou radu připravila. My se pomalinku blížíme k 11. hodině a čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak pokračuje dopolední proud.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
5: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a Red Landscape.

0: Efes zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Kriminalisté zadrželi dva muže podezřelé ze tří loupežných přepadení v Olomouci. Vedení Písečné na Jesenicku nechá postavit bytový dům. Výročí vlastivědného muzea Šumperk připomíná nová výstava. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a teploty do 21 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Policisté chytili dva muže podezřelé ze tří loupežných přepadení v Olomouci. Odehrála se v dubnu během dvou dnů. Své oběti agresoři v noci nebo brzy ráno zbyli a okradli v ulicích Wittgensteinova, Komenského a Brněnská. Dva z napadených mužů museli být po útoku ošetřeni v nemocnici. 25-letý a 18-letý muž skončili ve vazbě. Informovala o tom dnes mluvčí policie Ivana Skoupilová. Samospráva Písečné připravuje stavbu obytného domu. Jeho součástí by mělo být 12 bytů. Vedení obce chce podle nezávislého starosty Jana Konečného pomocí investice snížit úbytek obyvatel Jesenicka.
5: Do konce května bychom měli mít hotovou projektovou dokumentaci na novostavbu bytového domu s 12 bytovými jednotkami. Poptávka stále je, takže jsme chtěli jako jednak nabídnout lidem nějaké rozumné bydlení a jednak se snažíme také udržet počet obyvatel. U nás na Jesenicku ten počet obyvatel celá rychle klesá.
3: Zemědělci plánují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Podle dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory nad tím uvažují asi 3/4 z nich. Svaz varuje před snížením produkce a následným zdražením potravin. Vysoké ceny hnojiv ovlivní hlavně příští sezónu. Podle dat svazu má zatím většina zemědělců pro letošek dostatek zásob. Ve vlastivědné muzeu v Šumperku bude ode dneška k vidění nová výstava mapující jeho historii. Kurátoři ji připravili při příležitosti letošního 130. výročí muzea. Vernisáž expozice začíná v 17 hodin. Více mluvčí Pavla Hajtmarová.
6: Nová výstava návštěvníky provede od prvního veřejného vystavení sbírek v prostorách bývalého šumperského kláštera přes instalaci v Gešaderově domě, kde muzeum do konce druhé světové války spravoval Franz Harrer, až po stěhování do Pavlínina dvora. Výstava ukáže také proměny expozičních prostor v Pavlínině dvoře a připomene zajímavé muzejní akvizice, výstavy i vydávané tiskoviny.
4: Sport.
3: Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Góly národního týmu dali útočníci Blimel, Kubalík, Fleck a Černoch. Češi tak napravili dva dny starou porážku se Slovinskem. Mluví o tom trenér Radim Rulík.
7: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně prvním bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
3: Další zápas ve skupině mistrovství světa čeká české hokejisty zítra odpoledne proti Itálii.
4: Počasí.
3: Odpoledne čekáme na střední Moravě přibývání oblačnosti, na polojasno až oblačno a hlavně v Jeseníkách se vyskytnou lokální přeháňky. Jinde je pravděpodobnost srážek menší. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na dálnici D46 na kilometru 32 u Olšan u Prostějova. Ve směru na Brno stojí porouchané auto a je tam neprůjezdný pravý pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Po mnoha dnech konečně slunečné a není zase takové chladno. My se vydáme v našem vysílání do jeskyní, konkrétně do těch javořížských. Navštívíme také Bludov, kde mají zajímavou věc, takové dvě strany sporu. Chráněné ropochy zelené versus uživatelé bludovského koupaliště. Podíváme se na to podrobněji a studená sprcha bude námětem rubriky Babské rady krátce před polednem. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a já přeji hezký den s Českým rozhlasem Olomouc.

0: posloucháte úterní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. V tom pondělním jsme si s hostem ve vysílání včera připomněli výročí jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Okolím javořížských jeskyní jsme se prošli a hledali tu orchideje zase v neděli dopoledne. A teď se s kolegou Alešem Spurným vydáváme přímo k javořížským jeskyním a potkáváme se tu s návštěvníky, kteří přijeli z různých míst.
1: Regionální stopař.
2: My jsme dorazili z Prahy.
3: A jste spokojení?
2: No, naprosto, tady je to krásné. My jsme se dívali samozřejmě na internet, takže vlastně prvotním cílem byl Bouzov a hned zatím byly javořížské jeskyně.
3: Bouzov vás nesklamal?
2: To je krásný hrad, takže jsem se na to hrozně těšil, že to konečně uvidím naživo. No.
3: Odkud jste dorazili?
4: Z Olomouce.
5: Ze Zábřeha. Byli jsme v pátek v Mladičských jeskyních.
3: A kamarády

0: Razíte na jaře?
1: My hodně jezdíme do Jeseníku, jakože do hor. Spíš třeba Břesová studánka je super, nebo Šerák, nebo Švýcárna.
2: Ještě mě napadá Bílá Lhota, Erbertum, tam je to moc pěkný a tady je všechno moc pěkný v okolí. Litovelský Pomoravě je celkově hezky.
3: Jsme přišli ze západních Čech z Chebu.
0: Co vás přivedlo do Javoříčka?
3: Tak celkově Olomouc, okolí a výlety. Cestujeme po republice a navštěvujeme krásná místa.
0: Odkud vy jste dorazili?
4: Z Rožnova pod Hrazeštěm.
5: Z Ostravy.
0: Do Javoříčských jeskyní jsme vstoupili s vedoucím Karlem Millerem. Prošli jsme velkým domem, což je obrovský prostor, jak je velký.
6: Dom gigantu je zhruba 14 metrů vysoký, stejně taky široký a zhruba 62 metrů dlouhý.
0: Všimáme si neustále nějaké krápníkové výzdoby, stalaktitů, stalagmitů i stalagnátů, drobných brček i velkých krápníků.
6: Javořické jeskyně doopravdy skýtají pohledy na veškeré možné útvary. Asi takovým největším unikátem je potom ta naše záclonka.
0: Je nasvícená a má rudou barvu.
6: Je to způsobeno právě hlínou, která byla obohacená o oxidy železa. A té hlíně se právě kvůli tomu říká červenice.
0: Jak běžným jevem je taková záclonka v jeskyních?
6: Takhle zbarvená je unikátní, ale jinak ty záclonky vznikají v podstatě na více místech, jak u nás, tak i v jiných jeskyních.
0: Ono to opravdu vypadá jako látka svěšená. Vidíme, jak se vlní ty záhyby. Kdyby to vymaloval malíř, tak je to asi umělecké dílo.
6: Je to způsobeno tím, že ta voda si najde cestu po puklině ve skále a celou dobu tu puklinu kopíruje a tím pádem se nám i malinko mění to nařasení, to zakončení tou krajkou. To je způsobeno v podstatě krystalizací vápence. Takže je to opravdu unikát v tomhle ohledu.
0: Ono nejen, že to má špičky na konci, že vidíme tam jakési ukončení, ale ono to má nad tím i dírky, které vypadají, jako by to někdo prošel jehlou.
6: Proto si to velice často návštěvníci pletou, že to tady máme pověšené a že to vlastně vůbec není jako krápník, ale doopravdy to krápník je.
0: Jaké jsou rozměry?
6: Je zhruba 2 metry dlouhá a na některých místech pouze 4 mm tenká, právě proto ji můžeme prosvítit.
0: Když vidíme kapat tu vodu, jsou tady třeba i nějaké vodní prvky, jezírka?
6: Po celých jeskyních jsou miniaturní sintrová jezírka, nějaké větší máme v podstatě jenom dvě, které můžou návštěvníci vidět, pak máme ještě jedno umělé jezírko, které zde bylo vytvořené v domu gigantů, ale obecně se dá říct, že co se týká vody, tak to hodně souvisí s tím, jak moc prší na povrchu.
0: Jak dlouho trvá prohlídka?
6: Krátká trasa trvá zhruba 40 minut, doporučujeme ji většinou pro rodiče s dětmi nebo pro školní výlety a dále pak máme dlouhou trasu a ta je na 60 minut.
0: Z Javoříčských jeskyní Aleš Spurný, Český rozhlas.
7: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Chráněné ropuchy zelené versus uživatelé bludovského koupaliště. Najít pro obě strany vhodné řešení sporu, který se před časem rozhořel v Bludově, se vedení obce snaží za pomoci odborníků. Podrobnosti za chvíli.

0: Na jedné straně potřeba udržovat místní koupaliště, na straně druhé snaha o ochranu vzácných ropuch zelených, které si ve Vlčím dole v Bludově našly ideální biotop pro rozmnožování. Problém, který před časem čeřil veřejné mínění v Bludově, se snaží ke spokojenosti obou stran vyřešit obec i odborníci. I proto se na místo vydal Roman Rozínek z Hradce Králové, který se zabývá nejen mapováním, ale také případným přemísťováním vzácných živočichů i jejich snůšek na vhodná místa, která se snaží v okolí najít. A právě při hledání domova pro žáby z koupaliště jsme jej s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc zastihli.
1: Všechno má svý řešení, jo, a je to právě o dialogu. A ta ropucha si to rozhodně zaslouží, protože to je druh, který byl dříve velice běžný, a byl to takový městský druh, protože všude byly různý náhony, koupaliště, starý požární nádrže a tak. Jenže postupem se to změnilo v různých chrliče, chemicky upravovaný, zmizely náhony a ta ropucha byla vytlačovaná a mizela. Ona vyžaduje raný stádium sukcese, to znamená, ona nemá ráda zarostlý nádrže a proto jí právě vyhovuje tady v Bludově to koupaliště, který není zarostlý, je to ideální, ona je tam krásně slyšet, je tam vidět, tam se pářej, teďka jsem to tam kontroloval, jsou tam snůšky, zrovna jsem i vyfotil kladoucí samičku a je potřeba najít to řešení a je potřeba ho najít rychle. A
2: jaké je řešení? Protože samozřejmě Bludováci se chtějí koupat a nejenom Bludováci, Vlčí důl je populární nádrží, zároveň je potřeba tam provést i nějaké úpravy, aby to vůbec bylo možné, protože i ta nádrž vlastně je přírodní a je potřeba třeba vyčistit a tak. Dá se to vůbec spojit dohromady?
1: Dá se to samozřejmě spojit dohromady, ale víte co? Máte dva tábory a teď každý tábor má nějaký svůj hrot. Fanatický ochranáři přijdou s nápadem, dobře, ropucha je v koupališti, pojďte zavřít koupaliště, bude tam ropucha, je to nádherná žába. To je samozřejmě nesmysl, jo. Ale zase je nesmysl prostě říct, dobře, jsou tam ropuchy, jak to vytrávíme a bude to v klidu. Takže se musí najít řešení a to řešení spočívá v tom, vytvořit ty ropuše náhradní biotop. Proto tady jsem a hledám místa, kde by bylo ideální udělat nějaké opatření, to znamená nejlépe nějakou novou nádrž, která bude mít právě to raný sukcesní stádium. A ideální by bylo, aby to bylo možné využít i pro lidi. Přece jenom nějaký koruny to budou. A proč by neměli lidi mít možnost se jít dívat třeba na tu ropuchu zelenou, jak se množí, jak tam plavou půlci. Tam samozřejmě nebudou jenom ropuchy zelený, ale byl by tam vodní hmyz, mohli by tam být čolci. A dá se to prostě spojit, že ropucha získá to, co potřebuje a může mít ještě ideálnější podmínky než v tom koupališti a zároveň lidi budou mít za prvé koupaliště a za druhý můžou mít ještě plochu, kde to může být nějaký environmentální záměr pro místní školy, školky, maminky s kočárkama, kam můžou chodit, si sednou, podrbat a přitom koukat na přírodu.
2: My jsme se potkali tady u Bludovského potoka, kousíček od Habermanovy vily. Vy jste říkal, že tady by bylo jedno z těch možných stanovišť, už jste objevil i další a jak se k tomu staví obec, protože vlastně majitelem toho Vlčího dolu je obec a pravděpodobně ona by byla tou, kdo to bude financovat.
1: Obec se k tomu staví tak, že to chce řešit. Proto si mě objednali a já až teďka proběhnu ty lokality, tak jednak se samozřejmě setkám se zástupci obce a jednak jim vypracuju zprávu, kde zhodnotím, co by bylo vhodné, co by nebylo vhodné, jaký jsou řešení a oni musí rozhodnout, do kterého řešení by šli. Může to být úplně jednoduchý, že někde úplně mimo lidi se udělá nějaká tůňka, a nebo to může být, jak už jsem říkal, využitelný i pro občany.
2: Už jste objevil něco, co by třeba bylo vhodné?
1: Víte co, já jsem dostal od obce katastrální mapu s vyznačenýma lokalitama, které patří obci, což by bylo samozřejmě nejjednodušší. Takže já vytipovávám lokality, které jsou na pozemcích obce, aby to bylo snáze řešitelný a hlavně rychle řešitelný. Jo. A našel jsem ještě jeden pozemek, který radši nebudeme jmenovat, který je soukromý, ale byl by velmi zajímavý a tam by to bylo jednak vhodný a jednak ještě, jak už jsem říkal, environmentálně velmi, velmi využitelný.
2: Mluvil jste o tom, že pokud by došlo k přemístění těch ropuch, že je potřeba to udělat rychle, tak o jakém časovém intervalu se asi bavíme?
1: Dnes. Jo, je to možný, protože teďka je na Kladíno. Půlci se vylíhnou během prostě pár dnů, se to začne klubat a jakmile se to vyklube, tak ze zákona je to biotop zvláště chráněných druhů a je to rozmnožovací stanoviště a pak je to velmi obtížný. A jako běhat a lovit každého jednotlivého půlce je velmi komplikovaný. Takže víme, jak to udělat, ale musí k tomu být samozřejmě podnět. Já nemůžu přijít a prostě vychytat si, co chci.
2: Z Bludova Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

opravdu písniček, které nestárnou. Dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Pavel Roth a Michal Tučný a za chviličku pár tipů k tomu, co se chystá na dnešní odpoledne právě ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

studená sprcha, no je prý nejvyšší čas na otužování. Kdo se tomu vyhýbal, má možnost poslechnout si za chvilku rubriku Babské rady. Tam se o tom, jak si oblíbit studenou sprchu, dozvíme více. Těšíme se na Jarku Vykoupilovou. Herec Petr Komínek bude hostem pořadu, který vysíláme po 13. hodině. Alexandra Minářová a její pořad Alex a host. A ještě jeden herec, Václav Vidra, ten přijde o trošku později. Humoriáda má svůj čas pravidelný mezi 16. a 17. hodinou. Dnes právě s Vaškem Vidrou.

0: Babské rady.
1: Což takhle dát si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdoměly i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Gregov na Olomoucku bude mít nové komunitní centrum s ordinacemi. Mezi Brnem a Olomoucí a také Brnem a Přerovem nepojedou vlaky. Vojenský podnik v Šenově bude vyrábět obrněné vozidlo pro evropské armády. Odpoledne bude polojasná žoblačna s teplotami do 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Gregově na Olomoucku začíná oprava zchátralého areálu bývalé mateřinky. Nově to vzniknou komunitní centrum, lékařské ordinace nebo konferenční sál. Práce by měly být hotové do konce ledna 2028. Pokračuje nezávislý starosta Tomáš Kubáček.
3: Co se týká zubní ordinace, tak všeobecně v České republice nedostatek zubních lékařů, ale zatím doufám, že můžu prozradit, že s jednou zubařkou již jednáme a má to zájem, takže já doufám, že to spolupráce klapne.
1: V části Přerovská a Prostějovska nebudou jezdit vlaky. Toto sobotu začne výluka z Brna do Přerova a Prostějova. Osobní spoje nepojedou i mezi Vyškovem a Přerovem a také mezi Nezamyslicemi a Prostějovem. Omezení potrvá do 1. června. Vlaky nahradí autobusy a lidé musí počítat i s tím, že omezená bude také přeprava kol. Uvedly to České dráhy. V Šenově u Nového Jičina budou vznikat obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem společností Thales. Vozidla odolná proti výbušninám výrobce nabídne taky armádě České republiky. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rošnovského je aktuálně nasazuje i armáda napadené Ukrajiny.
4: Platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy například na Ukrajině. Tato smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojím do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Současná verze má podle něj velké nedostatky. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Výhrady mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra.
2: Sport.
1: Hokejisté mají na mistrovství světa druhé vítězství po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem. Porazila reprezentace o 4-3.
5: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo, ten minulý zápas a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněle i bouřky, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u Olmouce směr Brno máme hlášené vozidlo v protisměru. Dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Při
6: Přejeme vám dobré poledne, přátelé. Tak v tuhle chvíli, 4 minuty po 12. hodině, startují písničky na přání, které v první řadě vám všem přejí dobrou chuť, pokud právě teď se dáte k obědu, všem i vošům, i vům a také vám, kteří dnes máte narozeninový den, to znamená 19. května, blahopřejeme. No a pokud slavíte nějaké další výročí, jubileum, tak také všechno jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví a zdraví a zdraví a také dobré lidi a spoustu lásky okolo vás. Tak to vám přejeme na prvním místě tady z Českého rozhlasu v Olomouci, kde v tuhle chvíli už startují písničky na přání. Jsme tady pro vás na telefonu 221 555 444. Tak neváhejte, pojďte využít čas tady a teď, teď hned, teď dnes a udělat někomu radost, dokud můžeme. Těší se na vás od mikrofonu Zora Jižková, začínáme s pohodou od kabátu.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Jsme trochu rozproudili energii z kabáty hned v úvodu písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. No, pozor, s tou energií šetřete, ono přece jenom ty teploty nám začínají už jít nahoru. Začíná být i docela teploučko, vypadá to na docela příjemný týden, tak aby toho tepla nebylo až příliš, šetřit s energií. No a věnovat ji třeba hezkým písničkám. Písničky na přání právě teď startují. Pan Robert z Olomouce s námi jako první. A vybral si pro nás takový špek, řekla bych. Doufám, že to bude to, co jste si přál, pane Roberte. Písnička se jmenuje Slída od Fešáků. Dobrý den.
2: To bude ono. Tak dobrý den. Chci vám poradně řadě poděkovat, že jste mě vzala, protože dovolat se do rádia, to je někdy umění. No a teď pro koho všeho je to? Tak je to pro vás, do rozhlasu.
1: Díky.
2: Tak je to pro paní Uchytilovou, pro Vlasičku z Krnova, pro Marušku, pro Jardu Řezbáře, pro Včelaře, no pro Hanu, na bazén Domohelnice, pro tetu Dášu, no a pro všechny, co zkrátka poslouchají a co jim nikdo nezahraje. A držte mě palce v hřebíkách, zatím jsem to čtyřikrát pokazil, tak snad to vyjde.
1: A tak.
2: A chci teda moc poděkovat, je to moc hezká písnička.
1: Rádi.
2: Je nejlepší rádio na světě.
1: Děkujeme, rádi si poslechneme, co se hřebíku týče, no tak do konce května, toho květnového kola ještě času dost, spousta příležitostí. Takže děkujeme za pozdravy a zdravíme taktéž. A já přidávám už rovnou také jedno SMS-kové přání. SMSky nám posíláte na 723 70 33 51, ale můžete nám psát třeba i na naše webovky, když mrknete na olomouc.rozhlas.cz, tak kromě všeho jiného možného našich pořadů, aktuálních zpráv, fotografií, tam najdete i formulář pro písničky na přání. Dobrý den. Ráda bych vás požádala o pěknou písničku pro moji maminku k jejím krásným narozeninám, které slaví právě 19. května. Chtěla bych milé mamince touto cestou popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a říct, jak ji mám ráda. Děkuji vám za ochotu. Maminka je vaší pravidelnou posluchačkou a věřím, že je u vašeho rozhlasového vysílání také dnes. Děkuje dcera Zuzana Bohdalová. Tak paní Zuzano Bohdalová, jen velká škoda, že jste nám nenapsala, jak se vaše maminka jmenuje. Je jméno i příjmení, ale třeba se ještě i této informace dočkáme. V každém případě od dcery Zuzany Bohdalové, mamince, blahopřejeme.
3: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído, teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído, mám tam dolů něco hodit, abys šel.

0: Michal Tučný a Fešáci nám dospívali písničky na přání polední Českého rozhlasu Olomouc. Teď míří do Uničova. Paní Zdena je s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro klidný a pohodový den posílám Milanovi a jeho mamince do Uničova, Lidušce Stíglové do Doubravice, Marušce do Kroměříže, Evice Brožové do Strukova a Lidunce Uchytilové do Jeseníku. Písnička je taky pro vás do rozhlasu a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Moc krásný a pohodový den všem přeje Zdena z Uničova. Děkuji.
0: Také děkujeme, paní Zdeno. Krásný den a písnička i pro vás. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A přidáváme pozdrav ke krásným dnešním narozeninám strejdovi Lubíkovi. Strejdo, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, jen tak pro radost babi a dědovi Gottwaldovým. Také hrajeme Plaňkovým. Zdraví všechny, Mohelnická smečka.

0: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Jednu rybářskou si teď dáme, takže zřejmě pro rybáře paní Olga z Haček se k nám dovolala. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc. Stále vás poslouchám, máte velmi pěkné pořady, ale hlavně písničky na přání. Nejlepší rádio. Prosím o písničku pro mého bratra Ivoše Tyla z Vilémova u Litovle. Dnes má svátek a 22. května se dožívá 74 roků. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, radost dětí a vnoučat, kterých má 5 kluků. Přeji mu krásné a pěkné počasí při sobotních rybářských závodů u přehrady ve Vilémově. To vše mu přeje sestra Olga. Děkuji vám, nashledanou.
0: Blahopřejeme i z Českého rozhlasu Olomouc a jednu krásnou rybářskou s přáním řady rybářských úspěchů posíláme od Míry Kuželky. Nashledanou. Tak to byla paní Olga z Haček. Písničku posíláme také k 15. narozeninám Marečkovi Bartošíkovi z Jindřichova. Marečku, přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti, to ti přeje děda a babička ze Sobotína.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Abychom prožívali krásné chvíle, tak i tomu třeba může pomoci Český rozhlas Olomouc a pěkná písnička. Tu od Evy a Vaška teď bude posílat paní Věrka z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Tuhle písničku posílám vám a děkuji vám za vybrání a všem vašim posluchačům a opravdu všem, kteří tento krásný pořad vysílají celému Českému rozhlasu Olomouc. A všem posílám krásný sluníčkový den. Už je to lepší, můžeme i ti, co moc nechodíme, můžeme jít na to sluníčko a potěšit se, zapomenout chvilku na ty naše bolístky. A tuto písničku bych chtěla poslat paní Elišce Václavová, panu Františkovi od Brna, paní Věře Halouskové s Adámkem, paní Vlastě, paní Janičce z Roštění, panu Jirkovi z Olomouce, panu Jirkovi z Litovle a panu Milánu z Brontálu. Ještě jednou vám opravdu všem děkuji a vám, Zorinko, za krásnou písničku. Mějte se všichni zdraví, hodně, hodně, hlavně to zdravíčko a budeme se mít všichni.
1: Ano, ano, děkujeme, pozdravujeme, písnička děkujeme. I pro vás, krásné chvíle, paní Věrko, do Olomouce ano, přejeme.
2: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. A tuhle písničku posíláme také k nádherným 50. narozeninám jednomu pohodovému bráchovi a úžasnému člověku, je to pan Dušan Tejkal z Bouzova. Dušané, všechno jen to krásné do dalších let. Přejí sourozenci s rodinami a máma Růženka Tejkalová. Pusu posílá Dušanovi partnerka Pavla.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Teď zdraví paní Lidušku z Olomouce. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Já vám všem do studia přeji krásné sluníčkové odpoledne. Prožité ve zdraví. A dál posílám písničku mému vnukovi Ivoškovi Mádrovi, znám ještě na Hané, dnešnímu svátku. Milý Ivošku, přeji ti dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání. Pozdravuji Matyáška a maminku s tatínkem. Dále písničku posílám pro hezké odpoledne mým přátelům, které nebudu jmenovat, prostě pro všechny, kteří mě posílají písničky a pozdravují. Tak všem pěkně děkuji a přeji též krásné odpoledne i vám, paní Zorinko. Mějte se moc hezky a šťastný návrat domů vám přeji.
1: Děkuju i tady za nás, za všechny, paní Liduško, a blahopřejeme tomu vašemu oslavenci. Všechno jen to nejlepší samozřejmě a hlavně hodně zdraví a štěstí a spokojenosti, a to přejeme vám všem. Mějte se moc krásně, nashledanou.
2: Já vám moc krát děkuji a nashledanou.
1: A ještě nám povězte, co tak ti mladí dnes rádi poslouchají. Tak.
2: No, on poslouchá rap, ale já mám jiný písničky, bohužel, tak jestliže něco najdete, tak mu tam vyberte. A moc vám za to děkuji.
1: Já se přiznám, že trošku tak taky úplně si nejsem jistá, ale zkusíme jednu, kterou zpívá slovenský rapper Mike Spirit a zpívají spolu se současnou hvězdou Celeste Buckingham. Tak uvidíme, zkusíme to. Zkusíme
2: dobře,
1: to. A když tak příště poprosíme, jak si mladí řeknou o něco konkrétního. Děkujeme moc za krásný den vám. Nashledanou. Tak a ještě přidáme nějaké ty vzkazy. Máme tady pěkné pozdravení pro všechny s poděkováním, kteří myslí na naši maminku Jindřišku Naďovou a nechávají jí zahrát její oblíbené písničky. Jakmile jí bude lépe, určitě se ozve. Děkuji dcery Iveta, Simona a syn Ladislav. Zdravíme paní Janu Naďovou. Písnička letí pro radost a pro potěšení také paní Ludmile Křesinové z Mohelnice a manželům Lukášovým z Lukavice. Děkuje Marie Zmírova.

0: Tak musím se teď přiznat, že jsem sáhla o řádek vedle, že tohle nebyla Sil s Buckinghamem a My Spirit, ale zpívali vám Tina a Rytmus. No ale prostě asi mělo to tak být. Tak Sil s Buckinghamem příště a teď už další vzkaz.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: Na telefonu už vítám a zdravíme v písničkách na přání paní Haničku z Moravského Berouna. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, hlavně paní Zorinku, a písničku posílám všem šuplikářům, ale hlavně paní Irence z Hulína a Jirkovi z Litovle, kteří si na mě minulý týden vzpomněli, Petrovi z Přerova, Milence z Broumova, Františkovi z Javorníku, Jirkovi z Jeseníku a hlavně paní Marušce z Prostějova. Ta si na mě taky vzpomněla po dlouhé době. A Elišce z Václavova. Všem přeju hlavně zdraví, protože o to, když člověk přijde, tak to ničím nenahradí. I když tady zrovna moc sluníčko není, je momentálně pod mrakem, ale přeju jim hezké jaro a hlavně zdraví.
0: Je to tak. Paní Haničko, to přejeme také vám. A dáme si Pražce takovou pohodovku od Pavla Dubeše. Písnička pro vás a děkujeme. Naschledanou.
2: Já vám děkuji.
0: Dnes slaví krásné narozeniny nádherných 15 let Mareček Bartošík z Jindřichova. Marečku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenost, to ti přeje celá rodina a nejvíc babi a děda ze Sobotína. Písnička k narozeninám letí také paní Janičce Popelkové do Opavy. Přejeme stále zdraví, lásku a boží požehnání. Přeje teta s celou rodinou. Zdravíme paní Janičku Popelkovou. Zahrajte k dnešnímu svátku také panu Ivo Dostálovi do veselí. Vše nejlepší přeje Lenka a Franta.

Jacek Šandy, pozdrav Vojvaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Kšandy, pozdrav Vojvaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Kšandy, pozdrav Vojvaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost šmíra saze, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

0: šandy, vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pojďme si dát další písničku a další pozdravy. Paní Eva ze Strukova je s námi. Dobrý den. Paní Evičko, halo, halo, slyšíte nás? Jejda, jejda, tak to vypadá, jako by nám ten telefon se někde přerušil. Tak zkusíme, uvidíme, zdali se podaří ještě jednou spojit s paní Evou ze Strukova, ale než se nám to podaří, tedy pokud se nám to podaří, tak si dáme pár a už, že by? Halo, halo, Český rozhlas.
4: Halo, halo, halo.
3: Dobrý den.
4: No, to nevím, co se stalo.
3: Někam se nám to ztratilo. Paní Evičko, vítejte. Komu budeme hrát Barcelonu, Freddyho Mercuryho a Montserrat Caballé?
4: No, dobrý den, já vás zdravím. Všechny vás tam v rozhlase a i všechny naše milé posluchače. Dneska bych chtěla poslat tuto písničku Lidušce Uchytilové do Jeseníku s Alenkou a potom ještě Miladce do Přáslavy, Haničce do Předmostí a Zdeničce Pavelčíkové do Uničova. Děkuji za, moc za písničku a všem, kteří nám posílají písničky. Mějte se všichni krásně, dnes je nádherný den, užívejte si ho a mějte se hezky. Naschledanou.
3: Děkujeme. Ano, a moc pozdravujeme také vás. Krásný den. Naschledanou. Paní Eva Zastruková byla s námi. Tady máme další vzkazy, další SMS-kové pozdravy pro jednoho kamaráda. Zavolej kamaráde, až to půjde, pojedeme do Vilémova. Chci se podívat na pramen říčky Blaty. Rád bych tam vzal i syna, i Mirečku. Zdraví Robert. Vachutkovým zahrejte do Úsova pěknou písničku pro radost a pro potěšení, posílá teta Písková. A dobrý den, zahrejte prosím paní Helence Navrátilové do Luké. Zahrejte ji jen tak pro radost, pro potěšení, pro krásný den. Milá paní Helenko, zdraví vás kamarádka Stáňa. Ještě jeden vzkaz a písnička letí také pro Jiřího Minaříka. Je to jen tak pro radost, dobrou pohodu k odpolednímu pivečku. Dále všem členům místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku. Pozdrav letí také do Horních Hoštic. Zdravíme Šimona Zetochu a Vlastu. Všechny pozdravuje Michal. Barcelona!

ještě poslední tóny Barcelony, Freddie Mercury, Montserrat Caballé a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc přidávají ještě pár vzkazů v tuhle chvíli SMS-kových. Zahrejte mým milým holkám, naší Ivance, pracuje na zahrádce, Jarmelce, Marušce. Holky moje, nepíte tu dobrotu, je pak zle, týden aj v sobotu. Píše Standa, mám vás rád. Příjemné odpoledne přejeme také do Pískova. Majce přeje Zdeňka a prosím, pošlete hezkou písničku a poděkujte touto cestou manželům Struncovým za nádherný koncert, který byl v Litovli v Husově sboru. Manželům Štruncovým moc a moc děkují spokojení diváci. Za všechny Lenka Jaroslav Vikrenc.

hudební vzpomínka na Jaroslava Vykrenta, fotbalerní Českého rozhlasu Olomouc. No a před námi už další pozvánka, nové zprávy, důležité informace pro vás, kteří máte zahrádky, pole, pozor, hnojiva v Česku zdražují a my o tom povíme ve zprávách víc, ale samozřejmě nejen o tom. Pak už nás čeká Alex a host a tím hostem bude herec

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bývalá brusírna ve Zlatých Horách bude mít nové využití. Hnojiva v Česku zdražují, zemědělci plánují omezit dávky. U vybraných železničních tratí budou cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Zítra čekáme slunečno až oblačno a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Zlatých Horách na Jesenicku opravují areál bývalé brusírny. Závod po přestavbě bude sloužit jako zázemí pro pracovníky městských lesů a městských kulturních zařízení. Práce by měly být hotové do konce roku, pokračuje nezávislý starosta Zlatých Hor Milan Rác.
2: Tento investiční projekt je podporován ze státního fondu podpory investic a výsledkem bude oprava této budovy. Tak projekt by měl být dokončený v závěru tohoto roku. Investiční náklady jsou asi 13 milionů korun.
0: Čeští zemědělci začínají mít kvůli krizi na Blízkém východě problémy s drahými hnojivy. Pokud konflikt brzy neskončí, skoro 3/4 oslovených zemědělců plánují míň hnojit. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory. Omezení hnojení by znamenalo nižší výnosy plodin. Zemědělci proto požadují systémová řešení na celoevropské úrovni, říká předseda svazu Martin Pícha.
3: My vnímáme, že ta současná dnešní krize s hnojivy je potenciální budoucí krize potravinová. A bohužel i to počasí v té střední Evropě, to sucho, to může významně přispět, se můžeme dostat do situace, že opravdu ceny potravin v budoucnosti budou významně růst.
0: Správa železnic instaluje u vybraných tratí speciální informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Lidem mají pomoci v těžké životní situaci, řekl to generální ředitel správy železnic Tomáš Dot. Organizace zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Správa eviduje ročně zhruba 200 úmrtí na železnici, z toho více než 3/4 tvoří sebevraždy. Anatomické modely lidských orgánů, například srdce, ucha a oka, můžou nově využívat ke studiu medici v knihovně Olomoucké lékařské fakulty. Mají jim ulehčit přípravu na zkoušky především z anatomie. Podle vedoucí knihovny Veroniky Dosadilové stávající seznam pomůcek nemusí být konečný.
4: Plánujeme i takovou menší anketu třeba mezi studenty, co by se jim líbilo nebo hodilo, případně zase se poradíme právě s vyučujícími z Ústavu normální anatomie. Moje představa je taková, že bychom třeba pořídili něco i pro zubaře nebo nějaké další orgány, jednotlivé kosti. Sport.
0: V semifinále hokejové NHL jsou tři Češi. Tím posledním se stal brankář Jakub Dobeš s Montrealem, který po vítězství 3-2 v prodloužení rozhodujícího 7. zápasu vyřadil domácí Buffalo. Montreal se v semifinále utká s Carolinou. Druhou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky ojídnila i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Křelova Břuchotína směr Olomouc pracují silničáři. Levý jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: třeba Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno, já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny a ze strany komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho Hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem, hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk, on jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím Hantecem a táta je jako echt Brňák, mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, mm-hmm. nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožní a co je to šalina, tu jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten Čašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Mm-hmm. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na DAMU a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ne. Ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro, takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit DAMU, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to DAMU obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě jen 2 roky netočil, nehrál, a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen tam moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatný. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a to na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl v těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends. Já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než teď je nudnej
1: pro
0: vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? Je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já.
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase, o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte, vy jste ano, vyhrál Roztančené divadlo, abychom naplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál? To je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno. A teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam se asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
0: A a to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Aby to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapika, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. A vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak za stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistrovala, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec, jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka, ne, to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Mockrát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Přerov chce pomoci Dluhonicím s Lukem z nové D1, investuje do technického řešení. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Osoblaha na Brundalsku postaví novou turistickou stezku. Zítra má být slunečno až oblačno, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Radnice Přerova zaplatí několik milionů korun za stavbu takzvaného odhlučňovacího rukávu. Vznikne na nové dálnici u místní části Dluhonice. Podle měření ředitelství silnic a dálnic hluk, který tam auta způsobují, nepřekračuje normy. Nemůže proto investovat do výstavby protihlukových opatření. Lidé si ale na hluk stěžují. Pokračuje primátor Přerova Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Město s tím de facto nemá nic společného, ale chce řešit komfort pro svou místní část. Takže my jako město určitě jim chceme pomoct, čili zaplatit tuto investici. Budu rád, že se na tom bude podílet i Olomoucký kraj, který opravdu zatím ústně hejtmanství a pan hejtman je nakloněn také pomoci.
0: Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o půl roku na současných 659 dní.
3: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
4: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
3: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
4: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech zpráv, díky kterým mají přehled o dění ve městě. Do podoby pravidelného audio zpravodajství je přivádí ze stránek radnice. Uvedla to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalubová. Turisté v Osoblaze na Brundalsku budou moci využít novou naučnou stezku. Radnice ji postaví do konce srpna a zájemce provede zajímavými místy v obci. Začínat bude u historické budovy tamního vlakového nádraží. Tam si budou turisté moci vyzvednout i mapku, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
5: Mohou vidět krásný areál parku, dále mohou projít kolem historických hradeb až na naše náměstí, kde uvidí naši kašnu, kulturní památku a zakončit tady tuhletu stezku mohou na židovském hřbitově. Sport.
0: Volejbalistka Pavla Šmídová se po necelých 7 letech vrátila do reprezentace. 2 týdny před startem Ligy národů nahradila jinou nahrávačku, Kateřinu Valkovou, která si poronila koleno. K národnímu týmu se zároveň připojila i smečařka Helena Grozer. Češky vstoupí do Ligy národů 3. června zápasem proti domácí Číně.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově v ulici Dvořáková havarovala 2 osobní auta a opatrně i v Prostějově na Husově náměstí se řeší nabourané zaparkované auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 14. hodině, krásné odpoledne vám přejeme. Máme sice teprve druhý den toho nového pracovního týdne, máme teprve úterý, ale už dnes vás budeme lákat na víkend. To proto, že v Hřebicích našem vědomostním kvízu pro vás máme jednu z cen rodinnou vstupenku na hrad Helvštín, kde se bude o víkendu v sobotu i v neděli konat festival vojenské historie. Ta vstupenka znamená možnost volného vstupu pro 2 dospělé a 3 děti. Může být vaše. Co máme dál? Máme tady krásnou knihu Sázka na lásku od nakladatelství Kazda. Máme tady také CDčka, máme tady i knihu Richarda Pachmana Vůle žít, anebo třeba blog s propiskou Besipu. Tak pojďte si zahrát s námi. Telefon 221 555 444. Linka je otevřená a těší se na vás od mikrofonu Zora Ješková.

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přilehavou sukni, ani na slova jednoho básně.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, atraktivní ceny, ať už čtení pro volné chvíle, poslech CDček, anebo třeba výlet na Helštýn na festival vojenské historie pro celou rodinu. Tak to vše tady pro vás máme připraveno. Telefon 221 555 444 a můžeme vstoupit do hry. Kdo je první s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš, je superka.
2: Tomáši, vítejte. 10 otázek, pojďte zkusit.

0: Desítka.
1: Otázka číslo 10. Budeme se věnovat výtvarnému umění. Vlámský malíř Rubens se věnoval především čemu? Za A baroku, za B kubismu nebo za C novoromantismu?
0: Baroko.
1: Rubens a baroko. Rubens je považován za mistra barokního stylu a jednoho z největších malířů vůbec. Výborně, pojďme.
0: Jednička.
1: Otázka číslo 1. Rovné sedmdesátiny dnes slaví rodák ze Slatinic, fotbalový reprezentant Jan Fiala. V československé lize hrál jen za jediný tým, a to v letech 1976 až 1987, tento úspěšný reprezentant. No a byla to buď za A Sigma Olomouc, nebo za B Dukla Praha, nebo za C Sparta Praha. Jan Fiala. Dukla Praha říkáte?
0: No.
1: Vy se vyznáte. Ano, výborně.
0: Děkuji. Pětka.
1: No, otázka pátá. V kinech teď běží nový film o Michaelu Jacksonovi. Viděl jste? Nebo?
0: Neviděl.
1: Stojí za to vidět. Jak se jmenoval jeho otec, který měl na Michaelovo dětství zásadní a také dost negativní vliv? Takže ten otec se jmenoval Joe, nebo Randy, anebo Mary.
0: Randy.
1: Randyho typujete. A on to byl Joe, představte si. Vydat se do kina na Michaela Jacksona, stojí to za to. Děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Tak škoda, Tomáš byl opravdu krůček od výhry, ale snad to vyjde příště. Další je na telefonu Hřebíku, kdo, dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý den, tady je Honza, Hranice.
1: Zdravíme vás, Honzo, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
2: Takže 3.
1: Otázka třetí. Zdali pak víte, jakým způsobem dýchají žížaly. Tak za A. Žížala má plíce. Za B. Žížala má žábra. Za C. Dýchá celým povrchem těla.
2: No, myslím, že C.
1: A to je jasné. Ano. Tak zkusme dál.
2: Čtvrka.
1: Otázka číslo 4. Tak, pozor. V této otázce se budeme ptát na filmy Saši Gedeona. Já vám vyjmenuju 3 filmy a ptám se, který z těchto 3 filmů Saša Gedeon nerežíroval. Takže nerežíroval za A Indiánské léto, za B Návrat idiota, anebo za C Divoké včely.
2: No. Takže Ačko dám, zkusím Ačko, nevím.
1: Zkoušíte Indiánské léto. Indiánské léto zrovna režíroval. Divoké včely, ty natočil Bohdan Sláma. Škoda.
2: Aha.
1: Děkujeme, nashledanou, hezký den, přijí do Hranic. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc míří teď za kým a kam, kdo je s námi, dobrý den. Dobrý den, pane Petře. 2, potom 6, 7, 8, 9.
3: Tak zkusím 6.
1: Ptám se na jednu bohyni, která v řecké mytologii nosila jméno Nyx. Bohyně Nyx byla bohyní čeho? Za A boje, za B smrti nebo za C noci?
3: Zkusím noci.
1: Noc si zkoušíte, když Nyx říkáme, tak noc, ale ano, je to přesně tak. Zkusme dál.
3: Tak, 2.
1: Ptám se na antracit. Co to antracit je? Antracit je druh za A hnědého uhlí, za B černého uhlí nebo za C rašeliny.
3: Tak, to bude těžký.
1: Nebude.
3: Zkusím.
1: Antracit.
3: Bčko.
1: Antracit, černé uhlí, jasně takové, které bylo vystaveno velkému tlaku a teplu. Určitě. Tak to máme druhou správnou, tak teď do třetice.
3: Tak zkusím.
1: 7, 8, 9.
3: Tak šťastnou sedmičku.
1: Zdali pak znáte jméno šumperského děkana a hlavní postavy kaplického románu Kladivo na čarodějnice. Nevím, jestli jste někdy viděl v televizi nebo četl možná knihu Kladivo na čarodějnice. Takže pozor, ten šumperský děkan se jmenoval za A. Václav Tám, za B. Krištof Alois Lautner, za C. Adam Michna.
3: Zkusím. Ačko?
1: Václava Táma, říkáte, že tak se jmenoval ten šumperský děkan. Václav Tám. Krištof Alois Lautner přece.
4: Jau, Ais.
1: Jau, škoda. Kousek
3: tak odmíně. Aspoň jsem o něco modlíšně.
1: Děkujeme moc za trpělivost a za hru. Těšíme se příště. Naschledanou.
3: Děkuju, našenou.
1: Tak takové dnes byly hřebíky, nedopadly, ale nevadí. My se na vás v soutěži budeme těšit opět zítra v tomto čase.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Zůstaňte dál s Českým rozhlasem Olomouc. Za chvíli vás naučíme připravovat skvělé jídlo. Ze zelí brambor nazvané zelné šlíšky.

0: bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: David Dale v ozvědách a vy jste si už určitě připravili tušky a papíry, pokud rádi vaříte. V neděli vám totiž Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Byly to zelené šlíšky, takové jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tento recept ale podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty předchozích 9 let. Záměrně je nedělají naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tentokrát tedy Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí, není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká, co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Trochu soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle. Přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmísi teď na vál a budeme vyvalovat
1: váleček, z něho si nakrájem porce, uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrajíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Chystal si pánev, co do ní přijde?
1: Dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde cibule.

0: Já to trošku opepřím, ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: Tak to vypadá, že se opravdu povedlo. Ostatně můžete sami vyzkoušet, anebo se podívat na naše webovky, protože to celé jídlo vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom je to jednoduché. Roman Paulus si původní recept na zelné šišky vylepšil tedy o brambory. Podívejte se na oba recepty na naše webovky www.pochoutkovirok.cz. Vyzkoušejte, porovnejte, která verze je lepší. No a v neděli už si připomeneme recept, který jste si v roce 2021 oblíbili nejvíce vy, naši posluchači, a je to kozičkový dezert, který nám připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

My si za malou chvíli otevřeme další jazykové okénko okolo češtiny Českého rozhlasu Olomouc a podíváme se na takovou kavárenskou mluvu. Kdybychom se vydali do hospody, tak tam bychom asi věděli, co znamená pivo na čepu. Ale věděli byste, co je to takové kafe na blínku? No tak o tom si povíme za malou chvíli. S bohemistem a s bohemistou.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
2: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Ve 3:45 nám dospíval Michal David v úterním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Těšíte se do kavárny? Právě tam se dnes totiž vydáme s naším bohemistou Ondřejem Bláhou. Pravda, kavárny dnes rostou skoro na každém rohu a s nimi také nová slovní spojení a výrazy. Tedy, co přesně znamená kafe na mlýnku a jak souvisí s tradičním pivem na čepu? V dalším díle okolo češtiny se podíváme na to, jak si čeština přizpůsobuje cizí slova i celé názvy nápojů a proč někdy vídeňská káva vlastně vůbec není z Vídně.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Když se člověk prochází ulicemi jednoho města několik let nebo dokonce desetiletí, tak si samozřejmě všímá toho, jak se objevují a mizí různé obchody, restaurace a jiné provozovny všeho možného. A myslím, že pro všechna města tady v Česku a asi i jinde v Evropě platí, že jestli nějakých provozoven vyloženě přibývá, tak to jsou kavárny. Obliba kávy roste a jistě přibývá i lidí, kteří by se nespokojili jen tak s nějakou kávou z benzínky. I když, podotýkám, jsou i u nás benzínové pumpy, kde se prodává opravdu skvělá káva. Celý ten kávový boom má samozřejmě i svoje jazykové souvislosti a důsledky. V první řadě jsou to samozřejmě ty pomalu obecně známé italské termíny jako espresso, café latte, cappuccino nebo ristretto, které v češtině žijí trošku svým způsobem a všelijak se svébytně aktualizují. Podobně, jako se aktualizují a všelijak přizpůsobují zdejšímu vkusu a potřebám také různé druhy pici, kterou pečou Češi pro Čechy. V druhé řadě je pak zajímavé, že se objevují i různá aktualizovaná slovní spojení. Víckrát jsem v poslední době viděl třeba slovní spojení kafe na mlýnku. Bylo to na tabuli před kavárnou a samozřejmě následovala informace o tom, jakou konkrétní kávu dneska na tom mlýnku mají. V tomto případě to byla káva původem z Guatemaly a její chuť měla tóny jablka, mléčné čokolády a karamelu. Slovní spojení kafe na mlýnku je vlastně aktualizací jiného, mnohem staršího slovního spojení, a sice pivo na čepu. To je pivo, které se zrovna čepuje, takže třeba světlý, spodně kvašený 11-stupňový ležák plzeňského typu, jak čtu na ceduli u jedné hospůdky. Ale zpátky ke kávě. Byla tu řeč o přizpůsobování toho, co k nám přichází ze zahraničí na domácí podmínky. Týká se to i takzvané vídeňské kávy, kterou nedávno tady v Olomouci okusil jeden kolega z Vídeňské univerzity. Podle jeho soudu to byla dobrá káva, ale on sám by jí prý raději říkal olomoucká káva než vídeňská. Nebyla to totiž žádná vídeňská melange, ani žádný Einspänner nebo Franciskáner. Byl to čistý Olmützer, originální a místní. A to je vlastně taky dobrý příklad na to, co umí jazyk. Určitý přívlastek, jako například to, že něco je vídeňské, představuje už sám o sobě přidanou hodnotu, protože evokuje určitou atmosféru a jistě také naznačuje kvalitu. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci se s vámi loučí Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Lásky a hity Karla Gotta, mnohem více gotových písniček můžete slyšet ve čtvrtek v našem vysílání ve speciálním pořadu po 19. hodině. Ale teď už se blížíme ke zprávám v 15 hodin a v nich nahlédneme i do Prostějova. Chystají tam nové parky. Poslechněte víc.

0: ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: V Hrani Prostějova pokračuje s přípravou parku na jihu města. V Hlučíně vzniklo nové chráněné bydlení pro duševně nemocné. V Rapotíně na Šumporsku bude netradiční informační centrum. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Samospráva Prostějova schválila směnu pozemků v připravovaném pásu zeleně na jihu města. Soustava parku, takzvaný Jižní prstenec, má v budoucnu ochránit město před prachem z okolních polí. Potřebné pozemky jsou zatím ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Pokračuje mluvčí města Jana Gáborová.
6: Příprava projektu probíhá již od roku 2019. Původně řešené území mělo rozlohu přes 30 hektarů a nachází se mezi ulicemi Čechovická, Brněnská, Jaroslava Kaštyla a Za Určickou. Celkem se záměr dotýká přibližně 60 pozemků v katastrálních územích Prostějov, Krasice, Čechovice u Prostějova.
5: Moravskoslezský kraj otevřel nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V novostavbě na okraji Hlučína najde zázemí 8 klientů. K dispozici mají 4 byty se 2 samostatnými pokoji. V každém bytě je společná kuchyňka, hygienické zázemí a obytné prostory. Jak doplnila mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboudová, stavba vyšla na 37 milionů korun. 22 milionů získal kraj ze státní dotace.
7: Nová sociální služba je určena lidem od 18 let s diagnózami, jako jsou schizofrenie, psychotické či afektivní poruchy nebo organický psychosyndrom. V chráněném bydlení jsou nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
5: Návštěvníci Rapotína na Šumparsku budou moct využívat tzv. Klamárium. To propojí turistické informační centrum s interaktivní expozicí optických klamů inspirovanou Jeseníky. Na turisty budou čekat například zrcadlové efekty, vizuální triky nebo tematické fotopointy. Novinka se turistům otevře první víkend v červnu, říká ředitel Centrální cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.
8: To informační centrum, jak už ten název napovídá, bude obohaceno tím, že návštěvníci tam zažijí optické klamy, vizuální efekty. Bude to opravdu úplně něco nového. Já sám jsem zvědav, organizátoři trošičku tají, co tam bude. Takže v magické datum 6.6.2026 v Rapotíně slavnostní otevření klamária.
5: Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Například v cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Sport. Čeští hokejisté se připravují na 4. zápas mistrovství světa. Zítra se od 16 hodin a 20 minut utkají s Itálií. Dnes odpoledne nastoupí ve Friburku proti Italům Norové a večer bude hrát Slovensko se Slovinskem. V Curychu jsou na programu utkání Lotyšska s Rakouskem a Maďarska s Velkou Británií. Počasí. Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněle i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V Olomouci v ulici Polská se osobní auto střetlo s motorkou a v Šumperku v ulici Vyhlídka havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásné odpoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc a vypadá to skutečně na krásný den, i když tady nad olomouckým horním náměstím se sem tam začaly honit jakoby černé mraky, ale pod nimi stále prosvěcuje sluníčko a venku jsou docela příjemné teploty. Konečně. No zvedlo to i našeho regionálního stopaře Aleše Spurného, který se dnes vypravil na olomouckou rekreační lokalitu u jezer zvaných Poděbrady a pokud se nám podaří s ním propojit, tak vám poví, co tam všechno našel a viděl. Ale máme toho mnohem víc. Už za chvíli se telefonicky spojíme se ženou, která skvěle zpívá šanzony, ale také populární hudbu, se zpěvačkou Lenkou Novou, která se chystá do Olomouce a my vás na koncert pozveme. Přímo s Lenkou Novou. Azora Ježková přeje krásné odpoledne i dál.

0: Monika Absalonová, Bára Baseková a Ilona Čáková, tak to jsou hudební lahůdky, ale pozor, další hudební lahůdka se nám chystá také tady u nás v Olomouci na Horním náměstí ve středu 27. května od 19. hodiny. Tady v naší redutě se představí zpěvačka Lenka Nová se svým jubilejním programem Padede. Na pódiu ji doprovodí pianista a skladatel Petr Malásek se svou kapelou a jako speciální host dorazí frontman Činasky Michal Malátný. Teď už je ale Lenka Nová s námi ve vysílání. Telefonicky vás zdravíme. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já taky moc zdravím do Olomouce.
0: Vítejte. Zdravíme do Prahy.
1: Ano, do Prahy momentálně.
0: Co mohou posluchači od vašeho olomouckého koncertu očekávat?
1: Bude to takový průřez, protože Padede je kromě toho, je to jako taková symbolika, kromě tance se životem, tak je to taky taková přesmyčka, odkaz na mé životní jubileum, které slavím a vlastně díky tomu oslavuju i na koncertech. Ale je to také oslava 35 let, kdy se pohybuju už na české hudební scéně. Já nejsem úplně člověk, který by se příliš otáčel, spíš jako hledím dopředu a plánuju nové věci, ale říkala jsem si, že 35 let už stojí za ohlédnutí nebo minimálně za zastavení se. A takže jsem uspořádala takovou sérii koncertů, kde se právě trošku ohlížím. To znamená, že bude tam průřez všemi mými, jak solovými alby, tak i třeba alby, na kterých jsem spolupracovala s Michalem Horáčkem, a bude to, myslím si, takové pestré vlastně. Někdy zajdeme až hodně do minulosti, takže tam budou i písničky z mýho prvního alba Nová deska, který vyšlo v roce 2003. Takže
0: komorní, ano. I energické.
1: Myslím si, že tam bude všeho chuť, právě díky tomu, díky skvělý kapele Petra Maláska, kterou nade vše miluji, a jsou to vlastně špičkový a výborný muzikanti, který, my tomu tak říkáme, dokážou perfektně sloužit té písni, což ten žánr, který já zpívám, vyžaduje. Oni tam se vlastně snoubí ta pokora s tím mistrovstvím, jo? Že oni absolutně jsou vnímaví a dokážou jít jak za tím textem, tak za tou melodií a tu písničku maximálně podpořit. Takže to je úplně skvělý a právě dokážou být jak velmi hlučně energičtí, tak na druhou stranu i velice intimní a aktivní.
0: Jsou pro vás tady tou vnímavostí, o které teď mluvíte, výjimeční Petr Malásek a jeho kapela? Je to ono, to výjimečné spojení?
1: Já bych řekla, že v jejich případě ano, protože opravdu ten žánr, kterýmu se věnuju, což je z velké části šanzon, tak to opravdu potřebuje nějakou vnímavost a pokoru, a Petr je neskutečný.

0: jako intuitivní a i vlastně spolehlivý, když se to tak dá říct hráč. Já se na něho můžu absolutně spolehnout, což je vlastně pro zpěváka skvělý, že má tenhle ten komfort, že může myslet opravdu jenom na tu skladbu a nemusí řešit vůbec nic jiného. Takže pro mě jsou to výjimečné okamžiky. My vlastně nevystupujeme společně zas až tak často, ale vystupuje už dlouho, takže tam je dobrý to, že my se známe, takže tam je ten klip, ale zase jsou to pro nás speciální chvíle, protože jich není mnoho.
1: Mm-hmm. Jako host vystoupí Michal Malátný z Činasky. Jak ano, vlastně ano. Vznikla vaše spolupráce? Není to přece jenom trošku jiný žánr, na co se můžeme těšit?
0: Ano, je to trošku, na první pohled se to zdá, že je to trošku odinut, ale my jsme se s Michalem potkali na koncertech, který teďka jezdíme k poctě Petru Habkovi, kde oba vlastně vystupujeme jako hosti a tam nějak tak dalo slovo, já jsem ho požádala, protože jsem si uvědomila, že kapela Činasky mě vlastně jakýmsi způsobem provází celou moji kariéru, protože první album, které vyšlo, tak jsem jela s kapelou Činasky jako předskokanka tenkrát a pak vlastně všichni členové se účastnili různých mých alb, to znamená Lukáš Pavlík vlastně mi bubnoval na albu Psí hodina, Honza Steinsdorfer zase 40 a Tomi Okres mi skládal písničku na poslední album Dopisy, takže vlastně ta linka těch Činasek se line celou mojí tvorbou, takže to byla i tenhle ten důvod byla, ale taky mám Michala ráda velice jako interpret a velice mi sedí i lidsky, takže to byla další samozřejmě věc.
1: Turné má název Padede. Proč právě Padede a jak se to promítá do atmosféry koncertu?
0: Jak už jsem říkala, Padede je taková vlastně taková jakoby přesmička nebo odkaz na mé životní jubileum. Chtěli jsme to trošku odlehčit. A je to právě nějaký symbol pro mě, jako Padede je tanec ve dvou, to znamená tanec se životem. Jednou jste zmítáni v divokém pogu a jindy se ladně nesete valčíkem. A myslím si, že takový je i život a takový jsou i příběhy písní, které já zpívám. Takže myslím si, že se to jednoznačně, že si všichni přijdou na své.
1: A právě ty písně Lenky Nové si můžete poslechnout ve středu 27. května od 19. hodiny tady v Olomoucké redutě na Horním náměstí. No a vy naši posluchači, kteří byste chtěli na tento koncert a právě v tuhle chvíli byste od nás chtěli získat vstupenky dvě, tak máte možnost. Stačí, když vytočíte telefon k nám 221 555 444. Lenka Nová byla s námi alespoň chvilku ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
0: Já moc krát děkuji. Ano, já děkuji za pozvání. Ještě dodám, že ano. Ti, co nevyhrajou ty vstupenky, tak ještě jsou nějaké vstupenky v prodeji, takže na mých stránkách lenkanova.cz si ty vstupenky můžou hned koupit.
1: Děkujeme za to a my už tady máme první volající, takže vám děkujeme,
0: no, výborně,
1: paní Nová, a ať se vám krásně daří. Nashledanou.
0: Vám taky, nashledanou.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: My už v tuhle chvíli na telefonu máme úplně prvního zájemce, který se provolal na linku 221 555 444, a je to kdo? Dobrý den.
3: Ahoj, tady je Simona.
1: Dobrý den, Simono, odkud voláte?
3: Z Mohelnice.
1: Z Mohelnice. A přijela byste do Olomouce na takový koncert?
3: No určitě.
1: Určitě.
3: Ráda.
1: To mě moc těší. Koho vezmete sebou? Vstupenky jsou dvě. Už víte?
3: No, asi manžela.
1: Výborně. Tak já si myslím, že tohle bude krásně májově prožitý večer příští týden ve středu v Redutě na koncertu Lenky Nové. Zůstaňte nám prosím, Simono, na telefonu, abychom si mohli zapsat vaše jméno, příjmení a tak dále. A vstupenky jsou vaše. Blahopřejeme moc. Nashledanou.
3: Děkuji moc. Nashledanou.
1: No, my si teď Lenku Novou také pustíme v jedné skladbě, kterou určitě znáte i z našeho vysílání. Jak ten chlap se na mě dívá, naspívala s Naďou Valovou.

0: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš reportér a regionální stopař Aleš Spurný by teď měl být kousek od Olomouce, Horky a také Chomutova. V rekreační lokalitě u jezer zvaných Poděbrady. Tak pojďme se podívat, jak to tam vypadá a co si tam vlastně Aleš Spurný užívá. Aleši, vítej, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, jsem tu, jsem na místě, počasí nám přeje, je velké vedro, svlékli jsme se do triček většinou a procházíme si tady plané loučky, místo, které zná snad každý Olomoučák už od dětství, a teď to tu máme pěkně vybarvené v tom květnu, přišli jsme v pravý čas. Jsme tu na výpravě s vlastivědnou společností muzejní v Olomouci a také pod vedením Františka Lamly, to je botanik vlastivědného muzea v Olomouci. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Proč jste nás vzal právě sem k jezeru Poděbrady na plané loučky?
3: Tak ta rezervace plané loučky je takové pro botaniky jako posvátné místo trošku na střední Moravě. Je tu obrovská diverzita rostlin, které právě v tomhle období roku naplno kvetou, a myslím, že je to tu moc pěkné.
2: Jaká je historie tohoto místa? Jak dlouho se to utvářelo do této podoby?
3: No tak do této podoby se to utvářelo mnoho tisíc let. Samozřejmě velkou roli v tom hrál člověk, který se o ty louky dlouhou dobu staral, sekl je. A vlastně tady tohle místo je jedním z posledních, kde se takovýhle typ vegetace na střední Moravě zachoval. Právě díky tomu sečení ty louky přežily, asi i díky tomu, že nedaleko jsou štěrkovny Poděbrady a nebyly teda přeměněny na nějakou úrodnou půdu.
2: Ano, tady se těžil písek a když se tu procházíme, tak nacházíme rostliny, které třeba rostou velmi zřídka. Můžete být konkrétní, které jsme už tu našli?
3: Tak zatím jsme procházeli kolem pěkného porostu hrachoru bahenního, to je opravdu rarita už dneska v České republice, je to jedno z posledních míst na Moravě, kde se tenhle druh vyskytuje. Viděli jsme také pár trsů kosace sibirského, no a právě tady stojíme v docela bohatém porostu pryšce kosmatého, což je právě druh typický pro tyhle aluviální vlhké louky.
2: Takové žluto-zelené trsy. Také jste nás upozornil, že tu kdysi rostl strom, který už to neroste.
3: No přesněji dřevina, nebo teda keř. Na místě, kde dneska stojí Moravské železárny, se dřív vyskytovala vrba bledá, Salix starkana, která teda, nebo tady populace, byla jediná v České republice a zanikla v důsledku výstavby tady těchto moravských železáren.
2: Dnes, protože tudy jezdím na kole, tak v této době si můžeme všímat, že o louky je pečováno zodpovědně a svědomitě, že se sečou postupně právě proto, aby se dal prostor různým rostlinám a jedny neutiskovaly druhé, ale ta biodiverzita tady byla opravdu široká.
3: Ano, tady ta mozaikovitá seč se dělá nejenom kvůli rostlinám, ale i taky kvůli diverzitě bezobratlých, která tady je. Ti hmyzáci potřebují, aby část těch luk byla posečená v jinou část roku a mohli se tak správně vyvíjet jejich larvy, housenky a tak dál.
2: Tak já se zeptám účastníků zájezdu. Jak jste se sem dopravili?
4: Autem jsme se dopravili, protože máme možnost teda použít, takže to bylo fajn. Horší to mít s tím autobusem, složitější, ale mi fajn.
2: Co vás zaujalo?
4: To mě zaujalo. Mám vám říct pravdu? František Lamba je můj vnuk, tak jsem si ho přišla poslechnout.
2: Tak váš vnuk zaujal mnohé i mě. Vyšli jsme si třeba spolu nedávno na Špraněk do Národní přírodní rezervace a František tam objevil krásnou orchidej.
3: Ano, tam jsme společně viděli trs střevičníku pantoflíčku, už kvetoucí teda v té době.
2: A vykvete tam časem i nějaká lilie?
3: Ano, ano, a tak za měsíc tam pokvete lilie zlatohlava, který tam bude poměrně dost.
2: My se určitě s Františkem Lamlou budeme dále s Českým rozhlasem Olomouc vypravovat do přírody. Nep je to odborník a také odolný člověk, který dokáže vyšlápnout třeba i kopec a za těmi rostlinami jezdí i do zahraničí. Tady paní přijela na kole, předpokládám, že z Olomouce.
5: Ano.
2: Co vás zaujalo?
5: No třeba ty kytky, nevěděla jsem, že to je to desno. To mě třeba vždycky zajímalo a vůbec jsem nevěděl, jak se to jmenuje.
2: A také jsme viděli krásný fialový kosatec. Takže pokud máte chuť, zajděte si taky na plané loučky. Je to tu krásné, je to tu barevné. A pokud byste si chtěli promluvit s Františkem Lamlou, tak buď poslouchejte Český rozhlas Olomouc, my ho tam zase uvítáme, jak už jsem říkal, anebo se zastavte ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Od Horky nad Moravou, Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zdravíme z muzeí Noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Oceňovaná pianistka Kristýna Bárta s projektem Red Landscape, ve kterém se představil slovinský saxofonista Jure Pukl a zpěvačka Petra Brabencová, s úspěchem vystoupila loni v Boskovicích. Prostě jazz bez hranic. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Kristýny Bárty a

To vypadá, že nám počasí konečně začalo přát a tvářit se alespoň trošku jarně. Mělo by to takto vydržet i zítra. Ostatně na podrobnou předpověď se zeptáme po 17. hodině meteorologů v pořadu Den v kraji. Ale když to vypadá tak hezky nadějně, tak vám nabízím jednu pozvánku na zítřejší den na dopolední výlet. Je určen hlavně pro seniory, pořádá Ekocentrum Iris, Český svaz ochránců přírody z Prostějova a je to vycházka od kostela v Dubu nad Moravou, odkud se můžete s průvodci vydat na chráněné území Tučapská skalka, dále potom k hřebibořickým rybníkům. Tak pokud by vás zajímala tahle procházka, délka trasy je asi 6,5 kilometrů, tak odjezd autobusu do Dubu nad Moravou z Prostějova je ze stanoviště číslo 3 v 8 hodin a 45 minut. No a to je zítra, ale třeba z těch dnešních pozvánek snad zaujme pozvánka na koncert učitelů v rámci Prostějovských dnů hudby. Je to v tamní základní umělecké škole dnes od 18. hodiny. Ještě jeden zajímavý tip z městské knihovny v Šumperku. Tam vás zvou na přednášku, besedu s Jankem Bednaříkem, který je horský vůdce, který většinu života prožil na horách s lidmi na laně i sám. Lezl po všem možném, lyžoval na sněhu, toulal se v mrazu a větru. Zkrátka tento velký dobrodruh Janek Bednařík dnes navštíví městskou knihovnu v Šumperku a povídat si s ním můžete a také poslechnout jeho zážitky od 18. hodiny. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc, tak tady si za chvíli můžete poslechnout další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a Martin Písařík vám poví něco o tom, kdy se poprvé objevila zmrzlina.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

Tady je Český rozhlas Olomouc, tohle byly Činasky. Za malou chvíli už nás čekají zprávy v 16 hodin. Poslechněte si, co se děje. Podíváme se v nich i do Zlatých hor, už teď naznačuji. A pak vás čeká Humoriáda s Václavem Vidrou a Zorej Škvář.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bývalá brusírna ve Zlatých horách bude mít nové využití. Vojenský podnik v Šenově bude vyrábět obrněná vozidla pro evropské armády. Olomoucký fotbalista Kliment musel na operaci a ztratil šanci jet na mistrovství světa. Zítra čekáme slunečno až oblačno a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Ve Zlatých horách na Jesenicku opravují areál bývalé brusírny. Závod po přestavbě bude sloužit jako zázemí pro pracovníky městských lesů a městských kulturních zařízení. Práce by měly být hotové do konce roku. Pokračuje nezávislý starosta Zlatých hor Milan Rác.
2: Tento investiční projekt je podporován ze státního fondu podpory investic a výsledkem bude oprava této budovy. Tak projekt by měl být dokončený v závěru tohoto roku. Investiční náklady jsou asi 13 milionů korun.
0: V Šenově u Nového Jičína budou vznikat obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Státní vojenský podnik podepsal smlouvu s australským výrobcem společností Thales. Vozidla odolná proti výbušninám výrobce nabídne taky armádě České republiky. Podle mluvčího vojenského opravárenského podniku Rostislava Rožnovského je aktuálně nasazuje i armáda napadené Ukrajiny.
3: Platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně 2 členských států NATO. Vozidlo bylo úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy například na Ukrajině. Tato smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojujeme do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu.
0: Zlínská zoologická zahrada dnes zkolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Ta zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Ostrý provoz elektrárny plánuje zoo spustit na podzim, dodává ředitel zahrady Roman Horský.
4: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
0: Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit Vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. Sport. Fotbalista Jan Kliment se za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. 32-letý útočník Sigmy Olomouc, který byl v širší nominaci na šampionát, podstoupil operační zákrok na levé noze. Hanáci o tom informovali na svém webu. Kliment je tak po plzeňském obránci Václavu Jemalkovi druhým hráčem, který se šampionátu ze zdravotních důvodů nezúčastní. Počasí. Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídněla i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: A tuto chvíli nehody hlášeny nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
6: Ano, slepě viděl.
5: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
6: Já jsem fakt ale už přeslazený.
5: Fakt,
6: já jsem, teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
5: Ano, a pobavíme se.
6: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle, no.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohli si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď budu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: Ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale chápe mi! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízíš.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to klíz na večeře. Lumpa! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, aby jsi na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?

0: do popelniku.
1: Ados! Kierunek!
2: Prosaku,
1: Maričko, co takže vysypáš od jadajce? Co, popelnici na ten koberec nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který nota bene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Sváně jsem to neudělal.
0: Že schválně bys to měl udělat, no to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
1: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat v každý pitomosti.
0: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně, dneska,
1: denně to je,
0: fůr,
1: ano, každou hodinu.
0: Každou hodinu,
1: 10 minut, ano.
0: Dneska fůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale 100krát nic umořilo osl.
1: No, nevypadáš moc umořeně.
0: To je vtipný, ohromně vtipný.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize, zlobila vás někdy doma?
5: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
4: Takže nebylo.
5: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
4: No.
5: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
4: Ano.
5: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
4: Protahovalo to
5: takový,
4: obličeje, no, jezdili přes to čáry.
5: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
4: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
5: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
4: Tak on je i černobílý, ne?
5: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
4: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
5: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
4: Nenikdy.
5: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
4: No, no taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
5: programy. Po představení.
4: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
5: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
4: Jo, co to
5: jak
4: je?
5: Se ukecával Karel Gott s koněm.
4: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
3: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře,
1: prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Bendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vibru.
2: Díky. Já vás taky zdravím.
4: Manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme
1: moc.
2: Krásný den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano,
2: děkujem.
1: A s televizorem, zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat, tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tihle! To jste už Já se nezvyrušil.
6: Nezvy na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: něco. Na mě si spekuluje.
7: Mě se to všecko jenom zdá.
6: Tobě totiž stačí, aby vybouk televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš? Já na tu bednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna!
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal?
7: Já to jednou udělám! A tebe, to si mám na tebe!
6: Fáňa! Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, žádný. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Od té doby máme místo tři místnosti dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš petel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu! Hospody, jo!
7: Tady se bude luxovat! Tady se bude gruntovat! Tady se bude pucovat, čistit! Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já! zavoláme kukavus, trus, špinu, hnilobu, špebráto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nemožíš. Já jsem starý, nemocný člověk, nesmím rozčilovat. Prosím tě, no teď ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No je tam, ale to je tranga. To znamená, někdo na něco dělal a
8: no,
7: rozpojil to.
8: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš,
7: že jsem luxovala. Vidíš, my jsme si zaluxovali.
8: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
8: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
8: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
8: No, to jsou pryč, to.
7: Je, definujeme se.
8: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam, funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde,
1: se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: by se namakal
2: jak
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten roubíček říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no, určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No, to byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi více
1: pak mě... řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to
2: ne,
1: někoho jiného,
2: ne,
1: nebo prošel na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já že bych teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono to, jako,
1: no to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: Si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš samozřejmě touhu předat něco, co jsi tak jako lety nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám
2: to
1: se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak
1: může pomáhat někomu dalšímu.
2: Ale kde na to brát ten čas? Potom.
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si nejdeš
2: no
1: čas na tu hodinku tady
2: jo,
1: ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: A co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljuško. A ty?
4: No co pak já vydržím ledaco. Co, jako, budeme dělat?
3: No tak, trošku si popovídáme. Ne, nikdy nemáme časy trošku popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem, o čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím. Tak začni ty.
4: Já? No, tak třeba... třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat. Protože nám omylem... Protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na pěruchy, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je, Aljoško, ale víš, o těch věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne. Nudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich, miláčku.
4: No tak dobře, no tak o našich, tak třeba. Tadyhle, tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
3: Aljoško.
4: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby si se zvláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
3: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
4: No, já nevím. No tak mluv ty, já tě budu pozorně poslouchat.
3: Jo, Aljoško, já takhle nemůžu.
4: Můžeš, nemůžeš, tak něco povídej, ať si popovídáme.
3: Heď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
1: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
2: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
1: Možná to byla tak malá role na tobě mistr, že si to nevšiml. Ne, bylo by dost nepravděpodobné.
2: Čurdičku.
1: Při počtu jeho čurdiček.
2: Ne, přibyl jsem mojich čurdiček.
1: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
2: A pozor, to... máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
1: Tak? Ano, ano, je to tak. A je to pořád?
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzmann s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou Humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné. Pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkný film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj
2: deň.
4: Pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixa Holzmanna, varianta B. Moc děkujeme za zavolání za Slovenska, ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmanna.
1: Dobře, bod pro něj, děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano, dobře. Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme, Otrokovic.
6: Já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: Já to mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál a úplně,
6: jo,
2: takže
6: mě to
2: baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vás.
2: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: Jo, jste tam vtipný, místa má je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání. I vy se mějte,
2: krásně.
1: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
7: Podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano. Takový malý blondák je to.
7: Malý blondák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
7: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No, jo, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mě to celý nevyplnil. No,
7: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Se vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
7: Ano.
8: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Co? Ano, to
7: se přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No, vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne? Ne.
7: Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, ne, všem,
8: no, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
8: ano,
7: sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo...
8: Tady,
7: jo, jo. Vlastně
8: obrácení, tady, že jste si narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ale to je jasné, to je jasné. Kde jste se narodil. Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš to? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne, no taky zkušenosti. Dovednosti taky byly nějaký,
1: jo. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi nebylo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál tam?
2: Ne, ne.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Jo. Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koně.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namluváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Takže jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irenko.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No, můžete pokračovat, já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí.
6: No.
7: Umíte zpívat?
6: Prostě zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila o rešerby.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat Na tý louce zelený.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: No, skápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No, já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil. Vy jste
7: probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No, ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Jsem zajímavý, no. Na tom přece není vůbec nic zajímavého.
6: Na té teorii?
7: No, všem, že ne.
6: No, to byste se divili, já vám chci říct vám takový příklad.
7: No.
6: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
6: No, tak nemyslíte.
7: To se v krku, hrdle.
6: No, vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: Žaludku?
6: V žaludku.
7: Jak vy chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
6: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Spěvný.
6: Nebo spěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
6: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
6: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
6: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
6: zachytí. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
6: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
6: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
6: No samozřejmě, taky ano. jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Memorandum proti zónám pro větrníky podepsalo 12 obcí z Nízkého Jeseníku. Čeští zemědělci začínají mít problémy s drahými hnojivy. O areál Přerovské laguny se bude starat nový správce. Zítra má být slunečná žoblačno, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zástupci 12 měst a obcí z Nízkého Jeseníku podepsali memorandum proti návrhu akceleračních zón, kdy mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Připomínky k zónám přijímá Ministerstvo pro místní rozvoj do 1. června. Memorandum podepsali také představitelé Moravského Berouna. Potvrdil to nezávislý starosta Jan Hic.
3: Některé obce nechtějí vůbec žádné akcelerační oblasti, jiné by chtěli je redukovat, ale všechny, tak jak jsme se sešli, všech 12 obcí, tak nesouhlasíme s tím, nebo požadujeme rozumný a koordinovaný a citlivý rozvoj obnovitelných zdrojů, který by zohlednil potřeby našich občanů a hodnoty naší krajiny.
2: Čeští zemědělci začínají mít kvůli krizi na Blízkém východě problémy s drahými hnojivy. Pokud konflikt brzy neskončí, skoro 3/4 oslovených zemědělců plánují míň hnojit. Ukazuje to průzkum Zemědělského svazu a Agrární komory.
4: Hnojiva zdražila po začátku konfliktu na Blízkém východě podle Zemědělského svazu asi o 30-70%. Většina zemědělců má letos ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl přijít příští rok, říká předseda svazu Martin Pícha.
5: Pokud ten světový trh zaznamená pokles produkce, tak samozřejmě zcela logicky potom poroste i cena zemědělských surovin a potom se promítne i do cen potravin.
4: Zemědělci chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý říká, že vláda už zemědělcům pomáhá.
6: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty.
4: Větší problémy by mohly mít malí soukromí zemědělci. Ti podle své asociace nejsou hnojivy předzásobeni tolik jako velké podniky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: V Přerově bude nově fungovat správce přírodního koupaliště Laguna. Rozhodlo o tom vedení města s tím, že bude mít na starosti pořádek, drobnou údržbu a půjčování šlapadel a sportovního vybavení. Uvedl to náměstek primátora Miloslav Dohnal z ODS.
7: Měly by se zde střídat 2-3 osoby, tak aby vlastně byl zachován pořádek. Budou zde dvě unimobuňky, které vlastně budou jeho zázemím a celá služba by měla být od 11. června spuštěna zkušebně.
2: V části Přerovská a Prostějovská nebudou jezdit vlaky. Tuto sobotu začne výluka z Brna do Přerova a Prostějova. Osobní spoje nepojedou i mezi Vyškovem a Přerovem a také mezi Nezamyslicemi a Prostějovem. Omezení kvůli opravám tratě potrvá do 1. června. Vlaky nahradí autobusy a lidé musí počítat i s tím, že omezená bude také přeprava kol, uvedly to České dráhy. Sport. Basketbalisty Opavy a mistrovského Nymburka čeká třetí semifinále ligového play-off. Úřadující šampioni soutěže vedou sérii hrané na 4 vítězství, 2-0 na zápasy. Ten dnešní začne v Opavě v 18 hodin. Počasí. Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídnil i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Jeseníku v ulici Bezručová havarovalo nákladně auto s osobním vozem, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Také dnes s Tomášem Kedziorem. V Grigově připravují nové komunitní centrum. Řekneme vám, komu bude sloužit. Navštívíme Javoříčské jeskyně i dinosauří muzeum s jedinou kopií původní kostry Tyrannosaura v České republice. Muzeum není v jeskyních, ale v obci Charváty. Podíváme se také na místo, kde i dnes pomáhali zachraňovat ropuchy zelené. A bude i předpověď počasí na noc a zítřek. To je dnešní nabídka.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přerov chce pomocí své místní části Dluhonicím vyřešit problémy s hlukem z nové dálnice D1. Investuje několik milionů korun do speciální technologie. Ředitelství silnice dálnice další protihluková opatření na dálnici odmítlo s tím, že nedávné měření hluku překročení limitů neprokázalo. Podle přerovského primátora Petra Vrány za ANO by měl pomoci speciální odhlučňovací rukáv.
3: Město s tím de facto nemá nic společného, ale chce řešit komfort pro svou místní část. Budu rád, že se na tom bude podílet i Olomoucký kraj.
2: Hradní Prostějova pokračuje s přípravou parku na jihu města. Takzvaný jižní prstenec má v budoucnu ochránit město před prachem z okolních polí, řekla to mluvčí radnice Jana Gáborová. Vedení města teď podle ní řeší směnu potřebných parcel se státním pozemkovým úřadem. Olomouce stále nemá nového pořadatele vánočních trhů. Město kvůli námitkám jednoho z účastníků zrušilo výběrové řízení a přijalo provizorní opatření. Jaké, řekneme ve zprávách 18. 12 nových bytů vznikne v Písečné na Jesenicku. Nový bytový dům připravuje obec. Do konce května chce mít hotový projekt, řekl to nezávislý starosta Písečné Jan Konečný. Investice do bydlení má podle něj zabránit úbytku obyvatele na Jesenicku. V Rapotíně na Šumperku vzniká takzvané Klamárium. To propojí turistické informační centrum s interaktivní expozicí optických klamů inspirovanou jeseníky. Na turisty budou čekat například zrcadlové efekty, vizuální triky nebo tematické fotopointy. Novinka se turistům otevře první víkend v červnu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Připravena je meteoroložka Eva Richtariková. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A začneme souhrnem dnešního dne, to znamená, co se už událo z hlediska počasí v Olomouckém kraji. Jaký byl dnešek?
2: Tak řekla bych, že to byl takový příjemný jarní den. Ráno i ojediněle s mlhami a málo oblačností. Během dne ale přibylo kupovité oblačnosti a velmi drobné přehánky se objevily v podstatě v každé části Olomouckého kraje. A teploty ty vyšplhaly během dne na 18 až 22 stupňů Celsia. Na horách se pohybovaly mezi 10 až 14 stupňů Celsia. No a foukal pouze slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Tak byl to opravdu nebo stále je pěkný jarní den. Jaký bude večer a noc?
2: Večer očekáváme, že případné srážky, kterých už opravdu je jen velmi málo, tak budou dále utichat a oblačnost bude opět na noc ubývat, takže v noci převáží opět skoro jasná až polojasná obloha a později až v ranních hodinách se budou vytvářet mlhy. Teploty pak v noci klesnou na 10 až 6 stupňů Celsia. Ojediněle v údolích mohou při bezvětří být stále i kolem 4 stupňů Celsia. No a vítr ten povále pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude klidno.
1: Čili i to zítřejší ráno může být relativně chladné. Co potom celý zítřek?
2: Ten zítřek bude velice podobný tomu dnešnímu dni, to znamená ranní mlhy se rozpustí a zpočátku bude více slunce, v průběhu dne opět bude oblačnosti přibývat a zejména odpoledne a večer očekávejme opět lokální tvorbu přeháněk. Výjimečně se můžou přidat i bouřky, takže přece jenom ty srážky mohou být zítra o něco četnější než dnes, ale teploty budou také o něco vyšší mezi 19 až 23 stupni Celsia. Na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr čekáme povětšinou slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu, jen v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Uzavírá meteoroložka Eva Richtariková a my se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc za chvíli vydáme do Grigova. Chystají tam nové komunitní centrum.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: bývalý zpěvák skupiny Deep Purple Ian Gillan se v roce 1978 rozhodl zkrátit název své kapely pouze na příjmení a vrátit se k hardrockovým kořenům. Eponymní deska tehdy vyšla jen v Japonsku, i proto se jí říká The Japanese Album. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Gillan.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Komunitní centrum, ale taky zázemí pro lékaře a zubaře nebo novou prodejnu vybudují dělníci v Grigově. Nové centrum bude fungovat v dosud schátralém komplexu budov bývalé mateřské školy u obecního úřadu. Investice za 37 milionů korun už začala přípravnými pracemi.
1: Tady otvírám takové plechové dveře, vypadá to trošku jako v nějakém románu Žila Věrna, co tady konkrétně bylo.
2: Kotelna, uvidíte ještě zbytky po plynových kotlech, tady s těmi velkými budíky.
1: Popisuje mi stavby vedoucí Martin Brabenec. V této části areálu bývalé školky vznikne nový konferenční sál pro zhruba 50 osob. Ukazuje mi nezávislý starosta Grigova Tomáš Kubáček.
3: Tady, kde vidíte ty dvoje vrata, kde byl vjezd do těch garáží a kotelny, tak tady na té stěně už ta vrata nebudou, ale bude tady právě ta krásná bílá stěna, na kterou bude moci třeba nějaký cestovatel nebo někdo promítat svoje zážitky.
1: V sousední dvoupatrové budově bude prostor pro ordinace.
3: V přízemí budou dvě ordinace lékařů, to znamená ordinace praktického lékaře a ordinace zubní. Nahoře, to znamená ve druhém nadzemním podlaží, budou klubovny pro místní spolky. Budou tam zhruba 3 klubovny.
1: Dodává starosta. Dělníci už mají venku stavební buňky. Stěny určené k demolici jsou čerstvě označené nasprejovaným písmenem X, a to i tady v budově bývalé kuchyně. Nově tu bude obchod. Popisuje mi stavby vedoucí Martin Brabenec.
2: Bude se dělat kompletně nová dispozice místnosti, budou se dělat nové podlahy, bude se dělat kompletně nová střecha, prakticky zůstane jenom ta nosná konstrukce toho skeletu zachována.
1: Investice do komplexu 3 budov podle starosty Grigova Tomáše Kubáčka vyjde na zhruba 37 milionů korun.
3: Zažádali jsme o dotaci a také jsme ji úspěšně získali ze Státního fondu životního prostředí v programu energetických úspor obecních budov. Ta dotace bude ve výši zhruba 9 milionů korun.
1: Přestavba bývalé školky na nové komunitní centrum by měla být hotová do konce ledna 2028. Z Grigova Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Pokud jste poslouchali včerejší Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, tak víte, že jsme navštívili aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Povídali jsme si s jejich správkyní Barbarou Šimečkovou. Tentokrát se vydáme do jeskyní Javoříčských. Náš kolega Aleš Spurný se tady procházel v neděli a oslovil i návštěvníky, kteří přijeli z různých míst.
1: Regionální stopař.
2: My jsme dorazili z Prahy.
3: A jste spokojení?
2: No naprosto, tady je to krásné. My jsme se dívali samozřejmě na internet, takže vlastně prvotním cílem byl Bouzov a hned zatím byly Javoříčské jeskyně.
3: Bouzov vás nesklamal?
2: To je krásný hrad, takže jsem se na to hrozně těšil, že to konečně uvidím naživo. No.
3: Odkud jste dorazili?
4: Z Olomouce.
5: Ze Zábřeha. Byli jsme v pátek v Mladičských jeskyních.
3: A kamarády vyrazíte na jaře?
6: My hodně jezdíme do Jeseníku, jakože do hor. Spíš třeba Břesová studánka je super, nebo Šerák, nebo Švýcárna.
5: Ještě mě napadá Bílá lhota, Erberetum, tam je to moc pěkný a tady je všechno moc pěkný v okolí. Litovelský Pomoravě je celkově hezky.
7: Jsme přivezli ze západních Čech z Chebu.
3: Co vás přivedlo do Javoříčka?
7: Tak celkově Olomouc, okolí a výlety. Cestujeme po republice a navštěvujeme krásná místa.
3: Odkud vy jste dorazili?
8: Z Rožnova pod Hrazeštěm.
9: Z Ostravy.
3: Do Javoříčských jeskyní jsme vstoupili s vedoucím Karlem Millerem. Prošli jsme velkým domem, což je obrovský prostor, jak je velký.
10: Dom gigantu je zhruba 14 metrů vysoký, stejně taky široký a zhruba 62 metrů dlouhý.
3: Všímáme si neustále nějaké krápníkové výzdoby, stalaktitů, stalagmitů i stalagnátů, drobných brček i velkých krápníků.
10: Javoříčské jeskyně doopravdy skýtají pohledy na veškeré možné útvary. Asi takovým největším unikátem je potom ta naše záclonka.
3: Je nasvícená a má rudou barvu.
10: Je to způsobeno právě hlínou, která byla obohacená o oxidy železa. A té hlíně se právě kvůli tomu říká červenice.
3: Jak běžným jevem je taková záclonka v jeskyních?
10: Takhle zbarvená je unikátní, ale jinak ty záclonky vznikají v podstatě na více místech, jak u nás, tak i v jiných jeskyních.
3: Ono to opravdu vypadá jako látka svěšená. Vidíme, jak se vlní ty záhyby. Kdyby to vymaloval malíř, tak je to asi umělecké dílo.
10: Je to způsobeno tím, že ta voda si najde cestu po puklině ve skále a celou dobu tu puklinu kopíruje a tím pádem se nám i malinko mění to nařasení, to zakončení tou krajkou. To je způsobeno v podstatě krystalizací vápence. Takže je to doopravdy unikát v tomhle ohledu.
3: Ono nejen, že to má špičky na konci, že vidíme tam jakési ukončení, ale ono to má nad tím i dírky, které vypadají, jako by to někdo prošel jehlou.
10: Proto si to velice často návštěvníci pletou, že to tady máme pověšené a že to vlastně vůbec není jako krápník, ale doopravdy to krápník je.
3: Jaké jsou rozměry?
10: Je zhruba 2 metry dlouhá a na některých místech pouze 4 mm tenká, právě proto ji můžeme prosvítit.
3: Když vidíme kapat tu vodu, jsou tady třeba i nějaké vodní prvky, jezírka.
10: Po celých jeskyních jsou miniaturní sintrová jezírka, nějaké větší máme v podstatě jenom dvě, které můžou návštěvníci vidět, pak máme ještě jedno umělé jezírko, které zde bylo vytvořené v domu gigantů, ale obecně se dá říct, že co se týká vody, tak to hodně souvisí s tím, jak moc prší na povrchu.
3: Jak dlouho trvá prohlídka?
10: Krátká trasa trvá zhruba 40 minut, doporučujeme ji většinou pro rodiče s dětmi nebo pro školní výlety. A dále pak máme dlouhou trasu, a ta je na 60 minut.
3: Z Javoříčských jeskyní Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Chráněné ropuchy zelené versus uživatelé Bludovského koupaliště. Najít pro obě strany vhodné řešení sporu, který se před časem rozhořel v Bludově, se vedení obce snaží za pomoci odborníků. My si o tom za chvíli řekneme.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Na jedné straně potřeba udržovat místní koupaliště, na straně druhé snaha o ochranu vzácných ropuch zelených, které si ve Velčím dole v Bludově našly ideální biotop pro rozmnožování. Problém, který před časem čeřil veřejné mínění v Bludově, se snaží ke spokojenosti obou stran vyřešit obec i odborníci. I proto se na místo vydal Roman Rozínek z Hradce Králové, který se zabývá nejen mapováním, ale také případným přemísťováním vzácných živočichů i jejich snoušek na místa, která se snaží v okolí najít. A právě při hledání domova pro žáby z koupaliště ho zastihl kolega Mirek Kobza.
1: Všechno má svý řešení, jo? A je to právě o dialogu. A ta ropucha si to rozhodně zaslouží, protože to je druh, který byl dříve velice běžný a byl to takový městský druh, protože všude byly různý náhony, koupaliště, starý požární nádrže a tak. Jenže postupem se to změnilo v různých chrliče, chemicky upravovaný, zmizely náhony a ta ropucha byla vytlačovaná a mizela. Ona vyžaduje raný stádium sukcese, to znamená, ona nemá ráda zarostlý nádrže a proto jí právě vyhovuje tady v Bludově to koupaliště, který není zarostlý, je to ideální, ona je tam krásně slyšet, je tam vidět, tam se páře. Teďka jsem to tam kontroloval, jsou tam snůžky, zrovna jsem i vyfotil kladoucí samičku a je potřeba najít to řešení a je potřeba ho najít rychle.
2: A jaké je řešení? Protože samozřejmě Bludováci se chtějí koupat a nejenom Bludováci, Velčí důl je populární nádrží. Zároveň je potřeba tam provést i nějaké úpravy, aby to vůbec bylo možné, protože i ta nádrž vlastně je přírodní a je potřeba třeba vyčistit a tak. Dá se to vůbec spojit dohromady?
1: Dá se to samozřejmě spojit dohromady. Ale víte co? Máte dva tábory a teď každý tábor má nějaký svůj hrot. Fanatický ochranáři přijdou s nápadem, dobře, ropucha je v koupališti, pojďte zavřít koupaliště, bude tam ropucha, je to nádherná žába. To je samozřejmě nesmysl, jo. Ale zase je nesmysl prostě říct, dobře, jsou tam ropuchy, jak to vytrávíme a bude to v klidu. Takže se musí najít řešení a to řešení spočívá v tom, vytvořit ty ropuše náhradní biotop. Proto tady jsem a hledám místa, kde by bylo ideální udělat nějaké opatření, to znamená nejlépe nějakou novou nádrž, která bude mít právě to raný sukcesní stádium. A ideálně by bylo, aby to bylo možné využít i pro lidi. Přece jenom nějaký koruny to budou. A proč by neměli lidi mít možnost se jít dívat třeba na tu ropuchu zelenou, jak se množí, jak tam plavou půlci. Tam samozřejmě nebudou jenom ropuchy zelený, ale byl by tam vodní hmyz, mohli by tam být čolci. A dá se to prostě spojit, že ropucha získá to, co potřebuje a může mít ještě ideálnější podmínky než v tom koupališti a zároveň lidi budou mít za prvé koupaliště a za druhý můžou mít ještě plochu, kde to může být nějaký environmentální záměr pro místní školy, školky, maminky s kočárkama, kam můžou chodit, si sednout, podrbat a přitom koukat na přírodu.
2: My jsme se potkali tady u Bludovského potoka, kousíček od Habermanovy vily. Vy jste říkal, že tady by bylo jedno z těch možných stanovišť. Už jste objevil i další a jak se k tomu staví obec, protože vlastně majitelem toho Velčího dolu je obec a pravděpodobně ona by byla tou, kdo to bude financovat.
1: A obec se k tomu staví tak, že to chce řešit. Proto si mě objednali a já až teďka proběhnu ty lokality, tak jednak se samozřejmě setkám se zástupci obce a jednak jim vypracuju zprávu, kde zhodnotím, co by bylo vhodné, co by nebylo vhodné, jaký jsou řešení a oni musí rozhodnout, do kterého řešení by šli. Může to být úplně jednoduchý, že někde úplně mimo lidi se udělá nějaká tůňka, a nebo to může být, jak už jsem říkal, využitelný i pro občany.
2: Už jste objevil něco, co by třeba bylo vhodné?
1: Víte co, já jsem dostal od obce katastrální mapu s vyznačenýma lokalitama, které patří obci, což by bylo samozřejmě nejjednodušší. Takže já vytipovávám lokality, které jsou na pozemcích obce, aby to bylo snáze řešitelný a hlavně rychle řešitelný. Jo. A našel jsem ještě jeden pozemek, radši nebudeme jmenovat, který je soukromý, ale byl by velmi zajímavý a tam by to bylo jednak vhodný a jednak ještě, jak už jsem říkal, environmentálně velmi, velmi využitelný.
2: Mluvil jste o tom, že pokud by došlo k přemístění těch ropuch, že je potřeba to udělat rychle, tak o jakém časovém intervalu se asi bavíme?
1: Dnes. Jo, je to možný, protože teďka je na Kladíno. Půlci se vylíhnou během prostě pár dnů, se to začne klubat a jakmile se to vyklube, tak ze zákona je to biotop zvláště chráněných druhů a je to rozmnožovací stanoviště a pak je to velmi obtížný. A jako běhat a lovit každého jednotlivého půlce je velmi komplikovaný. Takže víme, jak to udělat, ale musí k tomu být samozřejmě podnět. Já nemůžu přijít a prostě vychytat si, co chci.
2: Z budova Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc. Olomouc, den v kraji.
0: Víte, že kousek od Olomouce je dinosauří muzeum? Za chvíli ho v našem vysílání navštívíme.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Játra nepoškozuje jen alkohol, ale také špatná životospráva, přejídání nebo cukrovka. Diagnóza pak zní steatóza, což je metabolická porucha jater narušující průběh důležitých funkcí, které největší orgán lidského těla zastává. Nemá prakticky žádné příznaky, je ale nebezpečná, což vysvětlí internista Jan Gregar, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Víte o tom, že v Olomouckém kraji máme dinosauří muzeum? Otevřel ho loni na podzim v rodinném domě v Čertorjích, části obce Charváty, Lukáš Vymětal. Muzeum vévodí jediná kopie původní kostry tyrannosaura v České republice. Prohlédnout si ale můžeme kosti, zuby, drápy, mnoha dalších pravěkých tvorů.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení a tak jsem si pořídil 3D tiskánu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici tyrannosaura a triceratopse a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
2: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
1: To jsou původní fosílie, reální skamenělý kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura, nebo zub z Megalodona a část límce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebro ze Spinosaura, jeho zub, tráp, Skarchodontosaura a tak dál.
2: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
1: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel a je tady aspoň zmenšený.
2: Má tady přední nohy.
1: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
2: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
1: Ano, Stegosaurus.
2: To je takový ten, jak má bodliny na ocase. A je tam ten boj.
1: Mm-hmm. Tahle fosílie je národní fosílie Coloreda, nebo ten základ pro tuto fosílii, z které je vytisknut tady tento Stegosaurus, no, nebo ta kopie.
2: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
1: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastně 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady a pak samotná stavba té kostry.
2: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
1: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
2: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
1: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek. Jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4-metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
2: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda druhu Tyrannosaurus rex, vystaveného od roku 1915 v trvalé expozici Amerického přírodovědného muzea v New Yorku.
1: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
2: Dinosauří muzeum v Čertorjích můžete navštívit kdykoliv po telefonické domluvě. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: úterní den v kraji končí, co chystáme na zítřek. Navštěvníci olomouckého svatého kopečku se musí v těchto dnech obejít bez veřejných toalet. Proč letos otevřou až v červnu? I to se zítra dozvíme.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Zůstaňte ale dál s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc i v úterý v podvečer. Hrát budeme pro radost dechovou a lidovou hudbu, tak jako každý všední den po 18. hodině. A s tou lidovou budeme pokračovat v pořadu Cymbál a husle, každé úterý v 19.05.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Letošní vánoční trhy v Olomouci uspořádá opět kulturní Olomouc. U vybraných železničních tratí budou cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na duel s Itálií. Zítřejší počasí má být slunečné až oblačné s teplotami do 23 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomouc vybrala pořadatele letošních vánočních trhů. Postará se o ně současný organizátor Společnost kulturní Olomouc. K provizornímu řešení radnice přistoupila poté, co musela zrušit výběrové řízení na nového pořadatele. O pětiletou zakázku za zhruba 100 milionů korun se ucházelo 5 zájemců. Tender ale zkomplikovaly námitky jednoho z účastníků a následné správní řízení. Pokračuje náměstek primátorky Viktor Tichák za Piráty.
4: Je to samozřejmě nouzové řešení, protože víme, že je to pouze překlenovací rok, než se vypíše opět koncese dlouholetá, pětiletá, tím, že vlastně bychom rádi, aby ty projekty, které všech pět uchazečů předložili, tak aby mohli se opět do té soutěže přihlásit, protože samozřejmě i na to vynaložili nějaké finanční prostředky.
3: Šumperští strážníci mění systém hlídek. Nově se zaměří na častější kontroly problémových míst místo plošného dohledu na celé město. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Jedná se například o parky, sídliště, okolí škol nebo místa se zvýšeným výskytem narušování veřejného pořádku. Výběr konkrétních lokalit se liší podle denní doby i podle dnů v týdnu. Jiná místa jsou sledována ve dne, jiná v noci nebo o víkendech.
3: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Současná verze má podle něj velké nedostatky. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Výhrady mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Správa železnic instaluje u vybraných tratí speciálně informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Lidem mají pomoci v těžké životní situaci, řekl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Organizace zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Správa eviduje ročně zhruba 200 úmrtí na železnici, z toho více než 3/4 tvoří sebevraždy.
6: Sport.
3: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Utkání začne zítra v 16 hodin a 20 minut. Dnešní trénink byl dobrovolný a stejně to bude i zítra. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
7: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojídnila i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Brno stojí osobní auto s defektem, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Znáte nějakého Ivoše, Iva? Jednak ta varianta Ivo, docela hustě zastoupená v olomouckém regionu, přes 2000 nositelů, asi tak uprostřed 60. let se jich nejvíce vyskytlo, narodilo na světě. No a pak ještě oficiální varianta Ivoš, ta je tedy oficiálně zachycena zatím v olomouckém kraji zhruba tak do 10 nositelů, ale pěkně zdravíme Ivy, Iva, Ivoše, jakkoliv jim říkáte. A samozřejmě všechny ostatní 5 minut po 18., kdy hrajeme pro radost nejen pro zrozence, anebo ty, kdo mají jmeniny 19. májového dne. V kterémkoliv roce a ročníku. Pěkně zdravíme ještě jednou a nabízíme linku 221 555 444 k zahrání nejen oslavenců.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: No ale hlavně před chvilinkou opravdu Joška Černý s Brolnem. Taková paráda, taková krásná skladbička na úvod. 8 minut po 18. hrajeme pro radost 19. májového podvečera a půjdeme do Vinohradu, půjdeme za Moravankou s krásnou písničkou nejen o Vinohradu, o lásce. A taky zamíříme teď hned do Kroměříže na skok s paní Maruškou. Dobrý den, pěkný podvečer.
2: Krásný podvečer při do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, spřání stálého zdraví. Se do Uničova, Lidušce do Olomouce, Jiřímu do Litovle, Zdeničce do Hrochova, Jindřišce do Chropině, přeji brzké uzdravení a Vláďovi do Tovačova. Vám, pane Božku, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme pěkně a ještě jednou také krásně zdravíme do Kroměříže. To byla paní Maruška Kroměříž. A dál třeba s vámi, dámy i pánové. Tak jednak je tu přáníčko také z SMS schránky 723 70 33 51 a to od dámy Milušky, která moc zdraví Tonička, oslavence, skvělého souseda a velkého kamaráda, velkého srandistu. Píše se to ještě. Všechno dobré přejeme. Krásně zahrajeme taky pro Adamka Kratochvíla z Olomouce, aby mu bylo veselo, či veselej. Martina z Olomouce pěkně zdraví a pro Adamka Kratochvíla pošle tedy písničku v zápětí též tóny, co vybrala paní Maruška. No a dál tu máme přáníčko taky do práce pro Lukyho, kterého zdraví jeho děvčata, pro tatínka, pro manželka. Krásně zahrajte, jak to umíte a jak to umí vaši posluchači. No a dál se ukažte, jak to umíte a co pak byste chtěli zahrát a komu.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Tak a pokračujeme chvilinku před čtvrt na 7. 19. májového podvečera. Ať je ten podvečer co nejkrásnější, máme prý popřát všem příznivcům pořadu Hrajeme pro radost a všem, kdo si budou hrát také dneska do 19. hodiny. Tak to je přáníčko od pisatelky Milušky a dál je tu pozváníčko opět do Libiny, tentokrát na Májovou veselici a tentokrát s Cyrilkou z Jižní Moravy na tuto sobotu 23. na 14. hodinu od Paulíčkových, co by organizátorů Libina, Májová veselice s Cyrilkou i Paulíčkovými a s vámi případně 23. května. Bude teplo, bude máj, bude skoro léto už v sobotu v neděli. No a teď budou taky narozeniny z dalšího přání a textu, který byl v pořádku za včasu odeslán na 723 70 33 51. To přáníčko míří pro skvělého kamaráda Jiříka, kterého zdraví kamarád Maroš a taky Miluška, Věrka, kamarádi, kamarádky ze sousedství. Dneska slaví krásné 50. narozeniny pohodový prácha, člověk, pan Dušan Tejkal z Bouzova, všechno krásné do dalších let přejí sourozenci s rodinami, mama Ruženka Tejkalová a pusu posílá partnerka Pavla a my tež pana Dušana pěkně zdravíme. No a ještě pošleme taky krásnou písničku pro babičku Jarunku k nadcházejícím narozeninám. Děkujeme za všechno, jak se stará o rodinku, jak skvěle, báječně, voňavě napekla zase o víkendu a těšíme se na ten další víkend, na krásné oslavy. Celá rodina moc, moc Jarušku zdraví.
1: Solo mají písničky Karla Hašlera.
0: Tak pojďme.

0: Koncertní série živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
1: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Před chvílí Porcička, Hašlerek, písniček Karla Hašlera i s úvodem pěkně z Městska. No a myslím, že navážem podobnou notu v podobném duchu v 18.23, kdy zdravíme paní Martu, když nás bude poslouchat, tak teď bude vědět, že teď vás zdravíme, teď vás vítáme, teď vám dáváme slovo.
3: Já kecal furt dokola. No, já vás zdravím, nevím, jestli tam je Pospíšil pán, nebo Renek už tam nedělá, Jančík. To jsem slyšela, Zorku znám osobně, akorát Božka neznám osobně, ale někdy ho poznám, až do Olomouce přijedu regiončetem zavičovat. Takže se vám přeju nádherný den a písničku od Ljuby Hermanové, nevím, kterou tam dáte, anebo Olivo, dajte si tam něco podle sebe, no.
2: Tak děkujeme za přání, o to jsme chtěli poprosit hlavně, tak pěkně zdravíme na cestě. No a písnička udělá velkou radost určitě taky skvělé babičce Jarunce, které máme zahrát tentokrát ovšem Jarušce do Šumperka, a ta společně s manželem, ať si užijí dnešního podvečera a dalších májových dní, prý má být hodně pěkně, hodně teplo, užívejte si a ve zdraví si poslechněte pěknou písničku Zdraví rodinka a hlavně Toník, který moc děkuje. A my ještě pošleme písničku rádi taky Věrušce s Adámkem i Zdeničce z Holubic, Toničce z Ludmírova, Aničce Jarkovi z Jindřichova Hradce i Staňce z Lomnice u Rýmařova, Františkovi od Brna, Jiřímu z Litovle od Jany a Jiřího z Roštění. No a ještě Adam z Olomouce možná opětuje, pěkně pozdravuje na oplátku Martinu z Olomouce, přeji všechno nejlepší a má ji moc rád. Martina, ta moc pozdravuje Martinka Burdu z Olomouce, posílá přáníčko, ať mu slouží zdravíčko a má dneska štěstíčko. Martina zdraví Martinka Burdu Olomouc. Přidáváme ještě přáníčko hezkých májových dní i pěkných melodií z Českého rozhlasu Olomouc pro Vojtu Lucku od taťky Vojtíka.

naští, naděláš váš prejt, jo takovýho frajera.

0: taky to pěkně rozdivočila paní Hermanová, když přišla k Vonáskovům a bylo tam roští, tak třeba to udělalo radost nejenom v roštění. V 18.28 za chvilinku budeme také v SMS chránce zdravit z Přerova do Chropině a taky do Tovačova Ladíkovi, ale Laďa dneska jako první po telefonu v pořadí. Pěkně zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vydání písničky. Zdravím Český rozhlas Olomouc, český posluchače a tuto písničku bych chtěl poslat paní Jiřince do Sutkova, paní Stance do Rovnice, paní Helence do Uhelné, paní mé sestře do Chropině, které držím palečky, a panu Jiřímu to Litovle, pane Jiřím, vám přeju hodně zdraví, šestý rodinné pohled. Děkuji vám za písničky, které mi hrajete. A panu Romanovi z Jindřiško do Starého Vsi a všem posluchačům, co jsem nemenoval, a všem těmu to rádio, co poslouchají, a i vám, pane Jiřím. Děkuji moc krát.
0: Děkujeme a hned tedy to přání slibované i z Přerova a ta pozdravení určitě i z Tovačova míří právě Marušce do Přerova a ona pěkně zdraví SMS přáníčkem Jindřišku z Chropině, ale do nemocnice přeje brzké uzdravení a písnička je taky pro bratra Laďu z Tovačova, Maruška z Přerova. Dále ještě vyřídíme rádi pozdravení do práce Jindřiškovi, kterého moc zdraví Monča. Monička bude mít v týdnu ještě svátek, tak všechno dobré taky od nás, určitě i od Jindříška. A ještě máme moc pozdravovat také všechny, kdo si krásně hrají a ještě určitě zahrají. Tak teď Ladík, doufám, že bude potěšen jednou krásnou, taky klasickou, veselou a plnou mladistvé energie v tomto případě a přesně v 18.30, ať udělá radost v podvečerním Hrajeme pro radost. Také Milošovi toho zdraví celá jeho rodinka, přeju taky hodně, hodně zdravíčka k nadcházejícímu půlkulatému výročí ke krásným narozeninám.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: juhu, skvěle, báječně, ta mladistvá energie, ta se cení, 18 hodin, skoro 34 minuty, 19. května v podvečer a pan Jiří, pěkně ho zdravíme, pěkně ho vítáme, slovo mu dáváme, dobrý podvečer i vám.
1: Já vám srdečně děkuji, pane Bosku, já vás pěkně srdečně vítám a vítám samozřejmě všechny milé posluchače Českého znasu Olomouc. Já bych chtěl poděkovat paní Marušce, skromně říct, že manželům Jiřímu a Janě Doroštění a Ladičkovi Dotovačova. Všem vám moc krát děkuji za hudební pozdrav a za přání. A teďka to vrátím. Vážený pane Laďostovačova, jelikož od zítřka nejsem k mání a nerad bych prošvihnul gratulaci k vašemu sobotnímu svátku. Je to trošku dopředu, omlouvám se za to, pokud vám to nebude vadit. Přeji vám k sobotnímu svátku všechno nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a radost ze života a radost z vašich zpěváčků, o které se staráte a oni vám přinášejí radost i oni. Takže hodně zdravíčka, štěstíčka a pohody. Pokud budou oslavy, tak vám samozřejmě přeju krásné prožití ve vašem rodinném kruhu nebo s přáteli, pěkně si to oslavte. Hlavně buďte zdrav, buďte spokojen a buďte šťastný. Mějte se hezky a krásný víkend a krásné dny sluneční a májové přeji všem posluchačům, kteří nás teď momentálně poslouchají. Dobrý večer, pěknou dobrou noc. A hezky prožité májové dny. Děkuji vám všem. Hezký den.
0: Šťastné cesty a návraty zase vám a děkujeme, těšíme se. To byl pan Jiří. A ještě přáníčko přidáváme taky pro Vendulku, tetinku a taky pro malou Mariánku, kterou moc zdraví babička, strejda, děda a všichni. Posílají moc krásnou písničku, my taky přidáváme si hned to tady odstartujeme a ta písnička ať udělá velkou radost do práce i Ilče, kterou zdraví její rodinka a především její kluci. Děkujeme.
2: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: Jak se proměňoval zvuk hudebního tělesa, které se už 75 let pod křídly Českého rozhlasu věnuje interpretaci české a moravské tradiční hudby, které osobnosti stály u zrodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, jaké hlasy se podařilo Brolnu objevit a jak hraje a zpívá tento soubor profesionálů dnes. S tím vším a hlavně s hromádkou pěkných lidovek od Brolnu se na vás v úterý po 19. hodině těší Honza Žůrek.
1: Ochrana a láska k přírodě je to nejvíc, co můžeme dětem předat, říká výtvarnice Eva Neverlá z Mohelnice. Jejím plátnem se stal filc, který ožívá do podoby fascinujících vzdělávacích pomůcek pro děti. Těmi přibližuje svět kolem nás. Výtvarnice Eva Neverlá bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

taky určitě potěšíme, teď také vyřídíme vzkazy, texty, pozdravení jednak další babičce a dědovi k jejich společnému výročí, které oslavili o víkendu a sjela se celá široká rodinka. Bylo příjemně, parádně, nakonec všechno vyšlo, včetně počasí a výborného pohoštění. Babičce, dědovi konkrétně na Vyškovsko máme poslat písničku z Českého rozhlasu Olomouc od celé rodinky. Rádi pošleme píseň taky z dalšího přání a konkrétně od Helči z Nové ulice, paní Ivance Pavlíkové do vojenské nemocnice na dětské oddělení, na noční službu. Moc fajn kamarádka, dobře se v práci stará o malé pacienty, moc zdraví paní Helča z Nové ulice. Pozdravení ještě vyřizujeme také všem, kdo potřebují pozdravit, poslat hodně, hodně zdraví a pookřát třeba u nějaké pěkné zpívací písničky nebo k rozjímání. Moc zdraví další pan Jiří, tentokrát písemně. A ještě přidáváme pozdravení také do práce, tentokrát řidiči Markovi, kterého zdraví děvčata Ivuška a malá Mia.

0: Éter, krásně podvečerně v 18.50, tak akorát i na 19. májový podvečer. A tak akorát ještě na zahrátí nějaké pěkné večerní, možná netradiční písničky. Pozor, kdo rád cymbálky, myslím, že se poměje i půl hodinku mezi 19.04 až 19.30 v dnešním vydání pořadu Cymbál a husle Českého rozhlasu Olomouc s Brolnem, to Brolnem a s cymbálovými písněmi. A teď taky ještě z přáničky, pozdraveničky, od Lidušky, dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer, pane Božínku, já přeji do Českého rozhlasu Olomouc krásný sluníčkový podvečer. Tuto písničku posílám svým milým s poděkováním za včerejší písničku panu Jiřímu z Litovle. Byla moc krásná, dále Marušce z Kroměříže, Milavce z Přáslavic, Zdeničce s Jarmilkou Šínové a Ladičkovi Dotovačova a Břeťovi Pískovi a všem posluchačům přeji krásný sluníčkový večer. Vám také a děkuji vám moc krát za přijetí. Jste moc láskav. Naschledanou.
0: Děkujeme taky moc pěkně za krásná přání, krásná slova. A ještě přidáváme taky, no, zřejmě ta finálová dneska, máme moc pozdravovat babičku Jarču, kterou zdraví další rodinka. Jarušku máme pozdravovat do Přerova a popřát jí hodně zdravíčka k nadcházejícím narozeninkám. Těšíme se na osobní přání a na setkání celé rodinky. Jarušce, všechno nej. Pozdravení ještě vyřiďte všem hodným posluchačům, kteří myslí na ostatní. Zdraví Véna, Vašek, tři Václavové od nás z rodiny. Všechno nejlepší. Popřejte všem hodným lidem. Činíme.
2: Český rozhlas Olomouc. Písničky, které nestárnou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hřigov na Olomoucku bude mít nové komunitní centrum s ordinacemi. Vedení Prostějova pokračuje s přípravou parku na jihu města. Olomoucký fotbalista Jan Kliment na mistrovství světa nepojede, je po operaci. Zítra čekáme slunečno až oblačno, maximálně 23 stupňů. Hezké ráno vám, hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hřigově na Olomoucku začala oprava zchátralého areálu bývalé mateřinky. Nově to vzniknou komunitní centrum, lékařské ordinace nebo konferenční sál. Práce by měly být hotové do konce ledna 2028. Pokračuje nezávislý starosta Tomáš Kubáček.
2: Co se týká zubní ordinace, tak všeobecně v České republice je nedostatek zubních lékařů, ale zatím doufám, že můžu prozradit, že s jednou zubařkou již jednáme a má to zájem, takže já doufám, že to spolupráce klapne.
0: Samospráva Prostějova schválila směnu pozemků v připravovaném pásu zeleně na jihu města. Soustava parků, takzvaný jižní prstenec, má budoucnu ochránit město před prachem z okolních polí. Potřebné pozemky jsou zatím ve vlastnictví státního pozemkového úřadu. Pokračuje mluvčí města Jana Gáborová.
3: Příprava projektu probíhá již od roku 2019. Původně řešené území mělo rozlohu přes 30 hektarů a nachází se mezi ulicemi Čechovická, Brněnská, Jaroslava Kaštyla a Za Určickou. Celkem se záměr dotýká přibližně 60 pozemků v katastrálních územích Prostějov, Krasice, Čechovice u Prostějova.
0: Moravskoslezský kraj otevřel nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V novostavbě na okraji Hlučína najde zázemí 8 klientů. K dispozici mají 4 byty se 2 samostatnými pokoji. V každém bytě je společná kuchyňka, hygienické zázemí a obytné prostory. Jak doplnila mluvčí hejtmanství Miroslava Chleboundová, stavba vyšla na 37 milionů korun. Ostravská vysoká škola báňská představila svého prvního humanoidního robota. Bude pomáhat při výzkumu a zapojí se i do běžných prací ve firmách.
4: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal a usnadňoval jim práci.
5: 130 cm zatím bezejmenný robot už zvládá jednodušší úkoly, proplétá se laboratoří a kontroluje zadaná místa. Výzvy jsou ale větší. Třeba zkusí nahradit skladníka ve firmě, kde je nedostatek zaměstnanců. Popisuje plány do budoucna Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky. A nebo bude pracovat v kovovýrobě.
6: Třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž na člověka.
5: Jméno robota, ke kterému přibudou i další, vyberou studenti v anketě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalové reprezentaci bude na blížícím se mistrovství světa chybět útočník Sigmy Jan Kliment. Je po operaci levé nohy a tak vynechá přípravný kemp národního týmu i poslední letošní ligový zápas Olomouce. Hanáci o tom informovali na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno až oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na D1 u hranic směr Brno stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
7: Cymbál a husle.
8: Příjemný úterní večer vám od mikrofonu přeje Honza Žůrek. Dnešních 25 minut pořadu Cymbal a husle věnujeme legendě, která už neuvěřitelných 75 let určuje zvuk moravského folkloru v rozhlasovém éteru. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, tedy Broln, vznikl v roce 1952 jako profesionální těleso, které mělo přinést lidovou hudbu v dokonalém technickém i uměleckém provedení. Naše putování pátrání historií začneme u jejich samotných kořenů. K orchestru od počátku patřily velké osobnosti, jako byl třeba primáš Bohdan Varchal. Ten také řídí naši první píseň, ve které uslyšíte i legendárního Samka Dudíka. Tady je Frajerčka moja v úpravě Jaroslava Juráška.

Od prvních nahrávek se Samko Dudíkem se posuneme k hlasu, který se stal pro Broln i pro celé Valašsko naprostým symbolem. Jarmila Šuláková s orchestrem spolupracovala desítky let a jejich společný zvuk je v archivech zapsán zlatým písmem. Broln, podobně jako ostravská cymbálová muzika Technik pod vedením Jana Rokity, nebyl jen doprovodným tělesem, ale byl Jarmile Šulákové partnerem, který dokázal podtrhnout emoci každé písně. Nyní si to připomeneme v pomalejší písničce z Valašska, jak jinak. Jarmila Šuláková, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a písnička Polajko, Polajko.

No a valašskou zádumčivost vystřídáme temperamentem a virtuozitou. Broln se nikdy neuzavíral jenom do moravských regionů, ale s oblibou nahlížel i k sousedům, zejména tedy na Slovensko a nebo do Maďarska. Velkou zásluhu na tom měl profesor Bohumil Smejkal, který stál v čele tělesa v 70. a 80. letech. Smejkal byl nejenom vynikající primáš, ale taky dramaturg se širokým rozhledem. Pod jeho taktovkou si poslechneme nahrávku, která ukazuje technickou preciznost orchestru, čeká nás totiž energická muzika ze Séku.

z maďarské pusty zase zpátky na Moravu, tentokrát do našich domácích hanáckých rovin. Broln se v průběhu let věnoval taky mapování dialektů a nářečí, což vyústilo i v zajímavé projekty v polovině 90. let. Jedním z nich je i zachycení hanáckého nářečí v jeho syrové a zároveň i v umělecké podobě. Uslyšíte teď ženský zboreček a nahrávku z roku 1996, která dokazuje, že i v komorním obsazení dokáže orchestr pod vedením svých úpravců vytvořit neopakovatelnou atmosféru. Zní třídobá, klapající, zhané v tom našem mléně.

Naše další zastávka nás zavede na Uhersko-Brodsko. Spojení Brolnu se špičkovými regionálními interprety bylo vždy klíčem k jeho úspěchu a mezi takové patřil i Lubomír Málek, dlouholetý primáš a vedoucí souboru Olšava. V nahrávce, kterou jsem vybral, řídí orchestr Jindřich Hovorka, muž, který Brolln provedl složitým obdobím po roce 1990 a vtiskl mu moderní tvář, aniž by popřel jeho tradici. Poslechněte si sedlácké Skorytné v úpravě Jaroslava Jakubíčka, kde se potkává preciznost rozhlasových profesionálů se živelností slováckého zpěváka.

Dnešní ohlédnutí za historií i trošku současností brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů zakončíme pohledem do budoucna. Brolln totiž stále vyhledává nové talenty a dává prostor i těm nejmladším nositelům tradic. Důkazem je taky verbuňk Naší páni z tého města, ve kterém se jako 9letý chlapec představil Jakub Bobčík z Horního Němčí. Úpravu pro něj napsal Pavel Trkan, který dnes v orchestru působí jako kontrabasista a především dvorní autor hudebních aranží. A to je pro dnešek z pořadu Cymbál a husle všechno. Doufám, že vás hromádka písniček od Brolnu potěšila tak jako mě a za týden v úterý se na vás po 19. hodině opět těší Honza Žůrek.

0: cymbál a husle.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau Savorenge Sosan Amensa Lachera Teshukar Shuneben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: a stále posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna má malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Silvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Matěj Nový, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to, ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále.
5: Já jsem tady měl dědečka, František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde, jestli byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Mě je 15 let.
1: Seš na místě, kde trpěli Romové. Seš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spí lidi, ty fotky, to je strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge, lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
4: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
0: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
5: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu ve směru zde jedničky na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno, já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny a ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ani co, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožní a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tři šaliny, podle
1: no jasně,
0: vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a písemky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. Jo. Ostatně Hvězdy září v září.
1: Tak. No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak

0: trápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
1: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
0: Ne, právě, že ne. Ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro, takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu, a i oni sami by si vybrali to, co já.
1: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit DAMU, zkusit přijímačky třeba příští rok?
0: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to DAMU obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
1: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
0: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
1: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofona, co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
0: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
1: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich je při práci a to vám stačí?
0: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných. Ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
1: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen? Probleskl vám to někdy hlavou? Tam bych si zahrál.
1: Ne, vlastně vůbec ne. Já jsem, to bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě tahle ta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného Kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je Kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je...
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě, už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy. Že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně je to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Mm-hmm, ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné, a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte, vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom doplnili ještě.
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím, a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teď, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagvantofy, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagvan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
0: A A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: Aby to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hrajou o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil. A to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím. Takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak zase tolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistrovala, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je.
0: Je?
1: No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka, ne, to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler-Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku. Takže chtěli by jsme příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10

0: Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se povozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazilo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatten Scruggs, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Wynonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning. A pak podobně prastaré Crying Time, Buaka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů tenisté by řekli mixů je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

spát vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýho Ladívka s Vlasem Medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

And we may never pass this way again.

Christoffersono, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Johnny O'Cash Rosanne, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemara Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pionisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžily na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willy Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willy střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce se požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se povozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám

0: přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

Někdy do hráčí kráčet brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur.

0: pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin? To už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude. A je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhali podo mě, čichali, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tiukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme, víš?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takový byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: On měl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No,
6: to zase.
3: Cože v obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. Tak, no, viď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pán, no jasně, dej mi šest. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší.

0: povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
1: Tady jsme si vzpomněli a Iva Jančurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
0: Aha,
2: a
0: jo.
2: Vnikli jsme do tvého
1: Karle,
2: bytu.
1: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
0: Lakáš o fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
0: teď
2: udělal.
0: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval ji na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
6: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
8: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak... Povědomá.
7: Ale.
6: No ano, nemám páru odkud, ale váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
7: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku.

0: To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsworth Hillovými?
1: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
2: Ne, přerušili nás.
0: Henry, už je toho dost.
3: Překážíme?
0: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
2: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
0: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
2: Vážně, promiň.
3: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
2: Proboha, jen to ne.
4: Ale proč?
1: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
3: Bylo by to tak strašně cynické.
1: Cynické? Zprosté by to bylo.
5: Slečna Doolittlová.
6: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
0: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
7: Děkuju, maminko.
1: Dobrý den, slečna Doolittlová.
6: Och, vy zde, plukovníku.
8: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittlová.
6: Těší mě, madam.
8: Moje dcera Klára.
6: Těší mě.
8: Můj syn Frodo.
6: Těší mě.
7: Určitě jsem už měl to potěšení.
6: Skutečně?
2: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
1: Ale máte pravdu.
2: Zatraceno, práce.
0: Henry, prosím tě.
2: Pardon.
0: Co říkáte? Bude pršet?
6: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
7: Pardon.
8: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
6: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
0: Sejmuli?
6: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se spamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
0: Bože můj.
6: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
8: Sejmul? Co to znamená?
1: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
8: Srdci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
6: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
0: Ale kde pak? Začnu Doolittlová.
2: To už je ale hodin.
6: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
0: Naschledanou.
8: Bylo mi potěšením, slečno.
3: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová.
6: Naschledanou, pane plukovníku.
1: Naschledanou, slečno Doolittlová.
7: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
6: Pěšky, já... doprčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shaw, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi, Dalskabáty, Hříšnou ves. A Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Bod kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží, ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými, to nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. Ihned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Rom tě čuchni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim sem nepřijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. A justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž. To je všechno?
1: Ne, ohnivý pometlo. Plameny mi myšly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontan kruci písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se ze sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, rozčilím, roznesu dětě.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě na cucucucucky, kruč, cajda, fix, cajda.
0: Můj čertíku, však já na tě nepovím. No vím. To máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdík, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a sedají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně.
1: Do horora.
0: Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Kdo ví, řekli?
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne.
3: Chytla vás tak hřímavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
3: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertu, abych se bála.
3: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
3: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
3: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
3: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
3: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na chovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
3: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí, nebo marš do pece a buď tam stichá.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak se být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala, já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživa tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedovedl rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, a on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holcmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holcman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holcmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Já? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Ne, já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě,
4: za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo,
3: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zase není, že jo.
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle, ano.
3: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale aha. Počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se nám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá.
3: Sešlá?
4: Ano, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
3: Prosím vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledanou.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na následku.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.

0: páté hodině. Krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako... Je to špíca.
0: Tak to prostě... jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako... ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to v něčem dobré, ale v něčem je to prostě takové,
0: ono to jednou spadne.
1: Prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěla říct, ano.
1: No,
0: Vašku, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím nějak
0: jak to myslím?
1: Nevygeneroval.
0: Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila a když tak neventilovala.
1: Prostě jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako to bylo jako něco jako už víme třeba, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda, jako jo. Třeba stejně jako v Americe, byl jsem tam 3 roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Jako, ne, to... vážně, jako, tak, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako jo, což u nás prostě nebylo a říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no, jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako, já je nechci jako usuzovat, absolutně, jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba 4 mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zpráví.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe jako, a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle, to se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinárka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No, prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic. Vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano, znám. No, víte, já jsem bývala učitelka

0: môžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
1: Uh-huh.
0: Nechtěla, protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem, opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybavení.
1: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
0: No já do té třídy si občas zajdu a vidím to, uh-huh. ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
1: Tak zkuste dát příklad, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy.
0: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když se je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
1: No, to jsem překvapená.
0: To se mě ven.
1: No, ano. Tomu rozumím,
0: to
1: my jsme
0: práce.
1: Rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a ano. Takové zkušenosti teda vůbec nemám. No tak vidíte to. V čem
0: já
1: to
0: nevím.
1: Bude? Jiná nátora, jiná třída, jiný přístup,
0: já nevím,
1: ale...
0: Já nevím.
1: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
0: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
1: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
0: No.
1: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
0: takhle,
1: to
0: jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Vstřícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u ohničky s buštama. Je to taková idylka ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. V těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno, soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy. Převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti, jo. Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli, byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samé

0: jednička. A kluk ten měl sice jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to se... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mě to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jak jiná, ale ta, co jde, já, moc se mě nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, a když dneska je
1: Zuzanko,
0: toho
1: možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
0: No, ale to je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
1: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
0: dobrou noc,
1: zase
0: dobrou
1: příště.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
1: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme si o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo se s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou. A měl tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodli. Momoniera, Bernardín. A kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A měli to prostě do života. Jako já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla teda cizí lidi, auto jiný teda úplně. A Ježišmarja. A když jsem tomu pánovi povídala, pánu, co jsme měli vyřešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme tady, jako, už tady bydlíme rok, ale byl mi nějaký nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Ani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili. Protože to slyším i z různých stran. Tady, co bydlím momentálně, jo. Protože tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď stichá ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A bych mu tam jen ustřihla, aby rozhodli se z té školy. A nebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska být paní učitelkou teda.
1: Jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim chce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no, prostě. Někteří teda říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netajej.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že ono dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude ono jako jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života a to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, no jít na pole, no umíte si představit dneska mladou generací, aby šla na pole. Já, tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo, ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, když jsme byli študáci, nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už tady jiné ty věci, jo, které jdou dál a dál a no, takže ono, nemůžete každého soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku. Jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a nashledanou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým a co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní, překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panel, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některý dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nějak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole, nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte. Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodič, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo, ale nemůžu říct, že jsme měli špatný dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku a taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Já, jak jsem poslouchal toho o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18-letí kluci.
0: Uh-huh.
1: A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě ve mnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17, 18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na pracák, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si našel sám.
0: Mm-hmm.
1: Ale rozmýšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Hmm. Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude,
0: mm-hmm.
1: cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: My už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s ten si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako,
0: vám děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jít na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak teď nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
0: mm-hmm, tak odložíte tak, návštěvu, no vidíte.
1: Že jsem to odložil.
0: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval jsem na pionýrské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co se týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říká některá, jo, že už vysloužila, že bude navštívit, vás poslouchá celý večer, a že tam probíhaly nějaké hlázení, že tam máme, to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém. To neexistuje, to už je spíš jako... že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo, ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do tří, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat těm žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadl vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já vás,
0: Anička.
2: Paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: Zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka. A tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnul a vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, kdybyste mohla být moderátorkou.
2: Ne,
0: hezky
2: ne,
0: se to poslouchalo
2: ale
0: a máte takové zdraví.
2: Když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc a jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keď přijde láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný

0: něčím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni. To jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprně a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
1: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou
0: sdílní. Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré. Tedy je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem anebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co? Největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna později, když mají strast, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohleto to prostě je k nezaplacení. Tohleto nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
1: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou. Třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné s tím
0: víte,
1: světem.
0: Řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou. Protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom jedna nevěděla, co říct. Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
1: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
0: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě, protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí, on váš tatínek se zajímá o historii nějak a ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt toho něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaké povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenské helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už. Umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale sezvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona v těch třídách jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o lidech, kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako lidice, že Kladno a Lidice, to je sousedství, a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak, no a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furci to nasazovali si helmy na hlavu a pěnový masky starý. No, dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali. A mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak jim to umí podat, jo. Mm-hmm. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, které jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to takovýma fotografickou dokumentací a mě to prostě já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý. A,
0: no to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti, můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem.
1: No, já jsem měl takový amatérský historii, ale...
0: Měj na trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, že jsem od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: U vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme v éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když ho právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až otevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak, takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce, ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo, a je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak, takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to prostě je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhýho zase neznajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký a hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že je skeptický, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu, opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smykám si, jak se to paní počitelko a samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného, to budou dělat maximum. Ale v tom momente, jak mají sednout k češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel, ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání, ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože má možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuju i za vaše slova v noční lince.
1: Děkuji a přeji, aby se ten respekt se snažili učit, ale to jako opravdu je velice těžké. Takže tak. Nezávidím.
0: Aneta Langerová, Voda živá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme si povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je od vás velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte, učím spousty let, že řekněme desítky let. A tenhle program...
0: Na jaké škole? Na základní nebo na střední?
1: Na střední a vysoké. A prostě vnímám ten posun, o kterém vy jste mluvila na začátku. Já jsem neslyšel samozřejmě všechno, ale ta vaše základní taková nit toho celého programu se vyne tím, jak vnímáte, nebo jak my vnímáme pedagogové, ten proces vnímání studentů reality kolem sebe. A to já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
0: Ano.
1: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Tak jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře číslo jedna. Vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají. A jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, a pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten, jdem na konci, jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záběru. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narozeniny Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
0: Nevím.
1: No, tak já vám to prozradím, můžu?
0: Tak už musíte.
1: Už musím dokonce 14. května, 13.16. Ale ta konference probíhala loni ve sněmovně. A byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu, z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích.
0: Jej Danánky, teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
2: Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí

a diktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako dva nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno, čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící 400. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jaroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a za bouřlivých ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimu.

Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Bez způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakaly. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní švédští novináři mají za

0: mi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion, a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmimu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
1: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na pětce neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Rajfem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len niekoľko desiatok alebo stoviek metrov, kým bude, a už je tu na, ozývajú sa kamery filmárske a cez bránu maratónsku vbieha na olympský štadión v Helsinkách ako prvý štartovné číslo 903 československý reprezentant, štábny kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá. Zátopek, Zátopek, Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc ľudí. Všetci sú v úžasnom údive a Zátopek, vidíme, že je svieži, zdraví ľudí. Už hodili len 120 metrov od cieľa. Zátopek ide ako prvý. Hlásime republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrhl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak ne.

0: měli, zašli běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťaty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak, jo. To je můj názor vrhačky na toto, jo.
1: A později
0: Protože
1: rekreativisty.
0: já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně, Bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, ne, mám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím, no, a v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena nakonec.
1: Koukáte na
0: No.
1: mě, co se
0: Já se
1: koukáte
0: nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
1: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je, a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem byl, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sprt pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumný.
2: Emil, ty jsi ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepl vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty jsi jednou toho psa doslova zničil.
3: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, donese mu žrádlo, donese mu vodu na pití a hotovo. A ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v sobotu jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne, a on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvinul nožičku, vyčural se, tam se odběhl, tam udělal hromadku. A podá, já jsem běžel usilovně. Měl jsem takovou trasu asi 4 kilometry do lesa, tam byla 400-metrová rovinka travnata. No a co ten se navyvaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to pálkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu 400 metrů, jenom 350 na bobeček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 kilometry zpátky, já říkám, tak trep a domů, a jdem. No a on za mnou, když jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával, jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybělo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda po svoji postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žladlo dostal to, ale on nežere. A to, aby, kdo, co se s ním dělá, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží v souvislém tempu. No a...
2: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci 20 kilometrů.
0: Ale ne, už... byl na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho Emil úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval za náma. A Ťopek naraz se otočil
3: a hrl za ním.
0: A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
3: A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
0: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabije. No, on nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
3: A teď, ale my,
0: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No a on nakonec ho zahnal až domů na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
3: Ten pes je venku. A nevylezl
0: dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
4: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli, na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli, ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

Hloubka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.